0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byly Karol G a Bruno Mars. Styl je 6 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás dnešní první zprávy. Vítej ve studiu, hezké ráno.
1: Děkuju, hezké ráno přeju.

0: hasičům se podařilo vyprostit nadměrný náklad, který se zaklínil v Praze pod železničním mostem. Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele, třetina obvodů volí i senátory. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje jeden rok místo současných čtyř. Dnes má být polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se vyskytne slabý dešť a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Po víc než 24 hodinách se podařilo vyprostit hasičům kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáželo vrtnou soustavu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydropohonu. Ulice je i nadále ale neprůjezdná, pokračuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
2: Hasiči pomocí těch vyprošťovacích prací dostali tu soupravu mezi mostní konstrukci. Nyní budeme pokračovat v podstatě s rozebíráním té vrtné soupravy, abychom získali průjezdnou výšku a následně se tedy bude řešit vlastně vyjetí té soupravy spod toho mostu.
0: Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není podle mluvčího zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jana Cízlár z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
0: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
4: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
0: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s ruskou Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po třísetové výhře nad Britem Norím. Vít Kopřiva naopak skončil po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6. Dnes bude v Praze nejprve polojasno až skoro jasno, odpoledne bude oblačnost přibývat, k večeru by se mohl vyskytnout slabý dešť a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď jsme ve spojení s dopravním infocentrem, kde už je připravená Katka Jelenová. Já tě zdravím.
6: Taky zdravím, Honzo. Ulice hlavního města jsou při pátečním brzkém ránu zatím průjezdné bez výraznějších komplikací. Uzavřená akorát stále zůstává Vídeňská z centra, kousek za jižní spojkou. Včera celý den vyprošťovali uvízlé nákladní vozidlo pod železničním mostem u Labutě. Už je pryč, ale dost poničená je po zásahu vozovka. Z jižní spojky sjíždějte exitem na magistrálu a pokračujte na Rostely a Kunratice. Od Budějovické či Michalské jeďte ulicí v Podzámčí, přes Sulickou, následně Štůrovu se dostanete na Vídeňskou u Zálesí, respektive u Krčské nemocnice.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Měj se hezky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pět 5 minut po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Chtěl jsem jen říct. A budou taky opět a Radeček. Chtěl jsem jen říct. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Opět Radeček, chtěl jsem jen říct. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, co budeme hrát, konkrétně v pondělí 12. října v 9 večer. No a otázka zní, bude to Bruce Springsteen a jeho deska Born in the USA, nebo skupina Yes a deska 90-125. Je to na vás, rozhodněte svými hlasy. Zatím to vypadá docela jednoznačně pro Bruce, ale hlasuje se až do pondělního poledne na Facebooku. Rádia Praha. Praha je nej.
1: Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Rádio
0: Praha. V Praze bude polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se ojediněle vyskytne slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, teď jsme na 7 stupních a foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr. A jak to vidí Katka Jelenová?
2: Vídeňská směrem z centra zůstává za sjezdem z jižní spojky u Labutě stále neprůjezdná. Po včerejším vyprušťování zaseklého nákladního vozidla ještě uklízejí znečištěnou vozovku. Do centra už se opět jede oběma pruhy bez omezení. V Českobrodské směr centrum popojíždí kratší fronta na příjezdu do Běchovice z újezdu. Plnější je i Kbelská z Letňan do Hloubětína, zatím jen v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Zlehka už se plní i Liberecká do centra od Stříškova. Následně i pravý pruh v Holešovičkách až ke sjezdu do Nové Povltavské.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
2: Krásné ráno i tobě.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
3: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

0: Jamelia Superstar v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, v nichž žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes a nebo v sobotu do 14:00 odpoledne. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční také 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatele vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu či bytových domů. Ruský prezident Vladimír Putin při čtvrtečním jednání se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškiánem uvedl, že Moskva je připravena podniknout kroky s cílem přispět k ukončení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Informovali o tom tiskové agentury, podle nich se šéf Kremlu s íránským prezidentem setkal v Turkmenistánu, kde bude v pátek summit společenství nezávislých států. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezonou zvolený za kapitána Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence. Adam Klapka skoroval za Calgary poprvé v nové sezóně, Flames ale prohráli s Coloradem 3-7 a Martin Nečas v utkání nebo dovala. Nejprve by dnes mělo být v Praze polojasno až skoro jasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a večer se vyskytne slabý déšť. Teploty dnes 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách si dáme dopravní informace s Katkou Jelenovou.
3: Liberecká do centra zaplněná od Střížkova k Blance se aktuálně jede okolo 15 minut. 5 až 10 minut ztratíte ve Kbelské z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou, stejně tak i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Újezdu. Štěrboholská spojka od Černého na Lanový most a silnější provoz zatím mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou. Nuselský most do centra je ucpaný zhruba z poloviny, přes omezení na jeho výjezdu k prvním světlům v Legerově pojedete 15 minut. A připomeneme stále uzavřenou Vídeňskou směrem z centra po včerejším vyprošťování zaseklého nákladního vozidla kousek za jižní spojkou. Do centra už pojedete bez omezení.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Praní Praze po 6:30 Leny, Lovers Do. A taky DJO a End of Big.

0: Fine Young Cannibals a She Drives Me Crazy ve 6:45 na Rádiu Praha. Na tramvajové trati do Modřan nově slouží zastávka Hodkovičky. Vznikla mezi Belárií a Černým koněm a místním výrazně zkrátí cestu k tramvaji.
1: Hodkovičky. Zastávka na znamení.
2: Cestující si zvykají na nové hlášení v tramvaji. Novou zastávku uvítala například paní Anastázie.
3: Bydlíme přímo tady na Zahalce, což je asi tak 200 metrů od zastávky. Chodili jsme na zastávku Belárek, tak asi 10 minut pěšky, což s kočárem není úplně ideál.
2: Podobný názor má i pan Jiří, který se do oblasti přistěhoval před rokem.
4: Tohle beru jako dar vyloženě, strašně úleví. To bude nejhezčí zastávka na téhle větvi tratě. Ty cedule, co ukazují příjezdy. Dokonalý.
1: Příští zastávka je na znamení.
2: Kromě elektrických informačních panelů jsou tady také na každé straně přístřežky s lavičkou. V běžném denním provozu tady budou zastavovat na znamení linky 3, 17 a 20. Jako jedna z prvních jsem přišla čekat na tramvaj i paní Sandra.
5: Jsem tady, takže teďka nemusím chodit tu další zastávku, takže super. Protože tady se všude staví a myslím si, že všichni to uvítají.
2: V okolí zastávky je několik velkých bytových domů a další vznikají na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél trati. Vysvětluje rozhodnutí postavit novou zastávku technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Čurovský.
6: Protože tady v tomto prostoru vznikla poměrně rozsáhlá zástavba, tak rostla poptávka po přímé obsluze tramvajovou dopravou, celkem logicky. Zároveň by tady měla vzniknout lepší přestupní vazba mezi autobusem 190.
2: Stavba trvala zhruba 4 měsíce a dopravní podnik za novou zastávku Hodkovičky zaplatil necelých 30 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se mohou objevit přehánky nebo slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, pořád jsme na 7, foukat bude mírný jihozápadní vítr. Katka Jelenová, dopravní informace.
7: Dobré ráno, D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se plní od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se jede v obou pruzích, až půl hodiny zabere trasa na okruh za Ořech na 18. kilometr. V Dobříšské za Zlíchovským tunelem směrem k Mrázovce aktuálně blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto. Do Kolony se dojíždí už kousek za Barandovským mostem. Liberecká do centra Ucpana už od Letňan, tedy od nájezdu z Veselské. K Blance teď pojedete přes 20 minut a provoz v tunelech už začaly navíc regulovat. A Vídeňská zůstává směrem z centra, kousek za jižní spojkou neprůjezdná, na místě policejní hlídka odklání dopravu.
0: Díky moc, zatím ahoj.
7: Měj se.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: To byla Oradion, I Will Love You Monday. Je 7 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké páteční ráno.
1: Dobré

0: zrekonstruovaný sál Pražského radiopaláce čeká na kolaudaci. Soubor divadla na Vinohradech by v něm měl začít vystupovat ještě letos. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Dnes se dozvíme jméno laureáta Nobelovy ceny míru. Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, k večeru slabý déšť a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sál Pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
2: Tohle je náš nový sál.
3: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
2: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
3: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
4: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
3: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
5: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír, vybere z víc než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
6: Cenu by mohla získat například sudánská humanitární organizace Emergency Response Rooms nebo organizace pro pomoc dětem Save the Children. Za nejpravdopodobnější kandidáty je považuje největší světová firma pro obchodní predikce Polymarket. Mezi jednotlivci tato společnost dává největší šance Mikulovi Kulebovi, zakladateli a řediteli organizace Save Ukraine, která zachraňuje ukrajinské děti z Ruska a jim okupovaných území. Mezi další možné kandidáty řadí například pediatra a ředitele nemocnice v pásmu Gazy Husama Abu Safiju nebo papeže Lva 14. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku. Dnes má být polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer by se mohl vyskytnout slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A po zprávách dopravní informace připravila je Katka Jelenová.
8: Dobré ráno přeje. Na konci jižní spojky před Barandovským mostem se brzdí před kolonou. Ta se pak téměř 20 minut sune až do Dobřížské. Mezi Zlíchovským tunelem a Mrázovkou překáželo v levém pruhu porouchané osobní auto. Teď už je pryč a zdržení by se tak mohlo začít krátit. V Troji regulují vjezd do Blanky s kolonou, tak stále počítejte jak v Liberecké od nájezdu z Veselské, následně v Holešovičkách, tak i v Povltavské z Čuprovy. Kbelská z Letňan do Hloubětína zůstává plná v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Východní část okruhu se zaplnila už od Hradecké D11 a nesouvisle se pak budete sunout přes Štěrboholy až k Europarku. A kvůli stále uzavřené Vídeňské z centra za sjezdem na jižní spojku se teď uspává i náhradní trasa, a sice ulice v Podzámčí od Budějovické, pak i ulice na Strži až k Sulické.
7: Díky moc, hezké ráno.
8: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Some say you will love me one day. Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku 9. října. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Nia Samsey. Budou taky Kygo, Chalita Griffin, Save My Love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: somebody else. To byly Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
5: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
4: Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yela a maskotem školy je anglický bulldog jménem Pohledný Dan. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka a ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Roli Christine psal Webber přímo pro svoji tehdejší manželku, grandiozní zpěvačku Sarah Brightman. Tehdejší ministr financí Jiří Rusnok a náměstek ministra financí Ruska Sergej Kolotuchin podepsali smlouvu o umoření části ruského dluhu vůči České republice před 25 lety v roce 2001. Dluh ze sovětské éry dosahoval 72 miliard korun. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
6: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
4: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude v Praze polojasný až skoro jasný. Odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se sem tam vyskytne slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, jsme na 7 pořád a foukat bude mírný jihozápadní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
7: Dálnice D5 z Plzně na příjezdu do metropola velmi silný provoz už před Rudnou z 6. kilometru. Bezmála 40 minut se jede až na okruh za Ořeh na 18. D7 ze Slaného do Prahy a těsně před sjezdem na Kladno hromadná nehoda 5 osobních aut na 7. kilometru. Blokují levý pruh, na místě zasahuje i několik vozidel záchranářů. Kolona od exitu 9 Buštěhrad je zatím na 5 až 10 minut. A na D7 naberete kratší zdržení i dál před Prahou. Pomaleji se jede od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru až k omezení u letiště. Na začátku Štěrboholské spojky směrem z Černého na Lanový most opatrněji kousek za nájezdem od Běchovic. V připojovacím pruhu stojí kamion s dodávkou po nehodě a silný provoz na spojce navíc trvá od Hradecké D11 až k Europarku.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Krásné ráno, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Radio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Radio Praha.
8: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
10: Zóna 90.
3: hodina hitů, která baví vás i nás.
10: To nejlepší.

0: Nia Samsey nás dovedli k 7:30 a k dalším zprávám Rádia Praha. Připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 večer a znovu se otevřou zítra v 8 ráno. Zavírat se budou ve 2 hodiny odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta, ale k rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa v Pardubicích v 7 večer. Přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji. Nejprve bude dnes polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se vyskytne místy slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: Dálnice D5 z Plzně na příjezdu do Prahy je stále velmi silný provoz před Rudnou z 6. kilometru. Okolo 40 minut pojedete až na okruh za Ořech na 18. kilometr. D7 ze Slaného do Prahy, tam vyjíždíte do kolony kousek za sjezdem na Buštěhrad na 8. kilometru. 10 minut pojedete k hromadné nehodě na 7. Před exitem Kladno se v levém pruhu střetlo 5 osobních aut. Kvůli stále uzavřené Vídeňské směrem z centra za sjezdem na jižní spojku je hodně ucpaná náhradní trasa ulice v Podzámčí od Budějovické, pak i ulice na Strži k Sulické, tam čekejte přes 20 minut navíc. Podobný čas ztratíte i v Liberecké směrem do centra, a to od nájezdu z Veselské až k regulované Blance. A na začátku Štěrboholské spojky ve směru z Černého na Lanový most stále opatrněji kousek za nájezdem od Běchovic, tedy z Českobrodské. V připojovacím pruhu stále překáží kamion s dodávkou po nehodě.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli

půl osmé na rádiu Praha Welshly Arms Legendary. A taky Adonis a Cherry on Your Cake.

0: Je 7:45. Bývalé kino Květen v Radiopaláci se změnilo na divadelní sál. Nejméně 3 roky tam bude během rekonstrukce sídlit divadlo na Vinohradech. Zatím ale není jisté, jestli začne hrát ještě letos.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou.
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl oproti vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis?
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit?
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Pak jsme

0: Praze mít polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer možná slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, furt jsme na 7, foukat bude mírný jihozápadní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová z dopravního infocentra?
1: A hned na úvod neseme pozitivní zprávu z Vídeňské ulice ve směru z centra. Kousek za jižní spojkou je obnovený provoz, alespoň levým pruhem pravý zůstává uzavřený. Včera tam téměř celý den vyprošťovali zaseklé nákladní vozidlo pod železničním mostem. Kolona stále popojíždí v ulici v Podzámčí od Budějovické a pokračuje i dál k Sulické. Českobrodská aktuálně ucpaná v obou směrech, a to v úseku mezi Okruhem a Běchovicemi. Pokud směrem z centra sjíždíte na Štěrboholskou spojku, tak stále velmi opatrně. V připojovacím pruhu už na spojce směr Lanový most překáží havarovaný kamion s dodávkou. V Troji pokračují s regulací vjezdu do Blanky s kolonou, tak stále počítejte v Liberecké od Stříškova, následně v Holešovičkách, také v Povltavské z Čuprovy. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Před Poděbradskou se začíná ucpávat i průmyslová, a to ve směru z Hostivaře.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Zhruba 300 strážníků bude dohlížet na klidný průběh voleb v Praze. Stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním řeší Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Německá policie dopadla údajného hackera z Ruska, který vylákal z obětí miliardy korun. Bude polojasno až skoro jasno a teploty odpoledne maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na průběh komunálních a senátních voleb v Praze bude dohlížet městská policie. Celkem 300 strážníků zkontroluje průběžně 151 objektů a volebních místností. Otevřeny budou dnes od 14. do 22. hodiny a znovu pak zítra od 8. do 14. hodiny, říká mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
2: Konkrétní objekty byly určeny v rámci spolupráce s policií České republiky a orgány místní samosprávy tak, aby byl dohled obou bezpečnostních složek účelně rozdělen a zbytečně se nepřekrýval.
0: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí chodí desítky denně, další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
3: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
0: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách, ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Asii na dovolené.
4: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: V devátém kole Tip Sport Extraligy vyzve Kladno Mladou Boleslav. Hrát se začne od 18 hodin. Po příchodu ze Sparty oblekne poprvé dres hostujících bruslařů útočník Tomáš Hika. Říká, jak svůj současný klub vnímá.
5: Tak já Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval k dospělému hokeji a jsem za to strašně rád a chci jim to vrátit zpátky a proto je ten důvod, proč jsem se vrátil a za to jim strašně moc děkuji, že jsem mohl takhle za těch 9 let se zlepšit a samozřejmě Boleslav byl vždycky nepříjemný soupeř, bruslivý a není to jiný ani tenhle rok, takže doufám, že si to přeneseme do dalších zápasů.
0: Dnes má být nejprve polojasno, odpoledne ale přibývání oblačnosti a k večeru se ojediněle vyskytne slabý déšť, teploty 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
7: Na plzeňské D5C směr Praha narůstá zdržení. Brzdí se sice stále u Rudné na 6. kilometru. Osobním autem se ale na okruh k Ořechu jede hodně přes 50 minut. Kamionům uvedený úsek zabere déle. Omezení u letiště teď působí potíže v obou směrech. Od D7 ze Slaného se zpomaluje před sjezdem na Tuchoměřice okolo 4. kilometru. Jedete-li od okruhu, zastavíte těsně za nájezdem z Evropské. V metropoli na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti začaly regulovat vjezdy do obou tunelů. S první kolonou počítejte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, druhá se tvoří na Radutínském mostu a do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Přímo v Praze naberete zdržení mimo jiné na jižní spojce před Barandovským mostem od sjezdu na Modřany k Mrázovce pojedete 15 až 20 minut. Podobný čas ztratíte na Nuselském mostu do centra k Legerově, v Liberecké od Střížkova k Blance i v Karlovarské do centra od okruhu k Vypichu.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: I tobě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Můžem si začít hrát. 5 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v pátek 9. října. A co nás čeká? Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars.
8: taky One Republic a Need Your Love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Připomínám, že dneska ve 2 hodiny odpoledne začínají komunální volby a v části volebních obvodů také první kolo voleb do Senátu. Volební místnosti budou otevřené do 10 večer, zítra potom od 8 ráno do 2 odpoledne. Je pátek 9. října, v Praze bude polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se sem tam vyskytne slabý déšť, maxima 13 až 15 stupňů, pořád jsme na 7 stupních a foukat bude mírný jihozápadní vítr. Jak to vidí Katka Jelenová?
1: Magistrála do centra se plní už téměř od budovy soudu. Provoz výrazně zpomaluje omezení na výjezdu z Nuselského mostu. K Legerově pojedete z Pankráce více než 20 minut. Zdržení čekejte i směrem z Holešovic od Florence k IP Pavlova. Je to přibližně na 15 minut. Jinak v pražských ulicích panuje spíše klidnější ranní špička, jak už to v pátky bývá. I v Liberecké do centra už se fronta krátí, aktuálně po pojíždí od sjezdu na prosek k Bulovce. Dál je plnější pouze pravý pruh k Blance, levým směr most Barikádníků už jedete celkem plynule. Plnější zůstává oblast Libně, Povltavská z Čuprovy k Bulovce i okolí Libeňského zámku, tedy Zenklova a Vodstářova k Rohanskému nábřeží. Ve sjezdu z Českobrodské na Štěrboholskou spojku směr Lanový most stále v připojovacím pruhu havarovaný kamion s dodávkou, teď už i s policejní hlídkou. Kratší maximálně 10-minutové zdržení pak čekejte na trase k Europarku.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
1: Měj se hezky, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Oasis a Wonderwall. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se dnes ráno podařilo odvést, řekl to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník se soupravou spod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Za 3/4 policie eviduje 290 obětí nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Z nich 268 zemřelo kvůli nepřiměřené rychlosti, v jízdě proti směru, nepozornosti nebo nedodržení bezpečného rozestupu. Zbývajících 22 kvůli agresivní jízdě. Za září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Německá policie v noci na dnešek zadržela muže, který ve čtvrtek v bavorské obci Bernau zastřelil 2 úředníky při kontrole zbraní. 60-letý podezřelý byl při zásahu postřelen do nohy. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí policejního ředitelství. K motivu činu zatím policie žádné informace nezdělila. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Jméno zveřejní v 11 hodin dopoledne. Dnes by mělo být v Praze polojasno, postupně pak přibývání oblačnosti, k večeru se vyskytne slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: Na městském okruhu regulují provoz v tunelech. Kolona na jižní spojce se sune od sjezdu na Pankráce. Dál i plnější Dobřížskou až k Mrázovce naberete 10 až 15 minut. Před Dobřížskou se ucpává i Radlická od školy. V Troji před Blankou naberete zhruba 20-minutové zdržení, jak v Liberecké od Stříškova, následně v Holešovičkách. O něco kratší pak v Povltavské od Čuprovy. Plno stále na magistrále v obou směrech, jak před Nuselským mostem k Legerově, tak od Holešovic mezi Florencí a IP Pavlova. A na plzeňské D5 na příjezdu do hlavního města brzdí už převážně kamiony, a to před Rudnou na 7. kilometru. Osobní auta výrazně zpomalí až na úrovni Chrášťan před sjezdem na okruh.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: Milovníci burgerů by neměli vynechat Burgerfest, který letos slaví 15. narozeniny a vrací se tam, kde se v Česku zrodil, tedy na Břevnovské Posvícení. Od pátku do neděle na vás čeká několik burgerových stánků s burgery připravovanými přímo na místě z kvalitních a čerstvých surovin. K tomu pivo a atmosféra tradičního posvícení. Burgerfest bude u Břevnovského kláštera do nedělního večera. A návštěvu Národního technického muzea na Letné můžete v pátek a v sobotu spojit s recyklací. Přines tam můžete vysloužilý elektrospotřebič a kurátoři Národního technického muzea posoudí, jestli se náhodou nehodí do muzejních sbírek, a když ne, tak ho ekologicky zlikvidují. Za odevzdaný spotřebič navíc dostanete slevu na vstup do muzea a když ho kurátoři vyberou do sbírek, získáte ještě 2 čestné vstupenky. Akce před Národním technickým muzeem bude v pátek a v sobotu od 10:30 do 17 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Už 15. října do českých kin vstoupí nový slovenský film Láska. Mými čtvrtečními hosty proto byli režisér Marko Škop a herečka Jana Kovalčiková. A bavili jsme se třeba o tom, jaké byly první reakce po pražské premiéře.
4: Že to otvára některé věci, které jsou kdysi hlubší a že jich to nutí zamyslet se. Vlastně s takovýmito reakcemi jsme se stretávali aj na slovenskej premiére a mali jsme také mikroturné po kinách, které vlastně prebieha aj v Českej republike, takže už nejaké tie spätné väzby od divákov, od publika máme. Zároveň by som to ale nechcel nejak preceňovať, lebo sú určite aj ľudia, ktorí ten film nepríjmu, lebo ich neosloví a tí vám to nepovedia. Ale na tých diskusiách vždy veľká väčšina divákov v kine ostala a mnohí dokonca mali takú potrebu nie klásť otázky, ale povedať nejaký svoj názor.
3: V pátek tradičně celý týden plný hostů zrekapitulujeme. Budu moc rád, když si to po poledních zprávách poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se sem tam vyskytne slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, jsme na 7 stupních a foukat bude mírný jihozápadní vítr. Katko, zdravím tě, máš slovo.
5: Ve veletržní za Letenským náměstím směrem dolů do Holešovic srazilo osobní auto chodce, na místě zasahují záchranáři a průjezd je dost omezený. Kolony popojíždí z obou stran, jak od Sparty, tak ze spod od křížení s Bubenskou. Hodně se plní i korunovační od Davids, brzdí se i před výjezdem z Letenského tunelu směrem z centra. A tunel se plní i v opačném směru, tedy do centra. Fronta pak pokračuje i celým Štefánikovým mostem až k Revoluční. Na městském okruhu stále regulují provoz v tunelech, kolona na jižní spojce pojíždí od sjezdu na Pankrác, dál i o něco plnější do Břížskou. K Mrázovce jedete 10 až 15 minut. A v Troji před Blankou také zdržení zhruba 20-minutové v Liberecké od Střížkova, následně i v Holešovičkách.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Měj se hezky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 9 hodin, posloucháte Rádio Praha a dáme si další zprávy, které připravila Denisa Žižková. Je s nimi ve studiu. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. V komunálních volbách do zastupitelstva hlavního města kandiduje 24 stran a hnutí. Praha 3 nechá příští rok nainstalovat historickou pumpu pod Žižkovské schody. Evropský komisař Maroš Šefčovič jedná v Číně o obchodním deficitu. Bude polojasno až skoro jasno, k večeru by se mohl vyskytnout slabý déšť, teploty 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do zastupitelstva hlavního města kandiduje 24 uskupení, to je o 2 více než ve volbách v roce 2022. Tehdy byla v Praze volební účast necelých 44%. Do zastupitelstva se dostalo 6 uskupení. Pražané volí celkem 65 zastupitelů hlavního města. Zvlášť pak hlasují o vedení své městské části. Na zpracování výsledků voleb letos pracuje přibližně 2,5 tisíce zaměstnanců Českého statistického úřadu. Ti musí zvládnout zpracovat obrovské množství dat v krátkém čase. Jakmile okrsková komise dopočítá hlasy, doručí podepsaný zápis na speciální přebírací místa, říká místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Český statistický úřad má vytvořeno téměř 400 přebíracích míst po celé České republice, kde přebírá data právě od členů volebních komisí.
1: A více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. Pod Žižkovské schody propojující Rokycanovu ulici s Táborickou v Praze 3 se vrátí historická pumpa. Ta původní zmizela na přelomu tisíciletí. Příští rok tam dělníci umístí pumpy 2, které se budou pohybovat najednou. Dělníci tam vodu připojí z vodovodního řadu a lidé ji tak budou moci využívat pro vlastní potřebu, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
4: Sochař Adam Kovalčík vycházel při tvorbě designu z fotografií historické pumpy, zároveň ale vytvořil úplně nové dílo. Ojedinělý je i mechanismus uvnitř pump. Nepůjde tedy jen o návrat k tradici, Žižkov tímto dílem získá zcela nový a originální prvek.
1: Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
5: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Hokejisti Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové, které začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Čekejte dnes polojasno, odpoledne od severozápadu oblačno, k večeru by se mohl vyskytnout slabý déšť, teploty 13 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, ty má připravené Katka Jelenová.
7: V Praze už se uklidňuje provoz, Libereckou k Blance už teď jedete plynule, Vekbelské z Letňan do Hloubětína už jen velmi krátké zdržení mezi Novopatskou a Poděbradskou. Ve spojovací před omezením u odbočky k Libeňskému nádraží se sune 10-minutová fronta od křížení s Českobrodskou, tedy od Jarova. Plnější trasa Dejvice až nábřeží, přesněji korunovační letenský tunel Štefánikův most, k revoluční tam necháte zhruba 15 minut. Podobně i na Nuselském mostu směr centrum provoz stále zpomaluje omezení na výjezdu z mostu do Legerovy a na D5 z Plzně do Prahy už nabírají zdržení hlavně kamiony od Rudné z 6. kilometru. Na okruh k Ořechu se sunou pravým pruhem až 40 minut.
0: Díky moc, Katko, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vstáváte do pátku 9. října a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno, přeju 4,5 minuty po 9. Za chvilku Sophie and the Giants, Loser. A bude Olivia Dean a Baby Steps.

0: A Baby Steps na Rádiu Praha ve čtvrt na 10.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
4: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
3: Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella a maskotem školy je anglický bulldog jménem Pohledný Dan. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka a ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Roli Christine psal Webber přímo pro svoji tehdejší manželku, grandiozní zpěvačku Saru Brightman. Tehdejší ministr financí Jiří Rusnok a náměstek ministra financí Ruska Sergej Kolotuchin podepsali smlouvu o umoření části ruského dluhu vůči České republice před 25 lety v roce 2001. Dluh ze sovětské éry dosahoval 72 miliard korun. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
5: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
3: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude polojasný až skoro jasný, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer se ojediněle vyskytne slabý déšť. Maxima 13 až 15 stupňů, teď jsme na 9 stupních a foukat bude mírný jihozápadní vítr. Teď ještě dopravní informace a s těmi je připravená Katka Jelenová.
6: Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů s kolonou, tak počítejte od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, pak zastavíte na Radotínském mostu na 10. a kratší zdržení trvá i na výjezdu z Lochkovského tunelu k Barandovu. A na okruhu teď už na výjezdu z metropole směr D7 se sune kratší fronta z odbočky na Horoměřice k omezení u letiště. A ještě pohled na Štěrboholskou spojku ve směru z Černého na Lanový most, trvá o něco silnější provoz už jen v krátkém úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Průmyslovou.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: I tobě.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Činasky a Tamarišek v 9:30 na Rádiu Praha. Před námi samozřejmě další čerstvé zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Hezký den. Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se dnes ráno podařilo odvést, řekl to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník se soupravou z podmostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Odhad škod a termínu plného obnovení provozu ve Vídeňské ulici zatím nejsou známé. Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace zaměřená na grilované a uzené maso. Práce, které měly trvat původně 2 roky, se protáhly na 4. Náklady na opravu byly 250 milionů korun, včetně DPH. Původní rozpočet byl zhruba 200 milionů. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. O finále se utká s ruskou Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do 2. kola po 3setové výhře nad Britem Norim. Vít Kopřiva naopak skončil po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6. V Praze bude polojasno, později přibývání oblačnosti, k večeru by se mohl objevit slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Katkou Jelenovou.
3: Nuselský most z Pankráce do Holešovic a kolona z úrovně Vyšehradu přes omezení k prvním semaforům v Legerově pojedete 10 až 15 minut. Ječná plná od Karlova náměstí až nahoru k IP Pavlova, tam ztratíte okolo 10 minut a na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný budete popojíždět také zhruba 10 minut a to ve frontě od nájezdu z Evropské.
0: Díky moc, hezký den.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: byla Ema Drobná a Words. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Trvalo to celý den, nakonec se ale hasičům hodinu před půlnocí povedlo uvolnit kamion, který uvízl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Pokud se teď chystáte oslavovat, že už je to konečně průjezdné, tak to oslavu ještě na chvilku odložte, protože úplně plně průjezdné to ještě není. A proč, to nám vysvětlí kolega Mikuláš Vochoska. Vítám tě ve studiu.
1: Dobrý den. Hasiči uvolnili kamion, který převážel vrtnou soupravu s využitím vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. U zaseknuté soupravy zasahovali od včerejšího rána, před půlnocí se jim podařilo ji uvolnit a teď v noci soupravu rozebírali. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče už kamion pod viaduktem není.
2: Během té noci tak jsme postupně místo opouštěli, postupně jsme nakládali tu naši těžkou techniku a někdy kolem 6:45 ráno tak vrtná souprava opustila to místo.
1: Most, pod kterým byl kamion zaklíněný, by měl být podle hasičů v pořádku, statici ho ale budou pravděpodobně ještě znovu kontrolovat.
0: Já už jsem to naznačil na začátku, nicméně je tedy to místo už průjezdné?
1: Tak dlouho směrem z centra nebylo, teď už se ale jezdí levým pruhem. Každopádně kvůli dalším opravám silnice by měli řidiči i nadále počítat s komplikacemi nebo se zdržením. Je také možné, že policie bude muset ještě znovu celé místo uzavřít pro bezpečnější pohyb dělníků. Omezení platí taky pro několik autobusových linek, které místem jezdí.
0: Říká kolega a reportér Mikuláš Vochoska. Díky, měj se.
1: Díky, naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer možná slabý déšť, maxima 13 až 15 stupňů, jsme na 9, foukat bude mírný jihozápadní vítr. A jak to vidí Katka Jelenová?
3: A já nejprve potvrdím předchozí informace. Ano, Vídeňskou ve směru z centra se stále projíždí pouze levým pruhem, ale teď plynule bez zdržení, všechny kolony se rozjely. Na hlavní části Pražského okruhu zde jedna k letišti skončila regulace vjezdů do tunelů. Kratší zdržení vás čeká už jen mezi Lochkovským tunelem a Ořechem. Kvůli tomu se brzdí i v ulici k Barandovu z centra z úrovně Kauflandu. Okruh zůstává o něco plnější i z druhé strany, tedy od letiště. Fronta se tvoří na úrovni sjezdu na D5 na 23. kilometru, rozjíždí se následně za Ořechem na 18. Kamiony stále popojíždí i zmíněnou plzeňskou dálnicí před Prahou od Rudné z 6. kilometru. Nuselský most z Pankráce do Holešovic a přetrvávající fronta z úrovně Vyšehradu přes omezení k prvním světlům v Legerově se jede 10 minut a zdržíte se i ve směru z Holešovic, a to v úseku mezi Bulharem a Muzem.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, přeju hezký zbytek pátku a užij si víkend. Ahoj.
3: Krásný víkend, Honzo, i tobě děkuju. Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Pátek 9. října, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Praha 4 hledá firmu na stavbu parkovací věže v Jílovské ulici. Novela zákona, který má posílit ochranu živnostníků před věřiteli, by mohl části podnikatelů stížit přístup k úvěrům, varuje asociace. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Bude polojasno až skoro jasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 4 plánuje v Jílovské ulici na Lhotce postavit vertikální parkovací věž. Rada městské části rozhodla o zahájení výběrového řízení na stavební firmy. Současné parkoviště má 35 míst, nová věž by jejich počet měla zvýšit nejméně o 15.
3: Předpokládaná hodnota zakázky je asi 20 milionů korun. Výstavba by mohla začít příští rok v únoru a hotová má být zhruba do jednoho roku. Praha 4 chce parkovací věž poskytnout pro dlouhodobé a střednědobé parkování, s krátkodobým parkováním tam nepočítá. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
4: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
1: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
5: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
6: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský neodvrátil v Eurolize prohru HPOLu Tel Aviv ve španělské Valencii. Český rozehrávač zaznamenal v utkání nejlepší kontinentální soutěže 4 body i doskoky a 9 asistencí. HPOL ovšem prohrál 82-93 a v neúplné tabulce mu patří 9. pozice. Dnes má být polojasno, později přibývání oblačnosti, k večeru se ojediněle vyskytne slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne, Vojto. Před vypichem popojíždí fronty v Bělohorské, delší tradičně ve směru z centra od Kláštera na 5 až 10 minut. Od Bílé hory se zdržíte do 5 minut z úrovně Kauflandu. Nuselský most do centra zůstává plný, přibližně z poloviny 10 minut zabere cesta přes omezení do Legerovy ke křížení s Vencigovou. Od Holešovic se jen krátce zpomaluje v úseku mezi Bulharem a Muzem. Ječná plnější od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova. A ještě D5 z Plzně do Prahy, tam stále ale popojíždí kamiony od Rudné z 6. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeju vám dobrý den, je pátek 9. října, v posledních týdnech a měsících velmi skloňované datum, už za necelé 4 hodiny se otevřou volební místnosti a započnou tak komunální a senátní volby. Češi v nich zvolí 62 tisíc zastupitelů a 27 senátorů. O posty se uchází lehce přes 190 tisíc adeptů. Celé to budeme sledovat jak ve vysílání, tak i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Nebudeme ale mluvit jenom o volbách. Design na několika místech Prahy, evropské festivalové filmy, tradiční posvícení anebo divadlo pro děti. Druhý říjnový víkend nabízí program uvnitř i venku, pár tipů nabídneme už za chvíli. Teď ale nabízíme například zpěváka Jamese Blunta Anuka, anebo zazní i Daddy Yankee. Hezký poslech, vám přeju, těch přívětivý. Hey.

0: zeptala Anna K. v pátečním dopoledním vysílání Rádia Praha, jestli přemýšlíte, kam vyrazit v Praze o víkendu. Ještě do neděle pokračuje Design Block, letošní 28. ročník, má téma světlo a představuje přes 300 značek, studií a hostů. Hlavním centrem je Veletržní palác, program ale najdete třeba i na Pražském hradě nebo výstavišti. Na Břevnově zase ode dneška začíná tradiční posvícení. Okolí kláštera zaplní stánky, pouťové atrakce, řemesla i jídlo a v sobotu večer je v programu také ohňová show. Filmoví fanoušci můžou zamířit na přehlídku B2K ve 13 pražských kinech, promítá snímky z festivalů v Cannes, Benátkách a Berlíně. A pokud hledáte něco pro děti, na Štvanici pokračují Vylomeniny s divadlem, dílnami, hernami a letošním tématem emocí. Kompletní víkendový přehled akcí v Praze najdete tradičně na webu praha.rozhlas.cz. No a jak to vypadá na silnicích? Vídeňská směrem z centra kousek za sjezdem z jižní spojky je po včerejším vyprošťování nákladního vozidla u Labutě průjezdná alespoň levým pruhem. Směrem do centra už se jede bez omezení oběma pruhy. V Praze už sledujeme ovšem spíše klid a poklidnější provoz, jen velmi krátká zdržení nabíráte například před Vypichem v Bělohorské směrem z centra, na Nuselském mostě do centra, Věčné mezi Karlovým náměstím a Legerovou, anebo v Korunovační, následně i v Letenském tunelu směrem k nábřeží. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: London Beat nás na rádiu Praha dovedli ke krátkým zprávám. Je 10 hodin 29 minut a vše podstatné vám teď shrne Denisa Žižková.
1: Hezké dopoledne. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a zítra se otevřou od 8 hodin ráno a zavírat se budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně získají ve volební místnosti. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče, plánuje proto změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí, varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. Agent amerického úřadu pro imigraci a cla postřelil v New Yorku 28-letého muže z Dominikánské republiky. Informovala o tom agentura AP. Stalo se to, když muž parkoval se svým autem. Ve vozidle byl také 5-letý chlapec. Muž přežil a skončil v nemocnici. Chlapec zraněný nebyl. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti to byla cílená policejní akce, při které agenti měli za úkol muže zatknout. Ministerstvo ho označilo jako ilegálního cizince a kriminálníka. České fotbalistky rozehrají baráž o postup na mistrovství světa v příštím roce. Na úvod přivítají v Pardubicích Skotky, zápas začne v 19 hodin. Odvěta se pak bude hrát v úterý ve Skotsku. Vítěz dvojzápasu postoupí do závěrečného kola baráže proti Švédkám. Dnes má být polojasno, později přibývání oblačnosti, k večeru by se mohl ojediněle vyskytnout slabý dešť a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice nabídneme spolu s Katkou Jelenovou. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic naberete zdržení na Nuselském mostu. Kolona zhruba z jeho poloviny se sune 10 minut přes omezení až do Legerovy ke křižovatce s Vencigovou. Na magistrále směrem od Holešovic ztratíte 5 až 10 minut mezi Bulharem a Muzem. Pozor, teď v Seifertově ulici směrem z Žižkova k Bulharu. Tam překážejí následky drobnější nehody a fronta popojíždí od Italské. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 3 minuty po půl 11. pokračuje páteční dopolední Praha. Jsme moc rádi, že posloucháte. Lidé si už brzy budou moci prohlédnout zrekonstruovanou jateční burzu v pražské Holešovické tržnici. Už je opravená, úředníci ještě musí zkolaudovat, jak památkově chráněná budova vypadá a co tam vznikne, to vše vám řekneme už za chvíli. Teď ale nabídneme třeba DJ Davida Guettu. Tak hezký poslech.

0: Za minutu a čtvrt, 10:45. Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, za námi Olga Lounová. Praha dokončila opravu jateční burzy v Holešovické tržnici. Lidé by si ji mohli uvnitř prohlédnout nejspíš už na konci roku. Rekonstrukce této památkově chráněné budovy měla být původně hotová v loni. Termín dokončení ale prodloužili problémy s vlhkostí.
1: Těším se, až to bude otevřený. Doufám, že tam vznikne nějaká solidní restaurace.
2: Pan Jiří nakukuje do oken bývalé jateční burzy, která je uzavřená od roku 1983. Holešovická tržnice se podle něj od 90. let výrazně proměnila.
1: To v sobě koncentrovalo jednu věc, a to byly levné nákupy. A teď to vnímám jako obrovský posuv dopředu. Rozhodně by to chtělo trošičku víc ozelenit. Pro mě je tady hrozně moc prostě dlažby, ale jinak celkově velice fajn, jako těším se na ta rekonstrukce, je to prima.
2: Podobný názor na opravenou novorenesanční budovu má i další místní obyvatelka Marie.
3: Nádherná. Akorát mám strach, aby to zase někdo nepočmaral. Znáte to, jak to chodí. Je to fakt moc hezký.
2: A myslíte si, že sem budete chodit do restaurace?
3: No to je jasný, že jo. Tady bydlím kousek.
2: Jateční burza je jednou z nejcennějších budov v celé Holešovické tržnici. V posledních letech ale spíše chátrala. Zároveň výrazně poničili povodně v roce 2002. Budova je přitom památkově chráněná, popisuje Tomáš Hýbl, předseda společnosti Výstaviště Praha.
4: Je to velká budova v klasickém secesním stylu, poměrně značně zdobená na poměry zbytku jatek vlastně bývalých. Vrátila se po rekonstrukci do původního vzhledu, to znamená fasáda je v takové té světle béžové barvě. Na střeše je taková ta korunka, která je vlastně jako pozlacená.
2: Uvnitř haly jsou malby na stěnách i menší sošky, které obnovili restaurátoři. Přibližuje Tomáš Jílek, předseda technologií hlavního města Prahy, které dělali na stavbě dozor.
5: Ta rekonstrukce byla zahájena v roce 2022. Dokončeno bylo v červenci 2025. Ten důvod, proč dosud není otevřeno, je, že tady byly poměrně velké problémy s vlhkostí, sušila se vlastně sklepení, prováděly se některé dodatečné sanační práce.
2: Burza zatím není skoloudovaná. Společnost Zátěží Group nyní halu vybavuje kuchyňským zařízením, vysvětluje provozní manažer restaurace Vojtěch Demeter.
6: Budeme mít vlastně svoji udírnu, kde budeme udit naše vepřové, plus budeme mít otevřený grill s ohněm a stařírnu masa velikánskou.
2: Kolik lidí naraz budete schopni obsloužit?
6: I s letní zahrádkou se blížíme k 500. Já doufám, pokud všechno půjde aspoň trošku, tak do konce roku bychom mohli být schopni otevřít.
2: Hlavní město za rekonstrukci jateční burzy zaplatilo zhruba 250 milionů korun. Z Holešovic, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: No a my se ještě vydáme na silnice ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětí. Nás pozorněte kousek před sjezdem do Novopatské. V pravém pruhu se srazil kamion s osobním autem, kolona na 15 až 20 minut po pojíždí z téměř od sjezdu z Cínovecké. Kbelskou se jede pomaleji i z druhé strany, tedy od Hloubětí na, brzdí se v úseku mezi Kolbenovou a odbočkou na Vinoř, tam čekejte 5 minut navíc. Před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské z centra ve frontě od Kláštera Věčné od Karlova a náměstí Gipa Pavlova. Na Nuselském mostě do centra od Vyšehradu k Legerově. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: pátek 9. října Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Deniso, hezké dopoledne.
1: Tobě taky, Vojto, hezké dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Zrekonstruovaný sál Pražského radiopaláce čeká na kolaudaci. Soubor divadla na Vinohradech by v něm měl začít vystupovat ještě letos. Kambodžská policie zadržela dva Čechy s několika kilogramy kokainu. Po dvou útocích nožem na školách polská policie zadržela další mladistvé kvůli výhrůžkám na internetu. Dnes má být polojasno, později oblačno, k večeru slabý déšť a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sál Pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
3: Tohle je náš nový sál.
4: Přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu. Oproti divadlu na Vinohradech, které má 620 míst, toto hlediště je o něco menší.
3: Kapacita je skoro poloviční. To základní už je, celé jeviště, podlaha točná. Velký rozdíl je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci.
4: Technici musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
5: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů.
4: Teprve potom se bude moct začít hrát. Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergého ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Tajsko za drogové zločiny uplatňují. Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky zabíjením lidí. Po dvou útocích na školách tento týden se na internetu šíří nepodložené zprávy, že jde o organizovanou operaci a útoků má přibývat. Policie vyzývá obyvatele, aby zachovali klid a vyhnuli se hysterii.
6: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
7: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
6: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfake. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se 2 góly a 2 přihrávkami se podílel na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v utkání připsal také další útočník domácích Pavel Zacha. Gól dal v noci na dnešek také Adam Klapka z Calgary. Jeho tým ale podlehl Colorédu 3-7. Dnes má být polojasno, později oblačno, k večeru by se mohl objevit slabý déšť a teploty v Praze 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnice se teď vydáme s Katkou Jelenovou. Dobré dopoledne.
8: Hezké dopoledne, Vojto. Na příjezdu do metropole ústeckou dálnicí D8 čekejte zdržení v Cínovecké. Brzdí se kousek za zdiby a více než 20 minut se popojíždí do Kbelské ke sjezdu na prosek. Je to důsledek dřívější nehody před Novopatskou. Její následky už se podařilo odklidit, přesunout na šrafování. Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác narostla fronta až k Florenci. Odtud k IP Pavlova se jede čtvrt hodiny. Od Pankráce zůstává ucpaná půlka Nuselského mostu do Legerovy, je to přibližně na 10 minut. A jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most a fronta od Lanového k Průmyslové, naopak trasa od Černého k Barandovskému mostu, tedy obě spojky průjezdné naprosto plynule bez zdržení. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, v této hodině samozřejmě budeme pečlivě sledovat situaci na silnicích. Další dopravní servis nabídneme už do 15 minut. Ještě předtím ale nabídneme jiné téma. Uranové sklo i dobové novinové výstřežky. Rok po smrti Dany Drábové v Praze připomíná nová výstava přímo v sídle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech.

0: posloucháte páteční dopolední vysílání Rádia Praha. Za okamžik bude 11:15. Přejeme vám dobrý den. Rok po smrti Dany Drábové připomíná její práci i osobnost nová výstava v sídle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Expozici připravil úřad, a to společně s její dlouholetou partnerkou Markétou Pávovou, a vedle profesních milníků ukazuje i osobnější předměty. K vidění je třeba upomínka z uranového skla se symbolem atomu nebo dobové novinové články. Jeden z nich pochází z května 1986 a jde o první dohledatelnou mediální zmínku o Daně Drábové. Tehdy jako jaderná fyzička měřila radioaktivitu mléka. Výstava připomíná také její dlouholeté působení v čele úřadu a podíl na budování českého systému jaderné regulace. Současný předseda Štěpán Kochánek zmiňuje její typické heslo Keep calm and carry on, tedy zachovat klid a pokračovat dál. Výstava je přístupná zdarma každý den až do konce listopadu přímo v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o tématu píšeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se vydat ještě na pražské silnice. V centru metropole zůstává plná magistrála. V obou směrech od Holešovic se popojíždí v úseku mezi Florencí a IP Pavlova téměř 20 minut. Od Pankráce je z půlky plný Nuselský most. Provoz zpomaluje omezení na jeho konci před Legerovou. Na D8 z Ústí do Prahy před Zdiby popojíždí kolona až ke sjezdu na Březiněves. Pak se lehce zpomalí i u odbočky na Čakovice a v podobném tempu se jede i k Belskou dolů do Hloubětína ke sjezdu na Novopatské. Následky střetu kamionu s osobním autem už přesunuli na šrafování, provozu tak nic nebrání. A ve spojovací od Jarova k Balabence chvílemi houstne provoz před omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Zdržení teď zhruba 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: 11:30, posloucháte Rádio Praha, teď je čas na krátké zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanethi Navipillayová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města a dnes na to upozornil server z dopravy.cz. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, což však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení, soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a proto není trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti také policie nebude podávat další informace. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Přesné termíny budou teprve určeny. Počasí by dnes mělo být polojasné, později oblačné, k večeru by se mohl objevit slabý déšť a teploty v Praze 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice s Katkou Jelenovou. Hezké dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Na D8 z Ústí do Prahy se rozjíždí kolona od zdib z 1. kilometru. Chvílemi jen nesouvislá, pokračuje Cínoveckou až ke sjezdu do Kbelské. Na D8 v opačném směru, tedy z Prahy na Ústí, z Bystřete před Roudnicí. Na 24. kilometru blokují pravý pruh následky střetu dvou nákladních vozidel a jen o kilometr dál na 25. bourala v levém pruhu dvě osobní auta. Fronta z 23. pojíždí okolo 10 minut. A pokud se chystáte ven z Prahy na Brno D1, čekejte zdržení už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce se jede zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
6: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A na 107,1 FM pokračuje páteční dopolední Praha s datem 9. října, datem v posledních týdnech a měsících velmi skloňovaným. Zajímá vás, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností? Jestli ano, určitě si počkejte na další díl našeho volebního průvodce. Řekneme vám, co všechno sčítání obnáší, i to, kdybychom mohli znát výsledky. Tak dál poslouchejte Český rozhlas, dál poslouchejte vysílání Rádia Praha. Ještě doplním, že volební místnosti se otevřou za necelých 2,5 hodiny. Hezký poslech.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 11:45. Přeju vám dobrý den. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už dnes ve 14 hodin. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny? To teď vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Jak to aktuálně vypadá v Praze na silnicích? Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 panuje silnější provoz v úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem, tedy mezi 23 a 8 kilometrem. Fronta popojíždí okolo 15 minut. Okruh před letištěm směrem k D1 na Slaný se plní před letištěm, a to z odbočky na Horoměřice. Přímo v Praze čekejte kratší zdržení před vypichem v Bělohorské, teď v obou směrech zhruba 5-minutové. A plný zůstává Nuselský most směrem z Pankráce do Holešovic i Ječná od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: minuty po 11.59 posloucháte Rádio Praha, před námi jsou další aktuální zprávy, připravila je kolegyně Denisa Žižková, hezké poledne.
1: Dobré poledne. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také obsazení třetiny Senátu. Praha 4 hledá firmu na stavbu parkovací věže v Jílovské ulici. Nobelovu cenu míru získala soudkyně Mezinárodního trestního soudu. Bude oblačno, je zataženo, večer se vyskytne slabý déšť a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek, případně si můžete vzít nové přímo ve volební místnosti. Praha 4 plánuje v Jílovské ulici na Lhotce postavit vertikální parkovací věž. Rada městské části rozhodla o zahájení výběrového řízení na stavební firmy. Současné parkoviště má 35 míst, nová věž by jejich počet měla zvýšit nejméně o 15.
3: Předpokládaná hodnota zakázky je asi 20 milionů korun. Výstavba by mohla začít příští rok v únoru a hotová má být zhruba do jednoho roku. Praha 4 chce parkovací věž poskytnout pro dlouhodobé a střednědobé parkování, s krátkodobým parkováním tam nepočítá. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navipilajová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje, tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole a s výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
4: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve třech městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Po reprezentační pauze se vrací fotbalová šance. Liga poslední Zlín přivítá v předehrávce 10. kola pražskou Slavii, která je v čele tabulky. Zlínský brankář Stanislav Dostál mluví o tom, co musí domácí udělat, aby měli proti favoritovi šanci uspět.
5: Nedali jim prostě ani kouska metru zadarmo. Oni jsou extrémně soubojové mužstvo a my, jestli se jim v tomto ani prostě nevyrovnáme, tak nemáme šanci prostě. Jo? A my musíme být hodně důrazní, samozřejmě bez nějakých zákeřností a tedy, ale tomto si myslím, že by na ně mohlo hrozně platit. Taková ta jejich medicína, tím dát pocítit od nás, by bylo fajn.
1: Utkání Zlín Slavia začíná v 18 hodin. V Praze bude dnes oblačno, odpoledne by se mohlo objevit i slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Polední pražský provoz sleduje Katka Jelenová. Ahoj Katko.
7: Ahoj Vojto, pěkné poledne. V centru hlavního města zůstává plný Nuselský most směrem z Pankráce do Holešovic, také Ječná od Karlova náměstí k IP Pavlova. Chvílemi se plní jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most mezi Spořilovem a koncem Lanového mostu. Ve spojovací od Jarova k Balabence čekejte 5 až 10 minut navíc ve frontě od Českobrodské k omezení. A pokud se chystáte na cestu z Prahy směrem do Brna po D1, připravte se na kolonu od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Posouvá se 20 minut do zúžení na Šmejkalce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Do otevření volebních místností zbývají necelé 2 hodiny. Teď se ale nebudeme věnovat volbám, budeme se věnovat našim hostům. Herečka a pedagožka Martina Prajzová, novinářka, kurátorka a bývalá šéfredaktorka československé Vogue Andrea Běhounková, novinář a spisovatel Dan Hrubý a také režisér Marko Škop spolu s herečkou Janou Kovalčikovou byli tento týden mými poledními hosty. Všechny zmíněné rozhovory si v následujících necelých 60 minutách připomeneme. Tak hezký poslech. A pokud právě obydváte, tak dobrou chuť.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. A

0: To byl Callum Scott ve vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Premiéru jednoho představení má čerstvě za sebou, další právě zkouší. Dáma, která v pondělí přijala mé pozvání, se v odmocněně ženy potkává na jevišti s Pavlou Gajdošíkovou, co by matka s učitelkou, zatímco už v listopadu se díky Stavovskému divadlu ocitne v Amsterdamu 17. století, co by vdova a majitelka nevěstince. Vedle toho loni oslavila krásné výročí, 25 let v činoherním souboru Národního divadla a herectví učí také na Damu. Rozhovor s Martinou Prajzovou jsme odstartovali právě zmíněnou odmocněnou ženy, kde se na jevišti s Pavlou Gajdošíkovou vyskytují prakticky jen ony dvě. Ptal jsem se proto, jestli je pro herce taková komorní věc náročnější než velká inscenace s celým souborem.
1: Vzhledem k tomu, že tady ta komorní hra, která je opravdu o dvou ženách a vy jste hodinu 20, hodinu 25 na jevišti vlastně jenom ve dvou a odkázány jedna na druhou, tak je tam samozřejmě větší odpovědnost za to, že vám vlastně nikdo nepomůže. A hlavně v tom představení ještě ke všemu vám jako nic dalšího nepomůže, protože přece jenom já jsem zvyklá z té velké scény na to, že některou emoci, některou situaci nebo nějaký vibe tam přinese třeba světlo, hudba nebo prostě nějaká taneční company, tak to tady ne. Tady jsou dvě herečky, jeden stůl a tři židle.
2: Není se kam schovat.
1: A není se vůbec kam schovat, je to bílá stěna, před kterou my hrajeme a vlastně já jsem se nějak paradoxně vrátila ke svým začátkům před nějakými 30 lety, kdy jsem ještě studovala na fakultě na JAMU, kde opravdu v tom blackboxu dostanete židli a stůl a partnera a děláte tam divadlo velký. Jo. Takže se to tak, když se to takhle jako vlastně okleští od všech těch efektů, tak vznikne něco jako velmi náročného pro herce, protože on cítí odpovědnost to naplnit sám. Tím, že tam je a že tam existuje, že tam přemýšlí a že prostě tam existuje. A kdežto v tom, na té velké scéně, když jste zasazený do takovéhohle obrazu, do takové třeba velké inscenace, tak tam zase samozřejmě je to velmi náročný v tom, že jsou na vás kladeny zase úplně jiné nároky, jako stát se součástí obrazu nebo vyplnit třeba tu představu toho režiséra takovou, že je to v nějakým stylizovaným prvku, než se to dá všechno dohromady, než se to soukolí všech těch hudeb, světel a veškerýho designu vlastně spojí v jedno to představení, to je hrozný hnidopíší práce. Takže já nemůžu říct, jestli je jedno těžší než druhé. Ale po dlouhý době vlastně od dob, kdy se uzavřelo divadlo Kolovrat jako komorní scéna činoherní Národního divadla, tak jsem si vlastně vrátila k té komorní činohře a nebyl to pro mě tudíž krok do neznáma. Vrátila jsem se k něčemu, co jsem kdysi dávno dělala, ale je to o poznání, teda úplně jiná zkušenost než to velké divadlo.
2: Nicméně povedlo se to podle mě celkem dobře. Já jsem to teda zatím bohužel neviděl, ale četl jsem na to velmi krásné ohlasy, četl jsem na to velmi pozitivní recenze, i divadlo to má dost jako vysoké hodnocení. Byly tam předtím, předpokládám, ale určitě nějaké obavy, když jste to zkoušeli a když jste se...
1: Myslím, že je zdravý mít obavy, když jste jakýkoliv tvůrce nebo umělec, protože bez obav z přijetí nebo z toho, jestli to bude pochopeno nebo jestli to bude rozumitelný, nebo jestli se to emocionálně někoho dotkne, si myslím, že do žádné tvorby vlastně člověk se nepouští. Jo. Ty obavy jsou zdraví. A mě teda upřímně vlastně překvapilo, ba až šokovalo, jak ta inscenace přijata byla, protože já jsem si myslela, že to téma, o které tam jde, je takové, že se mezi třeba ženama jako prolíná, že nějakým způsobem pulzuje tou společností, ale vlastně až pak jsem zjistila zpětně, když jsem se s některýma divákama bavila, kolik těch témat vlastně tam pro každého z nich bylo. Aha. A že si vlastně každá ta věková struktura napříč ženským pohlavím, ale i vlastně každá věková struktura napříč tím mužským pohlavím našla nějaké to téma tam sama pro sebe. A to pro mě bylo vlastně největším jako překvapením, že ta hra je takhle vrstevnatá a že to není pro nějakou úzkou výseč holky mezi 50 a 30, pojďte na to, to vás bude bavit. Ne, naopak, je to vlastně pro širokou diváckou základnu.
2: A ta hra je postavená tak, že se divák postupně má několikrát možnost přehodnotit, které z těch dvou žen vlastně fandí, která z nich má pravdu. potřebujete, když přejdeme do trošku osobní roviny, vy sama své postavě rozumět, abyste si ji mohla nějak obhájit? A nebo umíte opravdu zahrát i třeba postavu, která vám není sympatická, kterou nemáte ráda? Jak to vnímáte?
1: No, i té postavě, která vám není sympatická, vlastně musíte do jistý míry jako ten interpret rozumět, protože ty motivace té postavy, který ona má, tak byť s nima nesouhlasíte, tak ale ona na základě těch motivací jedná. Mm. Takže vy jako musíte rozklíčovat, co jí k tomu vede, nebo proč je taková, co se jí stalo, proč takhle reaguje a proč ten její charakter je takový, jaký je. Takže ano, párkrát se mi stalo, že jsem hrála postavy, se kterýma jsem úplně bytostně třeba nesouhlasila. Nebo s jejich postojem k životu jsem nesouhlasila, ale musela jsem je jako rozebrat na prvočásti, protože kdybych tomu nerozuměla, tak si nemyslím, že jsem vůbec schopná jí hrát tu postavu. A někdy má samozřejmě člověk nebo herec tendenci nebo umělec tu postavu nějakým způsobem obhájit, že přece není takhle jednobarevná, že není takhle jednostrunná, nebo má, občas i já mám tendenci to tak jako trošku omlouvat, ale od toho je tam režisér nebo dramaturg, aby nás usměrnili v téhle touze ty negativní postavy vlastně obhajovat, protože ono někdy to zlo nebo ta negace ukázaná na tom jevišti je velmi důležitá prostě pro ten příběh samotný. No. A někdy tam má prostě i ta temná stránka zaznít. No.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte zdržení před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Popoždí se od sjezdu na Velké Popovice z kilometru 15. je to asi na 25 minut. Zdržení taky na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 od dálnice D5 k Ořechu je to na 10 minut a pomalu pojedete ještě ve Kbelské směrem do Hloubětína. Od Cínovecké je nesouvislá kolona k Novopatské, celý úsek pojedete kolem 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si

0: Prezidentská pracovna od Bořka Šípka, uniformy hradní stráže od Teodora Peštěka a nebo židle Olga. Václava Havla známe jako dramatika, disidenta a prezidenta. Nová výstava na Pražském hradě ho ale ukazuje trochu jinak. Jako člověka, který velmi pozorně přemýšlel o prostoru kolem sebe a o tom, jak má nové demokratické Československo a později Česko také vypadat. Výstavu Design pro Václava Havla spolu připravila novinářka, bývalá šéfredaktorka československé Vogue a dnes také kurátorka Andrea Běhounková, která byla v úterý naším poledním hostem. K Havlovým se vrátila už podruhé dost výrazně. Úplně první československou Vogue pod jejím vedením v roce 2018 otevřela právě Olgou Havlovou a Havlovými antikódy. Ptal jsem se jí proto i na to, jestli má k Havlovým osobní vztah.
1: Určitě. Už vzhledem k tomu, co jsem tady říkala na začátku, já jsem dítě listopadové revoluce, mě bylo 16-17, já jsem cinkala klíčema a myslím si, že na 1000% to, co se stalo v roce 1989, tak absolutně změnilo můj život, nás všech. I vašich rodičů. A u mě teda absolutně pozitivně, protože jsem vyrůstala v prostředí, které nevěřilo komunistickému režimu a nebylo nějakým způsobem úplně ten vymité, nebo v té době prostě jsme neměli vymité mozky. Ani moje maminka, ani tatínek, můj dědeček je 68-tník byl. A takže já jsem k Havlovi vzhlížela už před revolucí. A samozřejmě jsem byla ráda, že se stal prezidentem, že to celé takhle dopadlo. A vlastně možná asi proto, že prostě já věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a možná, že to je jistým způsobem naivní životní krédo, ale my jsme se o tom už bavili před tímhle pořadem.
0: Ano.
1: Já myslím, že jistá naivita je vlastně okouzlující, takže já jsem k Havlovým měla blízko, ne tedy fyzicky, že bych se s nima znala osobně, měla jsem tu čest se s nimi potkat, ale pracovně, protože jsem pracovala v novinách a v médiích, ale ideově jsem k ním měla a mám do dneška velmi blízko a paní Olga je velkým vzorem, jestli to takhle můžu říct. Ona by to nechtěla slyšet, protože ona přesně nebyla ten typ, který by chtěl být něčím velkým vzorem, protože to zní velmi pateticky. A to ona nebyla. Ona byla vlastně velmi takový, až bych řekla, jako pankáč. A takže i z toho důvodu my vlastně, když jsme vymýšleli, komu bychom věnovali první obálku československé Vogue, tak já jsem vzpomínám na tu dobu, kdy půl roku jsem chodila předtím, než vyšla na různé schůzky s inzertními klienty a s různými lidmi, s kterými jsme vlastně domlouvali spolupráce a mě provázela otázka, která padla snad na všech těch setkáních. Kdo bude na obálce prvního čísla? A padala jména jako Eva Hercigová, Karolína Kurková a šaty od toho módního domu, nebo od toho módního domu. A my jsme vlastně s Honzou Králíčkem, což je můj blízký spolupracovník a kamarád, tak jsme si říkali, že vlastně bychom chtěli tu československou Vogue, tu 24. edici, definovat trochu jinak a definovat jí nějakou hodnotou, byť to zase může znít pateticky, a vlastně tou hodnotou, kterou my, protože pocházíme z té generace, které pocházíme, tak byla svoboda. Takže jsme to první číslo věnovali svobodě, asi možná i proto, že vycházela v roce 2018 a ty osmičky jsou pro český stát nebo československý stát důležité, vždycky byly v minulosti. Takže, no a když si řeknete svoboda, tak kdo vás napadne? Václav Havel a samozřejmě tam už pak bylo blízko k tomu věnovat to číslo nebo tu cover story Olze.
0: A v předchozím vstupu jsme spolu zmiňovali Havlovu pracovnu od Bořka Šípka. A ta je vlastně ústředním bodem té výstavy, pokud to tak můžu říct.
1: Můžete, určitě, stoprocentně je. Ona se já můžu skočit do řeči.
0: Skákejte.
1: Ona se po 23 letech vrátila na Pražský hrad. My jsme ji našli na půdě zámku Štáblovice, který patří panu Kolkovi a který v roce 2003 koupil od Bořka Šípka, protože vlastně v roce 2002 skončilo prezidentské období pana prezidenta Havla a pan prezident Klaus, který přišel po panu Havlovi, tak chtěl svoji pracovnu. Hmm. Takže ta pracovna se demontovala a Bořek Šípek, který vlastně asi zapůjčil, věnoval Václavovi Havlovi, tak ji prodal soukromému sběrateli a ten teda ji velmi osvíceně 23 let uchovával pečlivě zabalenou na půdě svého zámku. A díky design bloku a Janě Zelinsky se vlastně vrátila po 23 letech na Pražský hrad a teď si ji můžou návštěvníci prohlédnout až do poloviny ledna příštího roku.
0: No a v kontextu toho, jak osobní vztah k Havlovým máte, jaký to byl pocit, takový klenot vlastně poprvé vidět pro vás?
1: Tak já kromě toho, že jsem naivní, tak jsem i velmi citlivá a melancholická, takže když jsme ji převezli začátkem července do konírny, kde byla uskladněna, posléze restaurována, tak já jsem si na tu židli sedla, ta židle teda není od Bořka Šípka, to je vlastně ta pracovna, se skládá z psacího stolu, stěny, která tvořila knihovnu, komody a teda židle. Všechno navrhl Bořek Šípek, jenom židle je od designéra Mária Bellínyho, ale Bořek Šípek ji vybral pro tu pracovnu. Tak já jsem si troufla na tu židli poprvé a naposled tedy sednout, pak už jsem to nikdy nezopakovala, ale byla jsem dojata a měla jsem husí kůži, protože prostě na té židli seděl Václav Havel a celé se to nějakým způsobem tak propojilo. Tak my jsme s Janou opakovaně, když jsme se vraceli do té instalace a pracovali jsme na ní, tak jsme se jako dojímali nejenom teda Václavem Havlem, ale i Bořkem Šípkem a Teodorem Pištěkem a prací Evy Jiřičné. Je tam k vidění vlastně i styčník, který je z oranžérie, kterou udělala Eva Jiřičná. Takže těch momentů, které pro mě byly velmi citlivé, bylo spousta. Ale ta pracovna je samozřejmě jako unikátní a jsem ráda, že se vrátila.

0: 135 let, 4 generace a několik okamžiků, kdy už to vypadalo, že další nebude. Petřínská lanovka se po dvouleté přestávce vrátila na trať a spolu s ní vyšla také nová kniha, která mapuje její příběh od roku 1891 až po současnost. Jedním z jejich autorů je novinář a spisovatel Dan Hrubý, ten byl ve středu naším poledním hostem. Kdy se novou Petřínskou lanovkou svezl poprvé?
1: Tak já jsem měl možnost se s ní svést i během zkušebního provozu, kdy jsme na té nové lanovce, která procházela testovacím obdobím, připravovali fotky, připravovali jsme fotodokumentaci k naší knize a patřil jsem, a to se nechci chlubit, ale vlastně
0: jen
1: mám toho radost.
0: Jen se pochlubte.
1: Mám toho radost, protože jsem byl pozván na zahájení na první den provozu Petřínské lanovky 20. září pozdním odpoledni a musím se přiznat, že jak to nemám rád a tady v pražských ulicích vždycky se vztekám, když se někdo v tramvaji tlačí nebo u autobusu, v metru, kdekoliv na ulici, tak jsem se taky, musím se přiznat, trochu tlačil, protože jsem si říkal, tak se dostanu aspoň, když ne do prvního, protože tam jeli zasloužilí prostě celebrity a funkcionáři všeho druhu. Konec konců máme před volbama. Ale říkal jsem si, tak aspoň do toho druhého vagónu se nacpu, abych to mohl vypravovat, že jsem jel druhým vagónem,
0: vůbec
1: druhou lanovkou čtvrté generace. Podařilo.
0: No. A pamatujete si, Dane, ještě úplně první jízdu Petřínskou lanovkou ve svém životě?
1: Určitě. Lanovka, já když jsem byl kluk, možná to vemu trošku ze široka, s lanovkou to souvisí. Já když jsem byl kluk a vyrůstal jsem v Praze na Starém Městě, tak jsem s kamarády, ze spolužáky ze základní školy jsme chodili na Petřín. Tehdy lanovka byla v rozvalinách. Ta trať byla zarostlá náletem a travou. Restaurace Na Nebozísku, celá ta budova, to byla jedna velká rozvalina.
0: Aha.
1: Propadly, crčela tam voda, všude rostly nálety a to samozřejmě bylo Eldorado pro nás, pro kluky, kterým bylo tehdy nějakých 10 let. Ta lanovka obnovila provoz až v roce 1985, to už jsem přece jenom byl starší, příliš starý na to, abych prolízal starý baráky a rozvaliny. A já jsem vůbec poprvé lanovkou jel za kamarády na koleje na Strahov. To byl v té době po roce 85 vlastně dlouho takový hlavní dopravní motiv lanovky, že spojovala koleje s Dolní Prahou, s Dolejší Prahou.
0: Takže už když jste vyrůstal, tak vám přišlo, že je ta lanovka něco, co Praze chybí?
1: Určitě. Já myslím, že lanovka Praze chybí, ačkoliv její dopravní význam je vlastně minimální.
0: Přijde mi tím diskutabilní.
1: Ano, ten kopec zase není tak extrémní, ta trasa jde víceméně objet jinými dopravními prostředky městské hromadné dopravy. Ale ta lanovka žije v pražské paměti. Já v době, kdy nejezdila, tak si dobře pamatuju, jak mi rodiče vypravovali, jak mi maminka vypravovala o tom, že ta lanovka jezdila. Když jsme tam na nějaké procházce nedělní přišli, tak říkala, a tady byla, a tady jezdila, a už nejezdí, protože Petřín se sesul, protože Petřín je nestabilní svah. Nepochybně to slýchala i od svých rodičů. Je to něco, co patří k dějinám Prahy, k čemu mají také Pražané vztah, a to si troufnu říct, emoční, srdeční. Všimněte si, že přesto, že nemá ten dopravní význam, tak i teď, když zahájila provoz, tak se na ní stojí dlouhé fronty. V zásadě lanovka jezdí navzdory všemu jízdnímu řádu, jak to jenom jde, nahoru, dolů, vysype cestující, nasype a zase jede. A nejsou to zdaleka jen cizinci, jsou to z velké části Pražané i návštěvníci Prahy z Čech a Moravy. Prostě ta lanovka je něco, co tak nějak patří k Petřínu a Petřín jako celek díky Máchovi a Jaru a Máji vlastně nějak hodně pevně uvízlo v našich srdcích.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: No
0: dálnice D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do Kolony před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Další informace má kolega Jakub Vodička. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne a teď konce blíže k Praze. Zdržíte se stále ještě na Pražském okruhu směrem na D1 a to z konce D5, kde se popojíždí až k Ořechu. Je to zhruba na 10 minut a nesouvislou kolonu čekejte ještě ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Začíná se popojíždět už na konci Cínovecké. Pomalu se jede před Novopatskou, ale i zde je to maximálně na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Ve 12 hodin a 51 minut posloucháte polední vysílání Rádia Praha, ve kterém jsme si, jelikož je pátek, shrnuli všechny uplynulé rozhovory v tomto týdnu. V pondělí dorazila herečka Martina Prajzová, v úterý kurátorka a novinářka Andrea Běhounková. A včera to byly Marko Škop, režisér, a Jana Kovalčiková, herečka. Naším hlavním tématem byl nový slovensko-český film Láska. A ve středu přišel novinář Dan Hrubý, se kterým jsme se bavili o Petřínské lanovce. V příštím týdnu namátkou Marek Vohralík, ředitel Prague Music Week, také Lena Valenová, spisovatelka, anebo další spisovatelka a také mediální poradkyně Eva Střihavková. Pokud byste si kterýkoliv z těch odvysílaných rozhovorů rádi poslechli zpětně, tak můžete, a to na webu praha.rozhlas.cz, případně v aplikaci Můj rozhlas. No a všechny chystané rozhovory pro

0: Miles Smith s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 13 hodin, a to znamená, že jsou tady aktuální zprávy, páteční zprávy, které má Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Dvě střední církevní zdravotnické školy v Praze mají novou společnou budovu na Žižkově. Ministerstvo vnitra se soudí o miliony, které podle starších výroků soudu nikdo nespronevěřil. IT oddělení slovenského nejvyššího správního soudu podalo hromadnou výpověď. Bude oblačno, k večeru by se mohl vyskytnout slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Studenti dvou církevních středních zdravotnických škol se budou učit v nové budově na Žižkově v Praze 3. Obě instituce teď mají společné zázemí, které je moderně vybavené pro přípravu budoucích zdravotníků, říká mluvčí pražského arcibiskupství Pavel Šrétr.
2: Škola, kterou zřizuje arcibiskupství pražské, se přestěhovala do Žirotínovy ulice na pražském Žižkově, kde v minulosti mimo jiné sídlil úřad práce. Na Žižkov se zároveň přestěhovala i vyšší odborná škola zdravotnická, kterou zřizuje suverénní řád maltéských rytířů. Ke změně došlo v souvislosti s ukončením nájemního vztahu v dosavadní budově školy.
0: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze zpronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server iRozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Podle dostupných informací je to první případ, kdy s vymáháním peněz po bývalém zaměstnanci tajné služby pomáhá přímo rezort. Na Slovensku podalo hromadnou výpověď celé IT oddělení nejvyššího správního soudu. Informovalo o tom opoziční hnutí Progresivní Slovensko, podle kterého za odchodem zaměstnanců stojí nestandardní postupy nového vedení. Varuje proto před ohrožením bezpečnosti spisů i systému, který přiděluje případy. Soud obavy odmítá jako nepodložené spekulace.
3: Hromadný odchod IT pracovníků potvrdila i nová vedoucí kanceláře soudu. Důvody ale podle poslankyně Progresivního Slovenska Zuzany Števulové nevysvětlila.
4: Tyto samotní zaměstnanci IT oddělenia vysvětlili svůj hromadný odchod tým, a že začali dostávat příkazy ústně, zprostředkovaně cez další osoby alebo mimo zavedených evidenčních mechanismů.
3: Vedení nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, že odchod zaměstnanců automaticky neznamená ohrožení jeho fungování. Zároveň ujišťuje, že zajistí bezpečnost informačních systémů i nepřerušený provoz. Kritiku opozice soud označuje za politické zasahování do nezávislosti justice. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Bude oblačno a zataženo, večer se místy vyskytne slabý déšť a teploty 15 stupňů maximálně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pohled na pražské silnice nám teď zprostředkuje Kuba Vodička. Vítej, Kubo.
6: Ahoj Aldo, hezké odpoledne. Problémy jsou aktuálně hlavně za Prahou, a to na dálnici D1, pokud míříte směrem na Brno. Očekávejte už poměrně dlouhou kolonu před omezením na Šmejkalce, kde se stále pracuje v okolí 23. kilometru. Kolona v tuto chvíli narostla už skoro k Pražskému okruhu, zpomaluje se už kolem 12. kilometru, čekejte zdržení už nějakých 35 až 40 minut. Přímo v Praze provoz zatím poměrně poklidný, chvíli se zdržíte na Pražském okruhu směrem na D1, kde je kolona od D5 k Ořechu na 10 minut. Pomalu se jede ještě v Radlické směrem do centra od stanice metra Radlická dolů k Dobřížské, zde je to také na nějakých 10 až 15 minut. A zdržíte se pak v nesouvislé koloně ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kolona od Spořilovské Zelanový most je zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Příjemné odpoledne, ano, Rádio Praha je tu stejně jako přicházející víkend, protože máme pátek 9. října a už je po 13. hodině pro někoho už volný čas. A s kým si ho užijeme? Například s Chris de Sandy. S Xindlem X. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Taky z Red Hot Chili Peppers. No a právě teď to bude s dámou, která včera u nás v 21 hodin koncertovala, Adele. Can I get it, ať se vám líbí.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: V blbým věku Xindl X s vámi Rádio Praha 13 hodin 16 minut pátek 9. října. No a v Praze se děje celkem dost věcí. Pojďme se podívat alespoň na pár z nich, tedy těch víkendových. Víc než 300 značek, studií a hostů z naší republiky, ale i ze zahraničí přesně. To je 28. ročník Design bloku. Letošním tématem je světlo a rozsvítí dokonce hned několik lokací. Srdcem festivalu je Veletržní palác, ale navštívit můžete i jízdárnu a kapli svatého kříže Pražského hradu a další místa. Už 31. břevnovské posvícení vás zve do okolí břevnovského kláštera, které zaplní stánky, pouťové atrakce, taky pódium s bohatým programem. Filmová přehlídka B2Cam pro vás má rozmanitý výběr filmů uvedených na třech nejprestižnějších evropských festivalech. Cannes, Benátky a Berlinále. Program v Praze běží hned ve 13 kinech. No a nejbarevnější část roku je tady a to znamená, že s ní i tradiční výstava dýní v botanické zahradě. Ta letošní se nese v duchu pradávného světa. Sochy doplněné nápaditými dýňovými aranžmá vás provedou různými obdobími minulosti. Od dinosaurů a pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Další akce a podrobnosti pak najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Určitě se tam podívejte. Na D1 směrem z Prahy na Brno vjedete do kolony už za Pražským okruhem na 12. kilometru a pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek pojedete až 3/4 hodiny. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na D1, z konce D5 pojedete k Ořechu asi 10 minut. V Radlické do centra se zdržíte od stanice metra Radlická k Dobřížské 10 minut. A nesouvislá kolona popojíždí i na jižní spojce směrem na Štěrboholy od Spořilovské před Průmyslovou. To je na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Je 13.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. V souvislosti s epidemií salmonelózy v újezdu nad Lesy evidují pražští hygienici nyní 486 nemocných. Počet laboratorně potvrzených případů salmonelózy narostl na 284. Od vypuknutí epidemie 22. září bylo hospitalizováno 108 lidí. Radnice Prahy 21 připravuje online formulář, prostřednictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. V Praze 4 se začne od čtvrtka 15. října měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci platit za stání i v nočních hodinách. Dosud bylo parkování po 20. hodině zdarma. Část smíšených fialových zón se změní na modré určené pro rezidenty. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Městská část o tom informovala na svém webu. 9. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky nabídne různé žánry scénického umění. Přivítá tvůrce z Gruzie, Ukrajiny, Francie, Španělska, Rakouska, Švýcarska i Argentiny. Festival, jehož tématem je tentokrát vlídná rezistence, potrvá od 20. října do 10. února příštího roku. Hlavním dějištěm bude Centrum soudobého umění DOX. V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru Formule 1 byl nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu. 28-letý pilot zajel na trati Marina Bay o 198 tisícin rychlejší čas než Monačana Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl další Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešní program bude pokračovat o 14:30 odpoledne kvalifikací na sobotní sprint. Čekejte oblačno, je zataženo, večer se místy vyskytne slabý déšť a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička nám řekne, kde se zdržíte a vypadá to, že na D1.
3: Hezké odpoledne, je to tak, nejdelší zdržení v okolí Prahy čekejte na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Pomalu se jede aktuálně už prakticky od pražského okruhu, auta se zastaví kolem 11. až 12. kilometru a velmi pomalu se jede až do omezení za Mirošovice na most Šmejkalka, což je nějaký 23. kilometr, celý úsek, aktuálně pojedete minimálně 3/4 hodiny. Kolonu očekávejte ještě na pražském okruhu směrem na D1. Z konce D5 se jede pomalu až za nájezd od Ořechu, je to asi na 15 minut. V Praze se pak bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholi a to u nájezdu od Strašnic, kde se srazila dvě auta. Nehoda byla před chvilinkou dána na stranu, nic nebrání už provozu, ale rychle se vytvořila kolona od sjezdu na Vršovice. Ta se postupně rozjíždí, stále čekejte ale zdržení kolem 10 minut a pomalu se jede ještě v Radlické směrem do centra v úseku od zastávky metra Radlická až dolů k Dobřížské pojedete kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Věra Čáslavská má novou pamětní desku na základní škole na Petřinách v Praze 6 a my se na ní zajdeme podívat už za 10 minut. Teď je tu Ray Dalton.

0: Rádiu Praha je 13.44 a my se vydáme do Davids, protože začnu tím, že mistrovství Evropy, světa, ale také olympiáda, přesně z těch velkých sportovních soutěží si Věra Čáslavská několikrát odvezla zlaté medaile. No a její úspěchy připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která je po téhle sportovkyni i pojmenovaná.
1: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
2: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
1: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
2: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli to má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
1: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
2: Tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
1: Čím jste se vlastně inspiroval nebo jak jste přemýšlel nad tím, jak vůbec ta pamětní deska bude vypadat?
2: Vzpomněl jsem si, když mi bylo 10 let, tak Věra Čáslavská, to bylo v roce 1968, tak Věra Čáslavská vyhrála tyhle ty hlavní medaile v Mexiku na olympijských hrách. No a vzpomínal jsem na to tak jako docela rád, protože to byl obrovský zážitek pro mě.
1: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
3: Jsem moc ráda, že tady ta škola, která je i sportovní a bilingvální, která se po mamince jmenuje, takže ta škola je opravdu úspěšná. A jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
1: Jak na maminku vzpomínáte?
3: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela. A člověka potom někdy mrzí, že třeba se nezeptal víc na víc věcí a tak dále, potom už to vlastně dohnat nemůže.
1: Vy jste zmiňovala, že Věra Čáslavská tady na Praze 6 bydlela, jaký vztah měla k té městské části?
3: Praha 6 je opravdu nádherná, já tady totiž taky bydlím, takže Prahu 6 miluju a vůbec bych se odsud nechtěla odstěhovat. Maminka tady bydlela moc ráda, ona vlastně teda pocházela z Karlína, ale vlastně potom celý už další život strávila tady na Praze 6.
1: Odhalení té plakety je spojené i s památným dnem sokolstva. Jaký vztah k sokolu měla Věra Čáslavská?
3: Maminka viděla ten potenciál toho sokola i v tom, že vychovává opravdu od malinkatých dětí a vede je ke sportu, k různým druhům sportu, ale vlastně nezapomíná vůbec ani na starší občany.
1: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrová, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
4: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je, myslím, velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě a proto je potřeba připomínat jejich příběhy a i třeba takhle takovou plaketou je mít stále na očích.
1: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin Richard Webs, Český rozhlas.
0: A my jsme s vámi také na silnicích, konkrétně na D1 směrem z Prahy na Brno, kde je asi nejdelší zdržení. Kolona od pražského okruhu z 12. kilometru do omezení na mostě Šmejkalka, to je 23. Celý úsek zabere zhruba 3/4 hodiny. Zdržení je i na okruhu směrem na D1, z konce D5 pojedete k Ořechu 15 minut. V Radlické do centra se zdržíte v koloně od Valtrovky k Dobříšské až 1/4 hodiny. A popojíždí se i na jižní spojce směrem na Štěrboholy, od sjezdu na Strašnice pojedete před průmyslovou 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone, s vámi je Rádio Praha. Právě teď se otevírají volební místnosti. Je tu 14. hodina a je tady taky Mirek Kasan ze zprávami.
1: Co je, to jsem měl říct já?
0: Tak to řekni ještě jednou. Jdeme na to.
1: Hezké odpoledne. Lidé po celé republice právě začínají volit své zástupce do místních zastupitelstev. Ve třetině Česka také vybírají senátory. Zhruba 300 strážníků bude dohlížet na klidný průběh voleb v Praze. Hurikán Isaias zesílil a blíží se k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. U nás bude oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Večer místy slabě zaprší. Zítra bude deštivo, později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: V Česku se právě otevřely dveře volebních místností. Začínají komunální a ve třetině republiky také senátní volby. V Praze lidé volí nové zástupce do zastupitelstva hlavního města a zvlášť také zastupitele jednotlivých městských částí. Volit můžou taky pacienti ve fakultní nemocnici Motol a Homolka, kde máme reportéra Mikuláše Vochosku.
3: Tady v nemocnici v pražském Motole se otevřou pro hospitalizované pacienty i sloužící personál dveře speciální volební místnosti až za hodinu. V Motole se volební místnost nachází v uzlu A a na pracovišti Homolky ji zřídili v 5. patře v prostoru ticha. Volby jsou tady zkrácené, což navazuje na konec běžného provozu klinik. Hlasovat do Senátu zde mohou lidé s voličským průkazem i pacienti z Prahy 5 a 13 zapsaní na speciálním seznamu. Za imobilními pacienty na oddělení v obou nemocnicích vyrazí členové volební komise přímo k lůžkům s přenosnou volební schránkou. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Na průběh komunálních a senátních voleb v Praze bude dohlížet městská policie. Celkem 300 strážníků zkontroluje průběžně 151 objektů a volebních místností. Otevřeny budou dnes do 22. hodiny, znovu pak zítra od 8 do 14 hodin. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
4: Konkrétní objekty byly určeny v rámci spolupráce s policií České republiky a orgány místní samosprávy tak, aby byl dohled obou bezpečnostních složek účelně rozdělen a zbytečně se nepřekrýval.
1: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče, která je v Česku dlouhodobě špatná. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Podle její prezidentky Hany Jánové není možné praktickou přípravu za 1 rok stihnout.
5: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče, v rámci diagnostiky, skupinové psychoterapie. Musí mít opravdu přes 100 výkonů splněných a všechny ty výkony musí mít splněné vlastně pod odborným dohledem toho školitele, toho zkušeného klinického psychologa.
1: Hurikán Isaias míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Na pevninu dorazí dnes večer nebo v noci. Podle amerického střediska pro hurikány zesílil na druhou z 5 kategorií. Lidé kvůli hurikánu skupují zásoby benzínu a nafty. Úřady vyzvaly turisty k opuštění pláží. Meteorologové varují, že by bouře mohla napáchat značné škody, hlavně v amerických státech Alabama, Florida a Mississippi. Floridské úřady mobilizují 5000 členů Národní gardy. Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia přivítá v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Rozhodl o tom dnešní los. Sparta bude hrát s Ostravou, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s pražskými Bohemians, Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové a Zlín s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Úředním termínem osmifinále MOL Cupu je středa 28. října. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, večer se místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 15 stupňů Celsia. Zítřejší počasí bude podobné k večeru, ale bude srážek i oblačnosti ubývat večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tu Kuba Vodička také s aktuální dopravou po 14. hodině a hlavně při pátku, takže co vidíš, Kubo?
6: Hezké odpoledne. Nová dopravní nehoda brání provozu na Štěrboholské spojce směrem na Černý most, kousek za Průmyslovou u nájezdu od čerpací stanice MOL. Se srazila minimálně dvě auta, na místě jsou už také dvě hasičská auta, jsou zabrané oba dva jízdní pruhy. Místem se tak projíždí pouze připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kolona velmi rychle narostla, aktuálně začíná na jižní spojce u sjezdu na Vršovice a to zdržení už je na více než půl hodiny a ta kolona stále narůstá. Problémy jsou stále také na výjezdu z Prahy po D1 za Prahou. Popojíždí se v koloně už prakticky od pražského okruhu z 11. kilometru a velmi pomalu se auta sunou až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Celý úsek stále asi na 3/4 hodiny a pomalu pojedete ještě na pražském okruhu směrem na D1. Kolona popojíždí z konce D5 až za Ořech. Je to asi na 1/4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. Je po 14. hodině s vámi Rádio Praha. Po 14. hodině se otevřely tedy volební místnosti. Všem přejeme šťastnou ruku. No a kdo bude s námi? Jaká je volba u nás? Nick Cave a Kylie Minogue. Taky Činasky. A temperamentní Linkin Park. Ať máte báječný pátek a ať se vám daří.

0: Selhání činasky s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus dnes v pátek 9. října. No a 9. října probíhá frankfurtský knižní veletrh 2026. Česká republika je čestným hostem této největší knižní události světa, která bude probíhat až do této neděle. No a není bez zajímavosti, že i my jsme na příští týden pozvali k Vojtovi, ke kolegovi do pořadu pro hosty hned dvě spisovatelky. Bude to 14.10. Lenka Valentová a 15.10. Eva Střihavková, která je zároveň i mediální poradkyní. No a abych udělal ten souhrn téměř kompletní, tak hned v pondělí 12. se můžete těšit na Marka Vohnalíka, ředitele Prague Music Week. Teď se ale pojďme podívat také na aktuální dopravu. Na D1 z Prahy na Brno čekejte kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až do omezení za Mirošovicemi. Na mostě Šmejkalka na 23. kilometru celý úsek vás zdrží asi 3/4 hodiny. Bouralo se na Štěrboholské spojice směrem na Černý most za Europarkem, srazila se tam dodávka s osobním autem. Na místě zasahují hasiči a projíždí se jen připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Vršovice je na 40 minut, nehoda komplikuje provoz i na jižní spojce směrem na Smíchov před sjezdem na Modřany. V levém pruhu se srazila 3 auta, kolona od Vídeňské je na 1/4 hodiny a zdržíte se také na Pražském okruhu směrem z D1. Z konce D5 pojedete k Ořechu 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Emptiness Machine a s námi Linkin Park na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy ve 14.30 a Mirka San.
1: V Česku se před půl hodinou otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Vídeňská ulice v Pražské Krči je už průjezdná bez omezení. Policie to uvedla na síti X. Ulice byla uzavřená kvůli zaklíněnému kamionu pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den za pomoci několika speciálních tanků. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu. Podle policie činí předběžná škoda několik desítek milionů korun. Příčinu zjišťují. Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů na 47 korun a 67 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 17 haléřů na 46 korun a 48 haléřů za litr. V cenovém věstníku o tom dnes rozhodlo Ministerstvo financí. Izrael kritizoval dnešní oznámení o udělení Nobelovy ceny za mír právničce Navanetem Navi Pillayové, informovala o tom agentura AFP. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli. Pillayová vedla nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi OSN pro okupované palestinské území, která loni dospěla k závěru, že Izrael se v pásmu Gazy dopouští genocidy. Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál. Jednu asistenci si připsal v dresu Bostonu taky Pavel Zacha. Poprvé v nové sezóně se střelecky prosadil Adam Klapka, jeho Calgary ale prohrálo s Coloradem 3-7. V Praze bude odpoledne oblačno až zataženo, večer místy čekejte slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 13 až 15 stupňům Celsia a stejné čekáme taky zítra. K večeru bude pak srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se teď podívat aktuálně na dopravu. Kuba Vodička je nám průvodcem.
3: Hezké odpoledne. Výrazné zdržení stále očekávejte na dálnici D1 za Prahou, pokud míříte směrem na Brno. Zastavíte se u Pražského okruhu kolem 11. kilometru, velmi pomalu se pak popojíždí až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. To zdržení trošku narostlo, aktuálně celý úsek pojedete asi 50 minut. V Praze výrazné problémy na Štěrboholské spojce směrem na Černý most, kousek za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem, neprůjezd je v tuto chvíli už pouze levý pruh, ale i tak kolona stále z jižní spojky od sjezdu na Vršovice a to zdržení až na 3/4 hodiny. Bouralo se také na jižní spojce směrem na Smíchov, kousek před sjezdem na Modřany. Zde budu mít lepší zprávu, havarovaná auta už se před chvilkou podařilo dát na stranu, nic nebrání provozu. Kolona se přesouvá před Barandovský most, ale stále se popojíždí od magistrály a to zdržení k Barandovskému mostu je asi na 1/4 hodiny a pomalu pojedete ještě na okruhu směrem na D1. Z konce D5 k Ořechu je to na 1/4 hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 33 minut. Za chviličku Marek Ztracený nebo White Town a také kolega Petr Jungmann, který připravil přehled dnešního dne v historii.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
4: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
3: Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella a maskotem školy je anglický bulldog jménem Pohledný Dan. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka a ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle Jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Roli Christine psal Weber přímo pro svoji tehdejší manželku, grandiozní zpěvačku Saru Brightman. Tehdejší ministr financí Jiří Rusnok a náměstek ministra financí Ruska Sergej Kolotuchin podepsali smlouvu o umoření části ruského dluhu vůči České republice před 25 lety v roce 2001. Dluh ze sovětské éry dosahoval 72 miliard korun. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
5: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
3: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Na D1 z Prahy na Brno čekejte kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek vás drží 50 minut. V Praze řeší nehodu na Širokohorské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem, neprůjezdný je levý pruh a kolona z jižní spojky od sjezdu na Vršovice je na 45 minut. Na jižní spojce se popojíždí v koloně před Barandovským mostem od sjezdu na Pankráce zdržíte 10 až 15 minut a zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na D1 z konce D5 pojedete Kořechu zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tom z Dinner z Houston Vega, tak teď už máme po obědě, je 15 hodin, na obědovaní je i Mirek Kasan, možná i po druhý, takže vítej Mirku, jdeme na zprávy.
1: Jak po druhý, že mám dva obědy?
0: No myslel jsem si.
1: Ne.
0: Tak jdeme na to.
1: Hezké odpoledne. Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. V Kambodži zadrželi dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Francouzská policie po měsíci našla dva ukradené obrazy malíře Renoira. A bude oblačno až zataženo a večer místy slabě zaprší. Naměříme nejvýš 15 stupňů a stejné teploty čekáme i zítra. Bude deštivo, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Hlava státu se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánovala letošních komunálních voleb zúčastnit. Za to Petra Pavla ale kritizovali koaliční i opoziční politici. Prezidentská kancelář situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která prezidenta mrzí. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš už odevzdal svůj hlas v komunálních volbách v Průhonicích. Do volební místnosti na místním obecním úřadě přišel se svojí manželkou Monikou hned ve 14 hodin. Na výběr měli ze dvou kandidátních listin Společně pro Průhonice a Nezávislí pro Průhonice, Holy a Rozkoš. Poté, co premiér Babiš odevzdal svůj hlas, řekl, že jsou obecní volby důležité a vyzdvihl taky letošní senátní volby s tím, že jeho vládě teď horní komora parlamentu většinu zákonů vrací a je zvědav, jestli k tomu budou mít noví senátoři jiný přístup. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
3: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
4: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Francouzští policisté objevili dva obrazy malíře Pierre Augusta Renoira, které v září lupiči ukradli z muzea na jihu Francie. Policie zadržela celkem 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé, informovala o tom francouzská televize BFM. Při krádeži na začátku září zmizely z Renoirova muzea 4 obrazy. Dva z nich zloději na útěku v zahradě upustili. Po dalších dvou dílech slavného impresionisty pak stejně jako po zlodějích začala policie pátrat. Hokejisté Třince se dnes pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Typ Sport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové, které začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak přivítá Kladno Mladou Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Všechny duely odvysílá digitální sesterská stanice Radiožurnál Sport. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, večer se místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 13 až 15 stupňům Celsia a zítra čekejte stejné. I počasí bude podobné k večeru, ale začne srážek i oblačnosti ubývat večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička je tady také a s dopravou. Kubo, co vidíš?
5: Hezké odpoledne. Začnu opět D1 za Prahou, kde stále popojíždí velmi dlouhá kolona. Od pražského okruhu z 11. kilometru pojedete pomalu až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce. Na 23. kilometr celý úsek vám stále zabere okolo 50 minut. Velké problémy také v Praze, kde se řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem se srazila dodávka s osobním autem, projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona také velmi dlouhá, začíná už na jižní spojce, kousek za podjezdem magistrály, zdržení na 45 až 50 minut. Na jižní spojce se zdržíte také v opačném směru, tedy směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Kolona od podjezdu magistrály na nějakých 15 až 20 minut. A zdržíte se také na pražském okruhu směrem na D1. Kolona začíná na konci D5, pomalu se jede až za Ořech a je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné páteční odpoledne, už plné pohody, protože je po 15. hodině. S vámi je Rádio Praha a s námi budou Leny. Z 90. Likido a Narkotik. Mimochodem, 90. je speciál u nás na rádiu Praha, můžete naladit zítra po 21. hodině. Dnes je to Rok je náš s Iljou Kučerou mladším. No a v téhle hodině ještě Tereza Mašková zase znova. Ať se vám daří a máte krásný pátek teď s Bruno Marsem.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 15 hodin a 14 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ještě ne, určitě to udělejte. Ve hře jsou dvě skvělá osmdesátková alba a samozřejmě i legendy. Bruce Springsteen, Born in the USA, je na tomhle albu z roku 1984. Najdete takové hity jako například Dancing in the Dark, I'm on Fire anebo My Hometown. Těch hitů je tam celkem 7 z téhleté desky. No a proti němu stojí slavný Yes s albem z roku 1983, které má číselné označení 90125 a na něm třeba hit Owner of a Lonely Heart. Když se podívám na průběžné pořadí, tak zatím Bruce Springsteen poměrně s převahou vede. Změní se něco za víkend? Inu, to bude záležet jen a jen na vás. Hlasujte tedy na našem Facebooku. A teď za dopravou, a to s Jakubem Vodičkou.
1: Hezké odpoledne. Stále se řeší nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Černý most, a to kousek za Europarkem. Po srážce dodávky s osobním autem se projíždí pouze pravým pruhem. Kolona stále velmi dlouhá z jižní spojky od sjezdu na Vršovice na 45 až 50 minut. Na jižní spojce popojíždí kolona také směrem na Smíchov, a to od podjezdu magistrály. Odsaď se jede pomalu až za Barandovský most, kde kolona pokračuje do Dobřížské před tunelem Rázovka. I zde je to až na půl hodiny. Pomalu se jede také před tunelem Blanka směrem Stroj, kde se regulují vjezdy do tunelu. Kolona z Libereckého sjezdu na prosek na 25 minut. Velké problémy a výrazné zdržení čekejte také na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno. Kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru. Je to zhruba na 50 minut a zdržíte se stále i na Pražském okruhu směrem na D1, kde se popojíždí z konce D5 až k Ořechu a zde se zdržíte asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za neúčast ve volbách čelil Petr Pavel kritice od veřejnosti a koaličních i opozičních poslanců. Dnes své jednání před novináři označil za chybu. Prezident by podle něj měl jít příkladem. Do zastupitelstva hlavního města kandiduje 24 uskupení, to je o 2 víc než ve volbách v roce 2022. Tehdy byla v Praze volební účast necelých 44% a do zastupitelstva se dostalo 6 uskupení. Pražané volí celkem 65 zastupitelů hlavního města, zvlášť pak hlasují o vedení své městské části. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí stoupnou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Útoky nožem na polských školách v tomto týdnu nebyly koordinovanou akcí, oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński. Policie analyzovala elektronické nosiče zajištěné během akcí spojených s vyšetřováním útoků. Získaná data podle ministra vnitra ani nepotvrzují, že by dnes mezi mladými lidmi kolovala virtuální výzva k násilí na školách. České fotbalistky dnes v 19 hodin rozehrají baráž o postup na mistrovství světa. Utkání proti Skotsku bude hostit prvoligová aréna v Pardubicích, kde Češky před 3 lety vybojovali postup do elitní skupiny Ligy národů. Odveta je na programu v úterý. Vítěz dvojutkání postoupí do druhého kola baráže proti vítězkám souboje Švédsko-Litva. V Praze bude odpoledne oblačno až zataženo, večer místy se slabým deštěm, nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů Celsia a stejné čekáme také zítra. I počasí bude podobné k večeru, ale začne srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Kuba Vodička pro nás má aktuální dopravu. Jsou tam dost velká zdržení, Kubo.
3: Hezké odpoledne, je to tak, odpolední špička už nám začala, velké problémy stále za Prahou na dálnici D1 směrem na Brno, kolona od Pražského kruhu z 11. kilometru až na Šmejkalku na 23. kilometr do omezení, stále zdržení minimálně na 50 minut. Lepší zprávu budu mít ze Štěrboholské spojky směrem na Černý most, za Europarkem už se konečně podařilo dořešit nehodu dvou auta, nic nebrání provozu asi 10 minut, kolona ale stále z jižní spojky od sjezdu na Vršovice, sice se postupně rozjíždí, ale k průmyslové stále čekejte zdržení minimálně 25 minut. Na jižní spojce budete popojíždět také směrem na Smíchov, kolona začíná v podjezdu magistrály a pomalu se jede pak až za Barandovský most do Dobřížské ulice před tunel Mrázovka, zde se zdržíte celkově až půl hodiny. Pomalu pojedete také před tunelem Blanka směrem od Troje, kolona z Libereckého odjezdu na prosek na 25 minut a výrazné kolony čekejte třeba také v Plzeňské nebo v Radlické směrem do centra, v obou případech zdržení až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

Už hodinu a půl volíme nové zastupitele a část senátorů. O přízeň voličů usiluje téměř 190 tisíc kandidátů. No a část v nich samozřejmě v našem hlavním městě. Tam se vydáme s naším kolegou Mikulášem Vochoskou už za 10 minut. Na jaké konkrétní místo? Řekneme si.

0: Tears for Fears nás bavili v 15 hodin a 46 minut na Rádiu Praha. Bezmála 2 hodiny jsou v celé republice otevřené volební místnosti. Volíme nové zástupce do zastupitelstev měst a obcí a také třetinu senátorů. V hlavním městě také vybírají zastupitele jednotlivých městských částí. Volit můžou i pacienti ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. U volební místnosti je teď taky reportér Mikuláš Vochoska, kterého zdravím ve vysílání. Vítej, Mikuláši.
1: Dobrý den. Jak už bylo řečeno, tak volby začaly už skoro před 2 hodinami, ale tady v nemocnici v Pražském Motole se volební místnost otevřela před 45 minutami. Zatím jsem tu viděl odvolit pár lékařů, kteří přišli hned po otevření a rychle se vrátili do práce. Volební místnost je v zasedací místnosti v uzlu A na chodbě za vstupní halou. Pro voliče zůstane otevřena jen do 19 hodin místo standardních 22. Nejde totiž o běžnou volební místnost. Tato je určená pacientům a sloužícímu personálu, který by jinak neměl možnost k volbám přijít kvůli hospitalizaci nebo práci. 4hodinové okno pro hlasování stanovilo vedení nemocnice tak, aby navazovalo na ukončení běžného provozu klinik a zároveň plně pokrylo potřeby všech oprávněných voličů. Ještě dodám, že do Senátu zde mohou hlasovat pacienti a zaměstnanci s platným voličským průkazem a také hospitalizovaní s trvalým bydlištěm v Praze 5 a 13, kteří se včas zapsali do zvláštního seznamu. Ještě k tomu, vzhledem k tomu, že jsme v nemocnici, kde je také velké množství i mobilních pacientů, tak zatím dorazí přímo na jednotlivá oddělení členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Podobně na tom jsou i pacienti na pracovišti nemocnice Homolka, tam je fyzická místnost v 5. patře v takzvaném prostoru ticha a za i mobilními pacienty budou členové volební komise také docházet.
0: Pojďme také připomenout, kolik kandiduje v Praze stran, sdružení a hnutí do zastupitelstva hlavního města.
1: Tak letos je to celkem 24 stran a hnutí, za které usiluje o post zastupitele 1059 kandidátů. To je o 5 kandidátů méně než v minulých volbách v roce 2022, kdy jich kandidovalo celkem 1064 za 22 uskupení. Doplním, že volební účast před 4 lety byla bezmála 44%.
0: Společně s komunálními volbami je na Libuši například také referendum, o čem tam se rozhoduje a hlasuje.
1: O plánech na přestavbu sídliště Písnice. Díky projektu mají v místě vzniknout nové bytové domy, rozšíří se stávající služby a vznikne lepší návaznost na plánovanou stanici metra D. Proti se ale staví spolek Naše Písnice, podle kterého výstavba negativně změní charakter sídliště a výletní ulice. Projekt také podle spolku způsobí ztrátu parkovacích míst. Radnice proto nechá občany hlasovat, aby zjistila, jaký má k projektu zaujmout postoj. Doplním, že aby bylo referendum platné, musí se ho účastnit alespoň 35% oprávněných voličů.
0: Bezmála 2 hodiny jsou v celé republice otevřené volební místnosti. Hlasování v nemocnici Motola Homolka, ale také v celé Praze sleduje kolega Mikuláš Vochoska. Díky za informace, Mikuláši, a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď už má slovo ale Kuba Vodička a také aktuální doprava. Kubo?
2: Hezké odpoledne. Provoz v Praze je velmi silný a jak jsem sliboval v minulém vstupu, že se kolony na Štěrbolské spojce směrem Černý most rozjíždí, tak už to neplatí, protože máme zde novou nehodu, a to za nájezdem od Dolních Počernic. Srazil se zde kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona už je opět z jižní spojky, začíná už před sjezdem na Vršovice a stál zdržení opět asi na 3/4 hodiny. V koloně navíc je další nehoda na jižní spojce na úrovni nájezdu od Straš, kde by také měla blokovat pravý pruh. Na jižní spojce stále dlouhá kolona také směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály se jede velmi pomalu až za Barandovský most, kde kolona pokračuje před tunel Mrázovka do Dobřížské. Zde je to na 30 minut. Pomalu pojedete také před tunelem Blanka směrem od Troji. Kolona v Liberecké a v Holešovičkách od sjezdu na Prosek na 25 minut. Velké problémy stále pak také za Prahou na výjezdu po D1 na Brno. Kolony od Pražského okruhu z 11. kilometru až do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. I zde se zdržíte asi 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin. Mirek Kasan ve studiu, zprávy připravené.
1: Dobré odpoledne.

0: Prezident se vrátil ze zahraniční dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Lidé v Praze volí zastupitele městských částí hlavního města a v části metropole taky senátory. Hurikán Isaias zesílil na 3. stupeň z 5 a blíží se k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. U nás bude oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů, večer místy slabě zaprší. Zítra bude deštivo, později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Volební místnosti jsou otevřené už 2 hodiny. V Praze lidé volí zastupitele městských částí hlavního města a taky 3 senátory. Například v Praze 6 je 104 volebních okrsků. Hlasování v pražské Bubenči sleduje reportér Petr Kastner.
3: Já jsem na chodbě základní školy Náměstí Svobody. V této budově je v přízemním patře 7 volebních okrsků. Lidé sem stále přichází, ale fronty na odvolení nečekají. Podle volební komise pro okrsek 6016 byl největší zájem lidí hned po otevření místností po 14. hodině. Aktuální volební účast v tomto okrsku je 18%. V celé městské části při posledních komunálních volbách v roce 2022 byla volební účast přes 49,5%. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Petr Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
4: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle, informoval o tom mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici jen 15 metrů krychlových. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na 3. z 5 kategorií a přes Mexický záliv míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Oznámilo to americké Národní středisko pro hurikány. Na pevninu Isaias dorazí dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidé v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. Meteorologové varují, že by Isaias mohl způsobit značné škody ve státě Alabama, Florida a Mississippi. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc, 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, večer se místy vyskytne slabý déšť, nejvyšší teploty vystoupí ke 13 až 15 stupňům Celsia. Zítřejší počasí bude většinou podobné k večeru, ale bude srážek i oblačnosti ubývat večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A Kuba Vodička nám teďka nastíní dopravní situaci v Praze po 16. hodině. Kubo?
6: Hezké odpoledne. Problémů máme víc než dost. Začnu výjezdem z Prahy po D1 směrem na Brno. Stále čekejte kolonu od Pražského okruhu z 11. kilometru až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. Stále je to na 45 až 50 minut. Problémy byly na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice, kde boural kamion s osobním autem. Zde už se podařilo havarovaná auta dát na stranu, ale kolona je stále z jižní spojky skoro od magistrály. To zdržení stále asi na 40 minut a v koloně se navíc řeší kolize kamionu s osobním autem i u nájezdu od Strašnic v pravém pruhu. Na jižní spojce kolona také směrem na Smíchov od podjezdu magistrály za Barandovský most do Dobřížské před Mrázovku asi na půl hodiny. Nově se bouralo také ve Kbelské směrem do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou se srazil kamion s osobním autem, blokují odbočovací pruh a kolona z Cínovecké od sjezdu na Čakovice je na 25 až 30 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pěkné odpoledne a dobrý den po 16. hodině. Je tu páteční odpoledne, už víkendové vzhledem k času. No a víkendovou pohodu si můžeme užít například z Miraje. Chtěl by si víc, všechno beztrestný. Který se mimochodem chystá také na koncert v Edenu. Dál nás čekají australské legendy AC/DC. Nebo Benson Boone. To všechno v této hodině. No a za 10 minut se podíváme také na to, co se chystá o víkendu v Praze.
2: Radio Praha,

0: Run to you, švédští rockset s námi v 16 hodin a 15 minut na Rádiu Praha. Vzhledem k tomu, že přišel víkend, je tady pátek 9. října. Pojďme si říct, co se bude dít v Praze. Víc než 300 značek, studií a hostů z naší republiky i ze zahraničí, to je 28. ročník Design Bloku. Letošním tématem je světlo a rozsvítí hned několik lokací. Srdcem celého festivalu je pak veletržní palác, navštívit ale můžete třeba i jízdárnu a kapli svatého kříže Pražského hradu a další místa. Už 31. břevnovské posvícení vás zve do okolí břevnovského kláštera, které zaplní stánky, pouťové atrakce a také pódium s bohatým programem. Filmová přehlídka Beatu Kam vás má pro vás rozmanitý výběr filmů uvedených na třech nejprestižnějších evropských festivalech. Cannes, Benátky a Berlinále. Program v Praze běží hned ve 13 kinech. Nejbarevnější část roku je tu a s ní i tradiční výstava dýní v botanické zahradě. Ta letošní se nese v duchu pradávného světa. Sochy doplněné nápaditými dýňovými aranžmá vás provedou různými obdobími minulosti od dinosaurů a po pravěkého hmyzu až po mamuty a první lidi. Další akce a podrobnosti najdete na našich stránkách praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
0: Je to také Kuba Vodička s aktuální dopravou.
2: Hezké odpoledne. Výrazné zdržení stále očekávejte na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Kolony od Pražského okruhu z 11. kilometru až za Mirošovice do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. Celý úsek stále asi na 50 minut. V koloně se navíc teď řeší jeden problém na 16. kilometru v levém pruhu, ale nemá to na ten provoz moc velký vliv. Zdržíte se i na Pražském okruhu směrem na D1. Kolona už z konce D5 zhruba z 2. kilometru až k Ořechu na půl hodiny. Výraznou kolonu čekejte na jižní spojce směrem na Černý most. Popojíždí se už za podjezdem magistrály a pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Je to asi na 40 minut. Na jižní spojce kolona také směrem na Smíchov. Od Vídeňské se jede pomalu až do Dobřížské před tunel Mrázovka. Je to na půl hodiny. Nehoda se řeší i ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou se srazil kamion s osobním autem. Odbočovacím pruhu kolona z Cínoveckého odjezdu na Čakovice na 25 až 30 minut a pomalu pojedete také před tunelem Blanka směrem Stroje, kolona z Libereckého odjezdu na Prosek na 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
1: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in...

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, je 16.30, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Po celém Česku se ve 14 hodin otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14 hodin. Výsledky z menších obcí by mohly být známé v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. V letošních volbách v Praze 3 letos kandiduje 9 politických stran a hnutí s 297 kandidáty. To je méně než v minulých volbách v roce 2022, kdy se o křesla v tamním zastupitelstvu ucházelo 11 politických subjektů se 340 kandidáty. Do zastupitelstva se tehdy dostalo 8 stran. Volební účast v městské části, pod kterou spadá například Žižkov nebo část Vinohrad, v roce 2022 dosáhla lehce přes 40%. Vídeňská ulice v Pražské Krči už je průjezdná bez omezení. Policie to uvedla na síti X. Ulice byla uzavřena kvůli zaklíněnému kamionu pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den za pomoci několika speciálních tanků a těžkého jeřábu. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu. Podle policie činí předběžná škoda několik desítek milionů korun. Příčinu zjišťují. Izrael kritizoval dnešní oznámení o udělení Nobelovy ceny za mír právničce Navanetem Navi Pillayové, informovala o tom agentura AFP. Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli. Pillayová vedla nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi OSN pro okupované palestinské území, která loni dospěla k závěru, že Izrael se v pásmu Gazy dopouští genocidy. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu další zápasy 9. kola. Už za půl hodiny přivítá zatím neporažený Třinec na svém ledě Hradec Králové. V 17.30 začnou utkání Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin pak odstartují zápasy Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo, večer místy se slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí k 15 stupňům Celsia a stejné mají být také zítra. I počasí bude podobné k večeru, ale bude zítra srážek i oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička pro nás má také dopravní přehled, který je teď v Praze.
3: Hezké odpoledne. Problémů je víc než dost. Začneme opět za Prahou. Dlouhou kolonu čekejte na D1 směrem na Brno. Popojíždí se od Pražského okruhu už z 10. kilometru a to až na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce. V koloně se navíc řeší ještě nehoda na 16. kilometru v levém pruhu. Celý úsek je asi na 50 minut. Zdržíte se i na Pražském okruhu směrem na D1. Popojíždí se už z 2. kilometru D5 a k Ořechu je to na půl hodiny. Dlouhá kolona na jižní spojce směrem na Černý most, popojíždí se od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic, zde je to asi na 40 minut. Na jižní spojce kolona také směrem na Smíchov, od Vídeňské se jede pomalu až do Dobřížské před tunel Mrázovka, i zde je v Dobřížské navíc v koloně nehoda v pravém pruhu, je to asi na půl hodiny. Nehoda se řeší také ve Kbelské směrem do Hloubětní a před nájezdem na Novopatskou, zde je kolona z Cínovecké od Čakovic na 25 minut a nově se bouralo i ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. V levém pruhu se srazila 3 auta, výrazně se proto regulují tunely jak z Patočkovy, tak od Troji. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.34, s vámi Rádio Praha, také Artemas nebo Will Smith, no a Jirka Štefl také s pražskými typy už za 10 minut.

0: James Blunt na rádiu Praha v 16 hodin a 46 minut, pokud byste ji chtěli slyšet naživo. Příští rok je tady ta možnost 5. března v O2 Univerzum. No ale dnešek je přece jenom o něco blíž. Pražské tipy pro nás má Jirka Štefl.
1: Jestli milujete knihy, tak byste v sobotu neměli chybět na Humbook Festu v O2 Univerzum. 11. ročník literárního festivalu pro fanoušky Young Adult nabídne setkání s českými i zahraničními autory, redaktory, překladateli a blogery, ale taky workshopy, bohatý doprovodný program nebo cosplay přehlídku. Humbook Fest nemá ve střední Evropě konkurenci. V Radotíně zase bude havalské posvícení. Tradiční slavnost nabízí hudební, taneční i divadelní vystoupení, historický šerm, stánky s řemeslnými výrobky a samozřejmě taky bohaté občerstvení. Do oslav se zapojují místní školy, spolky i obyvatelé Radotína. A na floře u obchodního centra bude Armiden. Těšit se tam můžete na přehlídku vojenské techniky, včetně samohybné kanonové houfnice, bojového člunu nebo bezpilotního pozemního vozidla. Chybět nebudou ani ukázky vojenského lezení, boje zblízka a vojenské kinologie. Uvidíte taky exibiční vystoupení čestné stráže armády České republiky. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Kuba Vodička pro nás má dopravní přehled pražský, který je právě teď platí. Kubo?
2: Hezké odpoledne. Ano, má v Praze stále velmi silný provoz, máme několik problémů. Začnu ale kousek za Prahou, kde stále popojíždí dlouhá kolona na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Z 10. kilometru od pražského okruhu na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce čekejte stále zdržení kolem 50 minut. Zdržíte se i na pražském okruhu směrem na D1. Kolona se velmi pomalu sune z 2. kilometru D5 až za Ořech. Zde je to stále asi na půl hodiny. Výrazná kolona popojíždí na jižní spojce směrem na Černý most. Auta se zastavují před sjezdem na Vršovice, pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku do omezení za Dolními Počernicemi. Je to stále asi na 40 minut. Na jižní spojce je kolona také v opačném směru, směrem na Smíchov. Zastavíte se u Vídeňské, pomalu se jede až do Dobřížské před tunel Mrázovka. Je to asi na půl hodiny. A nehoda se řeší ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. V levém pruhu se srazila 3 auta a výrazně se proto regulují tunely jak z Patočkovy ulice, tak od Troji. Před vjezdy do tunelu čekejte zdržení až půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik Years and Years na Rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 17. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: A se mnou už je tu Petr Zajíček. Hezké odpoledne. Prezident Pavel udělal podle předsedy sněmovny Okamury dobře, že se vrátil z dovolené na volby. Hlasovat v komunálních a senátních volbách mohou pacienti a lékaři přímo v nemocnici Motol a Homolka. Výstavba Pražského okruhu od neděle na několik týdnů omezí vlakový provoz mezi Prahou a Benešovem. A zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, který bude později odpoledne ustávat a oblačnosti bude ubývat. Naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
3: Volby 2026.
1: Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury voleb účastnit. Šéf hnutí SPD tak reagoval na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil zahraniční dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že hlava státu kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se ale Petr Pavel nakonec dnes vrátil a v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 3:00 odpoledne. Podle Tomia Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
4: Je svým

0: způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
1: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit vítají i opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Lidé v Česku vybírají své zástupce do zastupitelstev měst a obcí a ve třetině okrsků i nové senátory. Volit letos mohli i pacienti a sloužící lékaři ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. Vedení pro ně připravilo dvě volební místnosti. Hlasování trvá od 15 do 19 hodin, uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová.
2: Čas otevření volební místnosti byl stanoven s ohledem na organizaci a provoz nemocnice tak, aby navazoval na ukončení běžného denního provozu klinických pracovišť. Záležícími pacienty přijde na oddělení volební komise s přenosnou volební urnou personál nemocnice.
1: Cestující mezi Prahou a Benešovem musí od této neděle 11. října počítat s omezením vlakového provozu. Kvůli stavbě Pražského okruhu budou vlaky mezi Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi, jezdit jen po jedné koleji. Omezení potrvá do 3. listopadu a některé regionální spoje pojedou jen po zkrácené trase. Stavba okruhu si vyžádala přeložení železniční tratě. Po zhruba roce teď správa železnic vrátí provoz do původní polohy. České dráhy proto upraví jízdní řády. Kolem Říčan vzniká část Pražského okruhu dlouhá 12,5 kilometru, která propojí Běchovice s dálnicí D1. Stavba začala předloni v prosinci a řidičům má začít sloužit ve druhé polovině roku 2028. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS 2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněno dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Vedoucí tým fotbalové šance ligy Pražská Slavia přivítá v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Rozhodl o tom dnešní los. Sparta bude hrát s Ostravou, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians, Liberec s Teplicemi, Prostějov s Hradcem Králové a Zlín se utká s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Úředním termínem osmifinále MOL Cupu je středa 28. října. V noci bude v Praze převládat zataženo, místy se vyskytne slabý déšť, kránu budou srážky četnější, ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A pražskou dopravu sleduje Jakub Hodička.
5: Hezké odpoledne. Začnu dálnicí D1 směrem z Prahy. Kolona začíná aktuálně kousek za Pražským okruhem na 12. kilometru a velmi pomalu se jede až do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. Celkové zdržení očekávejte kolem 3/4 hodiny. Pomalu se jede také na Pražském okruhu směrem na D1. Auta se zastavují už kolem 2. kilometru D5. Pomalu se jede až za nájezd od Ořechu. Zde je to minimálně na 30 minut. Dlouhá kolona stále na jižní spojce směrem na Černý most, popojíždí se od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic, celé je to na 35 až 40 minut. Na jižní spojce kolona také ve směru na Smíchov, brzdí se na úrovni sjezdu na Pankrác, pomalu se pak jede až za Barandovský most do Dobřížské, před tunelem Rázovka je to stále na 25 až 30 minut. Lepší zprávu mám ze Strahovského tunelu směrem na Smíchov, zde už sice nic nebrání provozu, ale kolony se pomalu rozjíždějí jen velmi pomalu a stále se musí regulovat vjezdy do tunelu z Patočkovy i směrem od Troji. Před vjezdy do tunelu stále čekejte zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. So boy, love is what I got. Love is what I have.
4: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Support Lesbians.

0: Tak tolik rapper Coolio a muzika z 90. jeho Gangsta's Paradise. Teď už pohled na dopravu, ale ještě předtím musím připomenout, že máme pátek, a tak dnes večer po 9. hodině tady bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš, tedy necelých 60 minut rokové muziky, kterou opět předestře kolega Ilja Kučera mladší. A teď už slibovaná doprava a Kuba Vodička.
1: Hezké odpoledne. Výraznou kolonu stále očekávejte na jižní spojce směrem na Černý most. Auta se zastavují už kousek za podjezdem magistrály a velmi pomalu se jede až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Stále je to zhruba na 40 minut. Na jižní spojce kolona také směrem na Smíchov. Od Cizdu na Pankrát se jede velmi pomalu až do Dobřížské před tunelem Rázovka. Zde je to stále až na půl hodinu. Pomalu pojedete i před tunelem Blanka směrem od Troje. Kolona je z Liberecké od sjezdu na Prosek k tunelu, to stále asi na 30 minut, a podobné zdržení čekejte před tunelem také v celé Povltavské už od Čuprovy směrem před tunel Blanka. Provoz vázne také v Cínovecké, kolona začíná už za sjezdem na Zdiby, pomalu se jede až do Kbelské před Novopatskou, i zde je to asi na 30 minut. Problémy jsou také za Prahou na D1 směrem na Brno, kolona stále skoro od Pražského okruhu z 12. kilometru až na Šmejkalku na 23. kilometr do omezení, zdržení zhruba 45 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je půl šesté, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Po celém Česku se ve 2 hodiny odpoledne otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 ráno do 2 odpoledne. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. V komunálních volbách v Praze 1 letos kandiduje 13 politických stran a hnutí. O křeslo zastupitele usiluje celkem 377 kandidátů. V minulých volbách v roce 2022 to bylo 9 politických uskupení s 242 kandidáty. Volební účast byla lehce přes 40%, tedy o něco málo pod průměrem celého hlavního města. Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 37 haléřů na 47 korun a 67 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 17 haléřů na 46 korun a 48 haléřů za litr. V cenovém věstníku o tom dnes rozhodlo ministerstvo financí. Útoky nožem na polských školách v tomto týdnu nebyly koordinovanou akcí, oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński. Policie zanalyzovala elektronické nosiče zajištěné během akcí spojených s vyšetřováním útoků. Získaná data podle ministra vnitra ani nepotvrzují, že by dnes mezi mladými lidmi kolovala virtuální výzva k násilí na školách. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila ženská tenisová asociace WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na ně mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu už měla ve 4 hře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve 2 hře jsou ve hře ještě 4 místa a poslední z nich aktuálně drží poražená wimbledonská finalistka Karolína Muchová. Praze má být zítra převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Provoz se stále vázne na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Kolona aktuálně začíná za Pražským okruhem na 12. kilometru. Stále čekejte zdržení 40 až 45 minut. Pomalu pojedete i na Pražském okruhu směrem na D1. Kolona popojíždí už z 2. kilometru D5, to až za nájezd od Ořechu. Je to stále asi na 25 minut. Kolona stále tak také na jižní spojce směrem na Černý most. Zastavíte se kousek za podjezdem magistrály a v koloně se jede až na Štěrboholskou spojku do omezení za Dolními Počernicemi. Je to stále až na 40 minut. Na jižní spojce očekávejte zdržení také směrem na Smíchov. Auta se zastavují na úrovni sjezdu na Pankrác. Pomalu se jede za Barandovský most do Dobříské před tunelem Rázovka. Je to stále na 25 až 30 minut. Pomalu se jede také před tunelem Blanka směrem Stroje. Regulují se vjezdy do tunelu. Kolona jak v Liberecké, kde se zastavíte kousek nad Bulovkou, tak také v celé Povltavské už od Čuprovy. V obou případech je to na 25 až 30 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Balony, periferie a snové světy. Galerie Vila Pelé připravila výjimečnou retrospektivu Kamila Lhotáka. Na Prahu 6 se vypravíme už za chvíli.

0: Don't Stop Believin' kapela Journey na Rádio Praha. Galerie Villa Pelé v Praze 6 se proměnila v magickou krajinu snů Kamila Lhotáka. Výjimečná retrospektivní výstava představuje neobyčejně všestranného umělce v rozsáhlém záběru jako malíře, grafika, ale také ilustrátora.
1: Návštěvníci si mohou prohlédnout komorní díla i velkoformátová plátna, která mapují víc než půl století Lhotákova uměleckého zrání. Kurátor Libor Štefek expozice se stovkami děl rozdělil do několika částí.
2: V zásadě jsme se snažili pokrýt takové ty nejklasičtější lhotákovská témata, to znamená od těch jeho prvopočátků, a je to opravdu takový ten ryzí Kamil Lhoták, nikým nekorigovaný, přes jeho působení ve skupině 42, které je možná nejznámější a které vlastně je ukončeno vlastně v roce 48 tím, že se skupina 42 rozpadá.
1: Následuje sekce Krajinomaleb, kde nechybí auta, motorky a horkovzdušné balony. Zvláštní pozornost věnuje výstava skupině obrazů a kreseb nazvané Tajemné symboly. Tím nejčastějším je kužel v krajině.
2: To je vlastně jeden z takových klasických lhotákovských symbolů, které vstupují do jeho tvorby v 60. letech, a sám Kamil Lhoták si ho nazval stroj pouště. Ten objekt je opravdu vymyšlený, ten Kamil Lhoták nikde nemohl vidět, ten prostě je objektem nebo výsledkem jeho čiré imaginace a opravdu velmi často se na těch jeho dílech vyskytuje.
1: Vzhledem k tomu, že Kamil Lhoták ilustroval na 400 knih, věnuje se tomuto umění i sekce knižní příběhy. Podle Libora Štefka je tak výstava ve Vile Pelé úplně pro všechny.
2: To je výstava, která tady průřezově zachycuje všechny možné techniky, to znamená od obyčejných prací tuškou, tuší, pokračujíc vlastně přes různé druhy grafik, ať to jsou lepty, suché jehly, litografie, až samozřejmě po olejomalby, ať už ty maličké, až po ty opravdu velkoformátové.
1: Uzavírá Libor Štefek, kurátor výstavy Krajina snů Kamila Lhotáka, kterou galerie Villa Pelé pořádá do 6. prosince. Václav Miller, Český rozhlas.
3: Pražská kultura.
0: A teď pražská doprava a Kuba Vodička.
4: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno stále očekávejte kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. V tuto chvíli se popojíždí zhruba ze 13. kilometru až do toho omezení na 23. Celkové zdržení kolem půl hodiny. Ten provoz pomalu slábne. Zdržíte se také na pražském okruhu směrem na D1. Zde se stále popojíždí zhruba z 2. kilometru D5 až za Ořech. Je to na 20 až 25 minut. Kolona popojíždí stále na jižní spojce směrem na Černý most. Provoz se zastavuje aktuálně u sjezdu na Vršovice. Pomalu se jede pak přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Je to asi na půl hodiny. Na jižní spojce se zdržíte také směrem na Smíchov, kde je kolona od sjezdu na Pankrác až do Dobřížské před tunel Mrázovka, kde se regulují vjezdy do tunelu. Je to asi na 20 minut. A provoz vázne stále také v Cínovecké směrem do centra. Auta se zastavují u sjezdu na Čakovice a kolona pak pokračuje do Kbelské. Přes sjezd na Novopatskou je to asi na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Tak to byly na Rádio Praha Samplera, ta skvělý Meg Hucknall u mikrofonu. Máme v tuto chvíli připravené zprávy na 18. hodinu ve studiu Mirka San. Mirku, hezký podvečer.
1: Skvělá muzika, hezký podvečer. Volíme nové městské a obecní zastupitele a třetinu senátu. V Kambodži zadrželi dva české občany se 6 kilogramy kokainu v kufru. Nobelovu cenu míru získala soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navanetem Navi Pillayová. A zítra má být převážně zataženo a občas zaprší, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Češi vybírají nové městské a obecní zastupitele. O přízeň voličů v celé republice usiluje téměř 190 tisíc kandidátů. Třeba ve 4000ových zdibech u Prahy kandidují do 15členného zastupitelstva tři uskupení. Hlasování tam sleduje reportér Ondřej Mikušek.
3: Zdiby jsou jednou z obcí, odkud spousta lidí jezdí za prací do Prahy a také obcí, kde nedávno tekla z kohoutku voda s nadlimitním obsahem olova. Od minulého týdne už je vše v pořádku a podle těch, se kterými jsem se bavil, to na přípravu voleb ani na jejich rozhodnutí, komu dát hlas, nemělo vliv. Lidé se tady mezi sebou znají a tak se většina rozhoduje právě na základě osobních vztahů. Před 4 lety volební účast ve zdíbech překročila 56%, byla tedy zhruba o 10% nad republikovým průměrem. I dnes je zatím v obou volebních místnostech na radnici poměrně rušno a zdejší komise očekávají příliv dalších voličů v nadcházejících.

0: hodinách, kdy se řada lidí bude vracet ze zaměstnání z Prahy. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Na zpracování výsledků voleb letos pracuje přibližně 2,5 tisíce zaměstnanců Českého statistického úřadu. Ti musí zvládnout zpracovat obrovské množství dat v krátkém čase. Jakmile okrsková komise dopočítá hlasy, doručí podepsaný zápis na speciální přebírací místa, uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
2: Český statistický úřad má vytvořeno téměř 400 přebíracích míst po celé České republice, kde přebírá data právě od členů volebních komisí.
1: Víc se dozvíte z našeho vysílání za 15:45 v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu. Informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
3: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
4: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navi Pillayová. Norský pětičlenný Nobelův výbor, který laureáty vybírá, ji ocenil za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocídu v této africké zemi. České fotbalistky rozehrají za necelou hodinu baráž o postup na mistrovství světa. V Pardubicích přivítají Skotky. Odveta je na programu v úterý. Postupující tým se utká o účast na šampionátu s vítězem duelu Litva-Švédsko. Hokejisté Třince bojují o prodloužení neporazitelnosti v 9. kole Tip Sport Extraligy, a to doma s Hradcem Králové. Na ledě ocelářů běží druhá třetina a zhruba v její polovině je stav 2-1 pro Třinec. V noci bude v Praze převládat zataženo, místy se vyskytne slabý déšť, kránu budou srážky četnější, ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jak to momentálně vypadá na silnicích, řekne Kuba Vodička.
7: Hezké odpoledne. Provoz stále výrazně vázne na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno. Do kolony vjedete za Pražským okruhem mezi 12. a 13. kilometrem. Pomalu se pak popojíždí až do omezení na Šmejkalce na 23. kilometr. To zdržení je stále na 35 až 40 minut. Zdržíte se stále i na Pražském okruhu směrem na D1. Auta se zastaví na konci D5. Pomalu se jede až za nájezd Otořech. Aktuálně je to zhruba na 20 minut. Kolona popojíždí také na jižní spojce směrem na Černý most. Provoz se aktuálně zastavuje na úrovni sjezdu na Vršovice. Pomalu se pak jede přes Lanový most až na Štěrboholskou spojku za Dolní Počernice. Stále je to na 25 až 30 minut. Pomalu pojedete také před tunelem Blanka směrem od Troje. Kolona začíná už v Liberecké, kousek nad Bulovkou, je zdržení 15 až 20 minut. A provoz stále vázne také ve Kbelské směrem na Hloubětín, a to před nájezdem na Novopad. Kolona začíná už na konci Cínovecké, zdržení kolem 15:45. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala místopředsedkyni Českého statistického úřadu Evu Krumpovou. Lidé si už brzy budou moci prohlédnout zrekonstruovanou jateční burzu v Holešovické tržnici. Dodáme podrobnosti. A už za chvilku budeme ve spojení s naším reportérem, který nám přiblíží, jak probíhají volby v Bubenči. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lidé v Praze volí zastupitele městských částí hlavního města, v některých částech také senátory. Volební místnosti jsou otevřené od 14 hodin a v pražské Bubenči sleduje volby reportér Petr Kastner. Hezké odpoledne, Petře.
1: Hezký den. Já jsem na chodbě základní školy Náměstí Svobody. Tady je v jednotlivých učebnách v přízemním patře 7 volebních okrsků. Například v okrsku 6016 je podle odhadu volební komise aktuální účast zhruba 28%. V celé Praze 6 byla při posledních komunálních volbách v roce 2022 volební účast přes 49,5%. Lidé sem stále přichází, ale žádné fronty nečekají a většinou zhruba do 5 minut odchází z budovy. Někteří voliči mi popsali, že je trochu zdrželo křížkování na velkém volebním lístku a manipulace s ním. V Praze kandiduje totiž 24 politických uskupení a všechna jsou na jedné listině o rozměrech zhruba 80 cm na 60 cm.
0: Petře, připomeň prosím, dokdy mohou lidé přijít volit?
1: Dnes do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Podle místní volební komise tady chodí víc lidí hlasovat první den voleb. Například po prvních 2 hodinách od otevření místností byla volební účast za Prahu 6 13,3%. V roce 2022 to bylo 12,8% tou dobou. V městských částech Praha 1, 2, 3 a 4 se volební účast v 16:30 pohybovala mezi 11 a 13%. Připomenu, že lidé v Praze volí taky zastupitelstva městských částí. Tady v Praze 6 tak rozhodují taky o obsazení 45 křesel.
0: Část Pražanů rozhoduje také o 3 senátorských mandátech, kde například...
1: Senátory volí lidé v obvodech Praha 1, 5 a 9 a taky přilehlých městských částech. Pražští záchranáři, jak nám potvrdili jejich mluvčí Karel Kirs, zasahovali v souvislosti s volbami u jednoho případu zhoršení psychického stavu. Detailnější informace ale zatím mluvčí sdělit nemohl. Policie, hasiči ani městská policie v Praze zatím žádné mimořádnosti spojené s volbami neevidují. Závěrem připomenu jednu praktickou informaci. Lidé by si neměli zapomenout průkaz totožnosti, tedy občanku, cestovní pas nebo elektronický občanský průkaz v telefonu.
0: Z volební místnosti na základní škole Náměstí Svobody v Praze 6 se přihlásil reportér Petr Kastner. Naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Stále se zdržíte na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za Prahou. Aktuálně se brzdí za pražským okruhem kolem 13. kilometru a v koloně se popojíždí až na kilometr 23. do omezení na Šmejkalce. Celkové zdržení stále 35 až 40 minut. Zdržíte se také na pražském okruhu směrem na D1. Brzdí se aktuálně na konci D5. Pomalu se jede až za nájezd od Ořechu. Je to na 15 až 20 minut. Přímo v Praze pak provoz už postupně slábne, ale stále se na několika místech zdržíte. Jedním z nich je třeba jižní spojka směrem na Černý most, kde se popojíždí od sjezdu na Vršovice a pomalu se jede až za Europark na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Je to aktuálně asi na 20 minut. Pomalu pojedete také před tunelem Blanka směrem od Troji, z Liberecké, od Bulovky, zdržení zhruba na 15 minut a provoz vázne také v celé Dobřížské před vjezdem do tunelu Mrázovka. Od Zlíchovského tunelu pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: novinky a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Praha dokončila opravu jateční burzy v Holešovické tržnici. Lidé by si mohli uvnitř prohlédnout nejspíš na konci roku. Rekonstrukce této památkově chráněné budovy měla být původně hotová loni. Termín dokončení ale prodloužili problémy s vlhkostí.
2: Těším se, až to bude otevřený. Doufám, že tam vznikne nějaká solidní restaurace.
3: Pan Jiří nakukuje do oken bývalé jateční burzy, která je uzavřená od roku 1983. Holešovická tržnice se podle něj od 90. let výrazně proměnila.
2: To v sobě koncentrovalo jednu věc, a to byly levné nákupy. A teď to vnímám jako obrovský posuv dopředu.
3: Jateční burza je jednou z nejcennějších budov v celé Holešovické tržnici. V posledních letech ale spíše chátrala. Zároveň výrazně poničili povodně v roce 2002. Budova je přitom památkově chráněná, popisuje Tomáš Hýbl, předseda společnosti Výstaviště Praha.
4: Je to velká budova v klasickém secesním stylu. Vrátila se po rekonstrukci do původního vzhledu, to znamená fasáda v takové té světle béžové barvě.
3: Uvnitř haly jsou malby na stěnách i menší sošky, které obnovili restaurátoři. Přibližuje Tomáš Hýlek, předseda technologií hlavního města Prahy, které dělali na stavbě dozor.
5: Ta rekonstrukce byla zahájena v roce 2022. Dokončeno bylo v červenci 2025. Ten důvod, proč dosud není otevřeno, je, že tady byly poměrně velké problémy s vlhkostí.
3: Burza zatím není skoloudovaná. Společnost Zátěží Group nyní halu vybavuje kuchyňským zařízením. Vysvětluje provozní manažer restaurace Vojtěch Demeter.
6: Budeme mít vlastně svoji udírnu, plus budeme mít otevřený grill s ohněm a stařírnu masa velikánskou. Já doufám, pokud všechno půjde aspoň trošku, tak do konce roku bychom mohli být schopni otevřít.
3: Hlavní město za rekonstrukci jateční burzy zaplatilo zhruba 250 milionů korun. Z Holešovic, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte páteční pražský update a teď už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Do zastupitelstva hlavního města kandiduje v letošních volbách 24 uskupení. To je o 2 více než ve volbách v roce 2022. Tehdy byla v Praze volební účast necelých 44% a do zastupitelstva se dostalo 6 uskupení. Pražané volí celkem 65 zastupitelů hlavního města, zvlášť pak hlasují o vedení své městské části. Vídeňská ulice v pražské Krči je už průjezdná bez omezení. Policie to uvedla na síti X. Ulice byla uzavřená kvůli zaklíněnému kamionu s vrtnou soupravou pod mostem. Hasiči ho včera vyprošťovali celý den za pomoci několika speciálních tanků a těžkého jeřábu. Ráno obnovili provoz v jednom pruhu. Podle policie činí předběžná škoda několik desítek milionů korun. V Praze 4 se začne od čtvrtka 15. října měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci platit za stání i v nočních hodinách. Dosud bylo parkování po 20. hodině zdarma. Část smíšených fialových zón se změní na modré, určené pro rezidenty. Jako první začne výměna dopravního značení v části Podolí a Nuslí. Další oblasti budou následovat. Městská část o tom informovala na svém webu. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města, na které dnes upozornil server z dopravy.cz. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, což ale popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. V souvislosti s epidemií salmonelózy v újezdu nad Lesy evidují pražští hygienici nyní 486 nemocných. Počet laboratorně potvrzených případů salmonelózy vzrostl na 284. Od vypuknutí epidemie 22. září bylo hospitalizováno 108 lidí. Radnice Prahy 21 připravuje online formulář, prostřednictvím kterého bude možné požádat o odškodnění. A 9. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky nabídne různé žánry scénického umění. Přivítá tvůrce z Gruzie, Ukrajiny, Francie, Španělska, Rakouska, Švýcarska i Argentiny. Festival, jehož tématem je tentokrát Vlídná rezistence, potrvá od 20. října do 10. února příštího roku. Hlavním dějištěm bude Centrum soudobého umění DOX. V Praze má být zítra převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dopravní informace Kuba Vodička.
3: Hezké odpoledne. Kolonu stále očekávejte za Prahou na D1 směrem na Brno. Zastavíte se kousek za Pražským okruhem kolem 13. kilometru. Kolona skoro 10-kilometrová pomalu jede až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometr. Zdržení stále 35 až 40 minut. Zdržíte se stále také na Pražském okruhu směrem na D1, kde je kolona z konce D5 až za nájezd od Ořechu. Je to na 15 až 20 minut. Pomalu pojedete ještě na jižní spojce směrem na Černý most. Kolona se sice zkracuje, ale stále budete popojíždět od sjezdu na Strašnice až na Štěrboholskou spojku za nájezd od Dolních Počernic. Stále je to až na 20 minut. Problém je aktuálně v tunelu Blanka směrem na Smíchov. V připojovacím pruhu od Prašného mostu stojí nepojízdné osobní auto. Vše je označeno vozem policie. V tunelu se zdržíte v koloně od výjezdu na Letnou, ale to je ne několik málo minut. A provoz vás stále v celé Dobříšské před vjezdem do tunelu Mrázovka. Kousek před tunelem se navíc aktuálně odtahují havarovaná auta. Od Zlíchovského tunelu zdržení na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Praha žije.
7: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Máme 9. října a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
5: Zdravím, ako se to žijete?
4: Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella a maskotem školy je anglický bulldog jménem Pohledný Dan. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval o rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka a ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Roli Christine psal Webber přímo pro svoji tehdejší manželku, grandiozní zpěvačku Sarah Brightman. Tehdejší ministr financí Jiří Rusnok a náměstek ministra financí Ruska Sergej Kolotuchin podepsali smlouvu o umoření části ruského dluhu vůči České republice před 25 lety v roce 2001. Dluh ze sovětské éry dosahoval 72 miliard korun. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
6: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
4: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Tak už za chvíli v pražském updateu pravidelný páteční pořad k věci Štěpánka Duchková a její host. Teď se ještě podíváme na dopravu. Jak to vypadá, nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezký podvečer. Upozorníme stále na kolonu na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno. Očekávejte zdržení stále od zhruba 13. kilometru až na most Šmejkalka do omezení na 23. kilometru. To zdržení se zatím nějak výrazně nemění, je stále kolem 35 minut. Zdržíte se stále i na pražském okruhu směrem na D1. Zde ten provoz trošku zeslábl. Od D5 k Ořechu už pojedete jen kolem 10 minut. Na jižní spojce popojíždí stále kolona směrem na Černý most, a to od sjezdu na Strašnice až na Štěrboholskou spojku do omezení za nájezdem od Dolních Počernic. Je to stále až na 20 minut. Problém je v tunelu Blanka směrem na Smíchov. V připojovacím pruhu od Prašného mostu blokuje připojení nepojízdné osobní auto. Na místě je policie. V tunelu se ale zdržíte v koloně od výjezdu na Letnou jen několik minut. A chvíli se zdržíte také v Dobřížské ulici směrem do tunelu Mrázovka. Kousek před tunelem blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut, ale jak říkám, kolona je zde krátká, to zdržení opravdu je na chvilku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
2: K věci.
3: Liší se v něčem ty letošní komunální a senátní volby od těch, co byly naposledy?
4: Ono tam k žádné výrazné změně nedošlo, protože ten vlastně přepočet mandátů a kolik vlastně volič disponuje hlasy pro komunální volby, což znamená, že má tolik hlasů, kolik volí vlastně zastupitelů v té jeho dané obci. Například, když je sedmičlenné zastupitelstvo, tak má možnost 7 hlasů, které přiděluje různými způsoby. Buď využije to, že napříč jednotlivými kandidáty, nebo zvolí způsob, že volí jednu stranu, anebo kombinaci. To platilo i v těch předchozích vlastně volbách a stejně tak je tak i výpočet jednotlivých mandátů podle Dontovy metody. Tam žádná změna nedošla, nebo nebyla, a stejně tak je to u senátních voleb, kdy vlastně pořád stejně dostane volič hlasovací lístky, ze kterých si potom vybírá svého kandidáta.
3: My často slyšíme, Český statistický úřad sčítá hlasy, ale co se ve skutečnosti děje?
4: On, Český statistický úřad, ve skutečnosti ty hlasy nesčítá, protože sčítá je okrsková volební komise, která je zodpovědná za to, že pečlivě opravdu posoudí každý hlasovací lístek, který volič odezdá, a následně vypracuje sumarizaci za ten jeho jednotlivý okrsek a ten potom přinesou na zápise o průběhu a výsledku hlasování, který potvrdí svými podpisy celá okresková volební komise, předá na přebíracích místech Českého statistického úřadu a ten je přebere. Ten je předtím samozřejmě provede nějakou formální kontrolu logických vazeb, jestli je vše správně. A potom teprve zavede ta data, která dostane od té okrskové volební komise do systému. Ten systém je zcela oddělený od internetové sítě a potom dochází k celkové sumarizaci a celkovému právě výpočtu těch mandátů. Ale Český statistický úřad v podstatě vlastně nepočítá. Ten hlavní úkol je té okrskové volební komise.
3: Jak ten váš systém odhalí, když by třeba ta unavená komise v zápisu udělala chybu nebo v těch součtech?
4: Máme nastavený spoustu kontrol. Velkým pomocníkem je takzvaný okrskový program, který má dispozici už ta okrsková volební komise pro sestavení právě toho zápisu. Ne, že by za ně něco sčítal ten program, ale už tam jsou kontroly. Třeba upozorní na typ toho, že by tam bylo 100% voličů. Možné to je, ale takže je to taková ta informativní chyba. Samozřejmě jsou tam i různé kontrolní, sumarizační vlastně, kde součty dělá ten program za ty členy okrskových volebních komisí, se s ním musí tolik počítat, ale musí dostat ta vstupní data od té okrskové volební komise. Takže to jsou je tam spoustu kontrol, které je takhle nastaveny. A některé samozřejmě události se stát mohou, jak jsem to uváděla na příkladu třeba té 100% volební účasti, ale třeba také to může být jenom chybou v tom zápisu. Takže upozorní a ta komise má povinnost si zkontrolovat, jestli opravdu se tak stalo a jestli to tak je správně.
3: A ty výsledky, ty se všechny posílají digitálně, nebo se to k vám vozí ty papírové zápisy v těch obálkách? Jak to vypadá v praxi?
4: V praxi to vypadá tak, že opravdu ta okrsková volební komise musí na to přebírací místo, kterých je téměř 400 po celé republice, přijet a předat ty výsledky fyzicky v té obálce, ten potvrzený zápis, a ten předá na tom místě. Tam si chvilku počká, protože dojde vlastně k uložení těch dat do systému, té kontrole, jak jsem o ní hovořila, a následně ta komise dostane opis dat, která byla vložena do systému, a zároveň doklad o bezchybném převzetí a ústní pokyn k tomu, že může ukončit svoji činnost.
3: Vy jste říkala, že 400 přebíracích míst, kolik na těch volbách celkově pracuje lidí?
4: Za Český statistický úřad pracuje téměř 2,5 tisíce osob. Nejsou to všechno stálí zaměstnanci, my tolik zaměstnanců nemáme a musíme si na dohody o provedení práce najímat pomocníky, kteří jsou ale většinou zkušení bývalí zaměstnanci anebo lidé, kteří již na volbách pracovali a ti často pracují právě na těch přebíracích místech, kde pořizují takzvaně ta data, která dostanou od těch okrskových volebních komisí.
3: Když s nimi mluvíte, co je pro ně nejtěžší? Když se zavřou ty za 2 hodiny ty volební místnosti.
4: Pro ty okrskové volební komise, pro ty členy samozřejmě, protože ty komunální volby, jak jsem říkala, jsou specifické tou volbou, tou možností volby. A když může volič volit napříč tou listinou, tak je potřeba ten každý hlas bedlivě posoudit a zároveň posuzovat třeba i to, jestli kandidáti dostali napříč každému kandidátovi přiřadit ten hlas. To posuzování a to sčítání je velmi obtížné a je to opravdu velmi náročná práce, která trvá velmi dlouho.
3: A my jsme teď tedy všichni dostali archy papírů, hledali jsme v tom, teď to budou hledat ti, kteří to sčítají. Blízká se na lepší časy, že třeba budeme volit už jiným způsobem, než jenom těmi archy papíru?
4: Zatím se toto nechystá, je to pořád těmi archy papíru, nicméně za mne je to pořád největší jako možnost projevit tu volbu, přijít osobně do té volební místnosti, tam vhodit ten hlasovací lístek a tím mám i zaručeno opravdu to, že já jsem osobně odhlasovala. K věci.
3: Naším dnešním hostem je místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Jak Český statistický úřad hlídá, aby výsledky těch voleb nebo ten průběh nenapadly hackři? Nějaký kyberútok.
4: Jasně, my se na každé volby, na každé velké volby se připravujeme několik měsíců dopředu. Máme vlastně tím, že největší práce spočívá na bedrech okrskových volebních komisí, kde potom následně ještě po skončení jsou uloženy všechny hlasovací lístky, veškerá dokumentace, tak mám vlastně možnost vždycky následného přepočtu. Ale nicméně tím, že my vlastně máme oddělenou tu síť od veřejného internetu, kde si posíláme data směrem vlastně z těch přebíracích míst do ústředí, kde dochází k celkovému zpracování. Tak to už je také jedna z kontrol. Samozřejmě kontrola spočívá ale i právě v práci té okrskové volební komise.
3: Ale já mluvím o kyberútoku.
4: Ano.
3: který, jako jestli, jak to máte ošetřeno, aby prostě někdo ten průběh nějak nenapadl tím, že se vám tam dostane, nabourá se vám do toho systému?
4: Ale my se věnujeme vlastně ochraně dat, se věnujeme celoročně samozřejmě jako pro, i pro činnost Českého statistického úřadu pro běžnou, ale zvláštní pozornost ještě věnujeme i právě při přípravě voleb, máme tam různé typy ochrany a pokud se jedná třeba o prezentační systém a případný DDoS útok, tak ona je to jenom pomyslná nástěnka. My máme ještě vyhrazenou linku pro média, která informujeme a předáváme informace stejné, které se najdou v té veřejné databázi, ale oni mají ještě speciálně vyhrazenou linku, takže pokud by nám náhodou nefungovaly webové stránky volby.gov.cz, tak informace je možné vlastně získávat prostřednictvím médií. Nicméně prostě data budou předána potom státní volební komisi, která je případně schválí nebo neschválí a budou zveřejněny ve sbírce zákonů.
3: Teď vám položím otázku, kterou asi dostáváte pořád. Kdy očekáváte, že bude sečteno zítra, pokud tedy zítra, sečteno natolik, abychom mohli říct, je rozhodnuto?
4: Já tuto otázku nemám ráda, protože se snažím klást důraz na to, že vlastně práce okrskových volebních komisí nespočívá v rychlosti, ale v pečlivosti, tak, aby byly opravdu výsledky správné. Nicméně z těch předchozích voleb víme, že v těch malých obcích, kde samozřejmě ten předpoklad toho, že ten vlastně ty výsledky budou rychleji než u velkých okrsků, případně tam, kde je souběh voleb do zastupitelstva.

0: Tak to byly One Republic na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy v 19 hodin, které připravil do vysílání kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Prezident Pavel nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zhruba 300 strážníků dohlíží na klidný průběh voleb v Praze. Hurikán Isaias zesílil na třetí stupeň z pěti a blíží se k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Zítra mít převážně zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 15 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Volby 2026.
0: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám.

0: Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
1: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
2: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
1: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
3: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
1: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
4: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
1: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
0: Na průběh komunálních a senátních voleb v Praze dohlíží městská policie. Celkem 300 strážníků zkontroluje průběžně 151 objektů a volebních místností. Otevřeny budou dnes do 22. hodiny, znovu pak zítra od 8 do 14 hodin. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
5: Konkrétní objekty byly určeny v rámci spolupráce s Policií České republiky a orgány místní samosprávy tak, aby byl dohled obou bezpečnostních složek účelně rozdělen a zbytečně se nepřekrýval.
0: 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení. Soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky bodných zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a není proto trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti taky policie nebude podávat další informace. První hurikán sezóny v Atlantiku Isaias zesílil na třetí z pěti kategorií a přes Mexický záliv míří k jihovýchodnímu pobřeží Spojených států. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Na pevninu Isaias dorazí dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidé v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. Meteorologové varují, že by Isaias mohl způsobit značné škody ve státech Alabama, Florida a Mississippi. Fotbalisté pražské Slávie dnes nastoupili k předehrávanému utkání 10. kola šance ligy ve Zlíně, které přineslo duel prvního a posledního týmu tabulky. Po prvním poločase vedou sešívaní 1-0. Skóre otevřel v 16. minutě hlavou Emmanuel Ayalsi. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Dvojzápas začne přesně za měsíc. 9. listopadu na trávníku soupeře odvetu odehrají čeští mladíci doma o týden později. V noci bude v Praze převládat zataženo, místy se vyskytne slabý déšť, kránou budou srážky četnější, ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď dopravní informace a Kuba Vodička.
8: Hezký podvečer. Začnu ještě za Prahou na dálnici D1 směrem na Brno, kde stále řidiči musí očekávat výrazné zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona aktuálně popojíždí z 13. až na 23. kilometr a to zdržení se moc nemění, je stále kolem 35 až 40 minut. V samotné Praze už se naopak provoz výrazně umoudřil. V tuto chvíli už kolonu čekejte jen na jižní spojce směrem na Černý most. Popojíždí se od sjezdu na Strašnice, na Štěrboholskou spojku, kousek za Europark. V tuto chvíli už ta kolona je nesouvislá, to zdržení maximálně na 15 minut a problém přetrvává už jen v tunelu Blanka směrem na Smíchov. V připojovacím pruhu od Prašného mostu stále stojí nepojízdné osobní auto. Je označeno hlídkou policie a v tunelu se zdržíte v koloně od výjezdu na Letnou jen několik málo minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: a to je nabídka muziky po 19. hodině společně David Guetta a Sia.

a třeba Nico Santos. Tolik k muzice a už za pár okamžiků se společně vypravíme do prostor, kam se prozatímně přestěhuje soubor divadla na Vinohradech. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Kino Květen na pražské Vinohradské třídě se proměnilo v divadelní sál. Budova Radiopaláce se minimálně na 3 roky stane útočištěm divadla na Vinohradech, které čeká náročná rekonstrukce. Jestli ale soubor začne v Radiopaláci hrát ještě letos, není jisté. Byli jsme se tam podívat.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Maté, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou.
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl oproti vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis?
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit?
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Tak jsme to přesunuli na konec listopadu a moje nejhorší varianta je, že začneme hrát v lednu.
2: Divadlo na Vinohradech jako příspěvková organizace hlavního města by přitom potřebovalo zahájit provoz co nejdřív. Od září nemá kromě příspěvku magistrátu žádné tržby.
3: Na rok 26 je příspěvek od magistrátu přibližně 124 milionů korun a naše tržby budou činit něco kolem 15-16 milionů korun, protože hrajeme jenom půlku roku.
2: Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Praha žije kulturou.
5: Je autorkou kuchařek, hraje v divadle, působí jako koučka. Martina Dvořák-Venigerová je žena mnoha profesí a také žena, která od základu proměnila svůj život poté, co překonala rakovinu. Proč se rozhodla s nemocí nebojovat, ale spolupracovat? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Posloucháte Radio Praha, pojďme se 2 minuty po 7:30 večer podívat na to, jak probíhá hlasování na Facebooku Radia Praha do pořadu Vinyl, který vysíláme každé pondělí večer. Tak tentokrát jsou ve hře 2 alba z první poloviny 80. let. Nejúspěšnější, nejslavnější album Bruce Springsteena Born in the USA z roku 84 a také nejúspěšnější album britských artrockových Yes z roku 1983. To nese číselný název 90125. No a stále více se den ode dne, jak hlasování pokračuje, vzdaluje možnost, že by vyhráli Yes. Samozřejmě ještě se může něco stát přes víkend, protože hlasování, jako vždy připomínám, končí až v pondělí ve 12 hodin, tedy v poledne. Ale teď je opravdu zase nutné říct spravedlivě, že od včerejška zase přibylo podstatně více hlasů pro album Bruce Springsteena Born in the USA. Tak nevím, co by se muselo stát, aby se tento trend zvrátil. Ale jak říkám, hlasujte a hlasujte až do pondělní 12. hodiny na Facebooku Rádia Praha.

0: Skvělý duet Lady Gaga a Bruna Mars Die With A Smile, který také získal jednu z nejzásadnějších hudebních cen, tedy cenu Grammy. Teď už metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Jestli milujete knihy, tak byste v sobotu neměli chybět na Humbug Festu v O2 Univerzum. 11. ročník literárního festivalu pro fanoušky Young Adult nabídne setkání s českými i zahraničními autory, redaktory, překladateli a blogery, ale taky workshopy, bohatý doprovodný program nebo cosplay přehlídku. Humbug Fest nemá ve střední Evropě konkurenci. V Radotíně zase bude havalské posvícení. Tradiční slavnost nabízí hudební, taneční i divadelní vystoupení, historický šerm, stánky s řemeslnými výrobky a samozřejmě taky bohaté občerstvení. Do oslav se zapojují místní školy, spolky i obyvatelé Radotína. A na floře u obchodního centra bude Armiden. Těšit se tam můžete na přehlídku vojenské techniky, včetně samohybné kanonové houfnice, bojového člunu nebo bezpilotního pozemního vozidla. Chybět nebudou ani ukázky vojenského lezení, boje zblízka a vojenské kynologie. Uvidíte taky exhibiční vystoupení čestné stráže armády České republiky. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Tak tolik Ray Dalton na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu Mirka San. Mirku Stál, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. V Česku pokračují komunální a senátní volby. Místnosti se uzavřou za 2 hodiny. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí v centru Prahy metro na trase A. Letiště v Moskvě omezila provoz kvůli vzdušným útokům ukrajinských dronů a balónů se zavěšenými předměty. A zítra má být převážně zataženo a občas zaprší. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit v komunálních volbách. Vybírají nové složení zastupitelstev měst a obcí, která pak rozhodnou například o vedení radnic. Jak volby vypadají v Praze 4, sleduje ve volební místnosti na základní škole Mendíků v Michli reportérka Laura Hajková.
3: Do této základní školy chodí volit lidé z 5 volebních okrsků. Volební místnosti se jim otevřely ve 14 hodin. Tady jsou ze strany školy v prostorách družiny a podle členů volebních komisí chodí lidé průběžně celý den. Teď ještě čekají vlnu pejskařů. K volbám před 4 lety v Praze 4 dorazilo skoro 42% voličů. Tehdy mohli vybírat z 9 kandidujících uskupení. Letos jich je o 2 méně. O místa v 45 členem zastupitelstvu tu usiluje celkem 283 kandidátů. Volební místnosti budou otevřené ještě zítra, a to od 8 do 14 hodin. V jedné městské části Prahy v Libuši lidé hlasují taky o místním referendu. Rozhodují o podobě sídliště Písnice. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Část Pražanů také rozhodne o 3 senátorských mandátech. Letos jsou senátní volby v hlavním městě v oborech Praha 1, 5 a 9. Pokud nikdo z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, bude za týden druhé kolo voleb.
4: V obvodě Praha 1 se o křeslo v horní komoře parlamentu uchází 9 kandidátů. Před 6 lety to bylo o jednoho méně. Volební účast byla v prvním kole přes 38,5%. V obvodě Praha 5 kandiduje 7 lidí, to je stejně jako v roce 2020, kdy tam byla v prvním kole volební účast 39%. V Praze 9 voliči můžou vybírat z 5 kandidátů, to je o 6 méně než při minulých senátních volbách v tomto obvodě. Tehdy využilo svůj hlas 33,5% oprávněných voličů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Provoz pražského metra na lince A je v úseku mezi stanicemi Žilevského a Davidská až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující

0: můžou v dotčeném úseku využít povrchovou dopravu. Například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes náměstí Míru a Flóru. Všechna čtyři letiště v Moskvě musela omezit provoz kvůli vzdušným útokům. Podle ukrajinské agentury Unian lidé hlásili exploze na jihu a jihovýchodě ruského hlavního města. Omezení leteckého provozu údajně způsobily kromě dronů i malé balóny. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nejméně 15 bezpilotních letounů. Telegramový kanál Baza, spojený s ruskými bezpečnostními složkami, píše, že jsou v Moskvě spožděné stovky letů a několik desítek jich je zrušených. Problém přistát mělo podle webu Flightradar24 taky ruské vládní letadlo, které se vracelo z Turkmenistánu. Tam jednal ruský prezident Vladimír Putin se zástupci Společenství nezávislých států. Fotbalisté pražské Slávie v dnešním předehrávaném utkání 10. kola šance ligy zvítězili ve Zlíně na hřišti posledního týmu tabulky nejtěsnějším rozdílem 1-0. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové 5-2 a znovu vylepšili vlastní extraligový rekord, protože vyhráli v úvodu sezóny i 9. zápas za 3 body. Svěřenci kouče Borise Žabky mají navíc v čele tabulky při plném bodovém zisku oslnivé skóre 45-18. V noci bude v Praze převládat zataženo, místy se vyskytne slabý déšť, k ránu budou srážky četnější, ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A ještě stručně z dopravy po 20. hodině, tak provoz už je většinou mírný, ale pozor si dávejte v Praze v Jeremiášově ulici, tam se směr Lužiny řeší dopravní nehoda dvou osobních vozidel a ještě se podíváme za Prahu na D1 směr Brno. Stále tam je poměrně dlouhá kolona před omezením u mostu Šmejkalka, brzdí se na 13. kilometru a popojíždí se až na zúžení na 25. kilometr a je to stále bohužel na zhruba 40 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je to tak správně, jen se neumím. A tady je hudební jmény po 20. hodině. Eva Farna a Miraj.

a bude tady Miles Smith. A legendární Věra Čáslavská má novou pamětní desku na základní škole na Petřinách. Podrobnosti k tomu od nás uslyšíte v další reportáži už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byl návrat do 90. s formací Saint-Étienne, He's on the phone. Mistrovství Evropy, světa i olympiády, tak z těchto sportovních soutěží a nejenom z nich si gymnastka Věra Čáslavská několikrát odvezla zlaté medaile. Její úspěchy teď připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6, která je po sportovní legendě pojmenovaná.
1: Kovovou pamětní desku odhalili žáci místní školy vedle jednoho z vchodů do budovy.
2: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
1: Popisuje spoluautor Jan Dvořák.
2: Nechtěli jsme tam portrét přímo, protože byl spor v tom, jestli potom má být portrét za mladá nebo už v pozdějším věku, takže jsme to udělali prostě takhle symbolicky.
1: Je tam i nějaký text, co je tam napsáno?
2: Tam vyjmenovány samozřejmě všechna vítězství a potom jsou tam ještě tituly ve smyslu, že byla předsedkyní Československého a později Českého olympijského výboru a taky byla členkou Mezinárodního olympijského výboru.
1: S Radkou Čáslavskou, dcerou Věry Čáslavské, stojíme před plaketou.
3: Jsem moc ráda, že teda Praha 6, kde maminka bydlela, to jméno tady uchovává i pro ty děti a pro budoucí generace.
1: Jak na maminku vzpomíná?
3: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
1: Slavnostního odhalení se zúčastnila i Ilona Burgrova, předsedkyně komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.
4: V dnešní době, kdy ty hodnoty s náma, mám pocit, velmi kolísají a nedokážeme si je z generace na generaci úplně předávat, tak je myslím velmi důležité, abychom si připomínali osoby, které ty hodnoty měly velmi ukotvené v sobě.
1: I proto uděluje olympijský výbor několik let cenu Věry Čáslavské ženám za mimořádný sportovní výkon. Z Petřin, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Pražské informace. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Posloucháte Rádio Praha a teď už pozvánka k našemu dalšímu vysílání. Za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude náš pravidelný páteční hudební speciál, tedy pořad Rock je náš. U mikrofonu Ilja Kučera mladší. A koho konkrétně vám tentokrát nabídne z rockových partiček, tak například tady budou Dixie's Midnight Runners, pokud se dobře koukám, také Spin Doctors, ale musím připomenout i dvě české formace, Martin Kraus a Krausberry, a taky kapelu, která fungovala jenom pár let a vydala dvě alba, a to na přelomu 80. a 90. a jmenovala se Nová růže. Takže partičku, kterou dávali dohromady Vilda Čok s Otou Balážem a třeba s dalšími skvělými členy, tak právě Nová růže bude tady dneska také v playlistu pořadu Rock je náš. Po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.

0: Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu roku 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadu pořadu České televize, která začne zítra, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20letou érou teď ohlédnout.
1: Živě z Prahy!
2: Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco, chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo. Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říkala, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla zase o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
6: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 21. hodina je tady, další dnešní zprávy už jsou připravené a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře, i všem, kteří nás posloucháte. Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích a do Černoučku z dovolené přiletěl odvolit prezident Pavel. Technici dnes začali snižovat minimální odtok z přehrady Vrané na Vltavě. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé zahraje na turnaji mistryň. A zítra má být převážně zataženo, občas zaprší a naměříme nejvýš 15 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy. Volby 2026.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odvolil v komunálních volbách. Do volební místnosti v Průhonicích dorazil krátce po jejím otevření ve 14 hodin po boku své manželky Moniky. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022, kdy ANO získalo přes 17 mandátů ve vedení obcí.
3: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
1: K volbám dorazil i prezident Petr Pavel. V Černoučku na Litoměřicku odvolil po návratu ze zahraniční dovolené. Své původní rozhodnutí nezúčastnit se voleb označil před novináři za chybu. 12 politických stran a hnutí kandiduje v komunálních volbách v Praze 5. Stejný počet uskupení se tam ucházel o mandáty i před 4 lety. Svůj hlas tehdy odevzdala zhruba 42% voličů. V městské části, která zahrnuje třeba Smíchov, Barrandov nebo Motol, letos lidé vybírají také ze 7 kandidátů do Senátu. Povodí Vltavy dnes začalo snižovat minimální odtok z vodního díla Vrané na Vltavské kaskádě. Krok povolila Středočeská komise pro sucho, která na řece vyhlásila stav nedostatku vody. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slabské a případně i Orlické přehradě. Pokračuje

0: ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
1: Od dnešního dne je odtok z Vltavské kaskády v profilu Hrané 28 metrů krychlových za sekundu. Nebude-li pršet, tak bychom k tomu přikročili, že bychom mohli snížit zase o několik kubíků odtok na nejnižší úroveň, což je 20 metrů krychlových za sekundu.
0: Ředitel Kubala zároveň ujistil, že povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Omanský kopilot plánoval minulý týden unést letadlo společnosti Fly Dubai a úmyslně s ním havarovat v areálu Ben Gurionova letiště v izraelském Tel Avivu. Potvrdil to dnes generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Útočníka inspirovaly teroristické útoky ve Spojených státech z 11. září 2001. Prokurátor uvedl, že podezřelý využil dvou svých předchozích letů do Tel Avivu k tomu, aby se seznámil s letovou trasou a letištěm. Zároveň zdůraznil, že pilot při přijetí do zaměstnání u Fly Dubai splňoval všechny bezpečnostní požadavky. Česká tenistka Linda Nosková, letošní vítězka Wimbledonu, si poprvé v kariéře zahraje na turnaji mistryň. Dnes to oznámila ženská tenisová asociace WTA. Finále sezóny bude od 8. listopadu hostit Indian Wells. Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Jistotu startu v kalifornské poušti už má ve čtyřhře světová jednička Kateřina Siniaková. Ve dvouhře se může objevit wimbledonská finalistka Karolína Muchová. V noci bude v Praze převládat zataženo. Místy se vyskytne slabý déšť, kránu budou srážky četnější. Ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Svou čerstvou novinkou Far Behind otevřela německá kapela Mad Max, tedy Šílený Max. Naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Pročež vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a nabízí 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, aktuální i archivní. No a po té archivní sáhneme právě teď. Tady jsou Jižané Black Rouse a to z písní No Speak, No Slay z roku 1992.
1: Rock je náš.

0: Shadows in the Night a italská power metalová kapela Frozen Crown. No a teď se společně vrátíme do roku 1991. Připomeneme si jednu ve své době velmi oblíbenou a velmi úspěšnou tuzemskou kapelu. Kapelu Nová růže. A to v písni Opičák.
1: Rádio Praha. Rock

Audrey Horn, norská hardrocková kapela, v jejímž podání jsme si teď poslechli titulní píseň jejich nového alba Achilles. No a my si teď z norského Bergenu odskočíme na pražskou Hanspalku, a to za kapelou Krautsberry, kterou si poslechneme v písničce Poselství štěstí.

Not Bad for New Jersey, tak to byla pro změnu titulní písnička nového alba Briana Fallona, amerického skladatele, zpěváka a hudebníka. A teď se na chviličku odstaneme v dámské společnosti a v sousedním Německu. Čeká nás totiž královna německého rock metalu, plavovlasá Doro Pesch, a to ve skladbě Drive Me Wild.

0: and Mirrors a švédská rocková kapela The Hives. Trochu punková, trochu alternativní a rozhodně velmi energická. A teď opět otočíme žánrovým nebo stylovým kormidlem hodně, hodně jinam. Ignea se jmenuje ukrajinská symphonic metalová kapela, která právě chystá k vydání své v pořadí druhé album. To album se bude jmenovat Monumentals a byl k němu natočen úvodní klip na píseň Darkness. Tenhle ten klip byl natáčen přímo v Kyjevě po jednom z ničivých ruských útoků, takže je nesmírně sugestivní. Já vám ho nabízím alespoň ve zvukové podobě.
1: Rádio Praha, rok

vůbec, tak se jmenuje švédská heavy metalová kapela, která debutovala v roce 2010 eponymním album, tedy album Bombes. Tahletá jejich první deska právě vychází ve své reedici. A já na své reedice nabízím skladbu Biblical.

Pink Duckers nás písničkou Rock and Roll Heaven doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ivě Kučele mladší, těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: Fajn nebo Yes? Jaká bude vaše volba u nás na Facebooku?
1: Je 22 hodin. Hezký večer. Skončil první den voleb, do Česka nakonec přiletěl odevzdat svůj hlas i prezident Pavel. Praha 4 hledá firmu na stavbu parkovací věže v Jílovské ulici. Francouzská policie po měsíci našla dva ukradené Renoirovy obrazy. A zítra má být převážně zataženo s teplotami do 15 stupňů a občas zaprší. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
0: Volby 2026.
1: V Česku se právě zavírají dveře volebních místností. Skončil první den voleb do místních zastupitelstev a někde i do Senátu. Vybrat své zástupce budou moci voliči i zítra mezi 8 a 14 hodinou. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb budou k dispozici pravděpodobně až v neděli nad ránem. Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: Praha 4 plánuje v Jílovské ulici na Lhotce postavit vertikální parkovací věž. Rada městské části

0: rozhodla o zahájení řízení na výběr stavební firmy. Současné parkoviště má 35 míst, nová věž by jejich počet měla zvýšit nejméně o 15.
1: Předpokládaná hodnota zakázky je asi 20 milionů korun. Výstavba by mohla začít příští rok v únoru a hotová má být zhruba do jednoho roku. Praha 4 chce parkovací věž poskytnout pro dlouhodobé a střednědobé parkování, s krátkodobým parkováním tam nepočítá. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Cestující mezi Prahou a Benešovem musí od této neděle 11. října počítat s omezením vlakového provozu. Kvůli stavbě Pražského okruhu budou vlaky mezi Uříněvsí a Říčany, případně Strančicemi, jezdit jen po jedné koleji. Omezení potrvá do 3. listopadu a některé regionální spoje pojedou jen po zkrácené trase. Kolem Říčan vzniká část Pražského okruhu dlouhá 12,5 kilometru, která propojí Běchovice s dálnicí D1. Stavba začala předloni v prosinci a řidičům má začít sloužit ve druhé polovině roku 2028. Francouzští policisté objevili dva obrazy malíře Pierra Augusta Renoira, které v září ukradli zloději z muzea na jihu Francie. Policie zadržela celkem 6 lidí, mezi kterými jsou i dva pravděpodobní pachatelé. Informovala o tom francouzská televize BFM. Zloději na začátku září ukradli z Renoirova muzea 4 obrazy, dva z nich ale na útěku upustili. Fotbalisté Slávie zvítězili v předehrávce 10. kola první šance ligy na hřišti posledního Zlína 1-0 a po 8. výhře si jako jediní udrželi neporazitelnost v ligové sezóně. Rozhodl o tom v 16. minutě Emmanuel Ayaossi. Obhájce titulu vede neúplnou prvoligovou tabulku s náskokem 6 bodů na druhý Liberec. V noci bude v Praze převládat zataženo, místy se vyskytne slabý déšť, k ránu budou srážky četnější, ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou. Ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich. A proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Šárko, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu, potom má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
2: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu, něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále. Ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace, a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních

0: jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
1: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce ocituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
0: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
1: To ale jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
0: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
1: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
0: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu, on už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
1: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
0: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první, narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
1: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
0: určitě,
1: a půl.
0: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná, protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam s dáma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to mají jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a je to zajímavý.
1: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec?
0: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
1: no, dudlíky už se nepřevařují,
0: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
1: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
0: Jo, jo, jo.
1: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
0: Jo, jo.
1: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
0: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí, než nějaký genu, jo. Že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdílu mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak dále. Umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte. Kdy halo, já jsem tady taky. Jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádně nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará a zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
1: No a co jedináčci?
0: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozní sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
1: Kde to vzniklo?
0: Já myslím, že nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
1: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
0: No, přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomuhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, při oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria. A pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžou nepřinášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
1: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
0: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídám. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě. Těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
1: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
0: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra přece jenom, jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruč a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo jestli tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože protože, jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy. Jo? Že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se najednou ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najdete si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
0: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Šárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady kejvu u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání na hlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombóny nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího tónu hlasu. A za 2 minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
1: Nemáš kam utéct.
0: Já nemám kam utíct. A já tě hlavně potřebuju, jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace, vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak najednou vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
1: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
0: to je pokus omyl.
1: Citové vydírání.
0: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hledajte, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
1: A ta třetí strategie?
0: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme tím obvinováním, když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
1: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
1: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
0: Rádio Praha.

0: věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: K věci.
1: Liší se v něčem ty letošní komunální a senátní volby od těch, co byly naposledy?
2: Ono tam k žádné výrazné změně nedošlo, protože ten vlastně přepočet mandátů a kolik vlastně volič disponuje hlasy pro komunální volby, což znamená, že má tolik hlasů, kolik volí vlastně zastupitelů v té jeho dané obci. Například, když je sedmičlenné zastupitelstvo, tak má možnost 7 hlasů, které přiděluje různými způsoby. Buď využije to, že napříč jednotlivými kandidáty, nebo zvolí způsob, že volí jednu stranu, anebo kombinaci. To platilo i v těch předchozích vlastně volbách a stejně tak je tak i výpočet jednotlivých mandátů podle Dontovy metody. Tam žádná změna nedošla, nebo nebyla a stejně tak je to u senátních voleb, kdy vlastně pořád stejně dostane volič hlasovací lístky, ze kterých si potom vybírá svého kandidáta.
1: My často slyšíme, Český statistický úřad sčítá hlasy, ale co se ve skutečnosti děje?
2: On, Český statistický úřad, ve skutečnosti ty hlasy nesčítá, protože sčítá je okrsková volební komise, která je zodpovědná za to, že pečlivě opravdu posoudí každý hlasovací lístek, který volič odezdá a následně vypracuje sumarizaci za ten jeho jednotlivý okrsek a ten potom přinesou na zápise o průběhu a výsledku hlasování, který potvrdí svými podpisy celá okresková volební komise, předá na přebíracích místech Českého statistického úřadu a ten je přebere. Ten je předtím samozřejmě provede nějakou formální kontrolu logických vazeb, jestli je vše správně. A potom teprve zavede ta data, která dostane od té okrskové volební komise do systému. Ten systém je zcela oddělený od internetové sítě a potom dochází k celkové sumarizaci a celkovému právě výpočtu těch mandátů. Ale Český statistický úřad v podstatě vlastně nepočítá. Ten hlavní úkol je té okrskové volební komise.
1: Jak ten váš systém odhalí, když by třeba ta unavená komise v zápisu udělala chybu nebo v těch součtech?
2: Máme nastavený spoustu kontrol. Velkým pomocníkem je takzvaný okreskový program, který má dispozici už ta okresková volební komise pro sestavení právě toho zápisu. Ne, že by za ně něco sčítal ten program, ale už tam jsou kontroly. Třeba upozorní na typ toho, že by tam bylo 100% voličů. Možné to je, ale takže je to taková ta informativní chyba. Samozřejmě jsou tam i různé kontrolní, sumarizační vlastně, kde součty dělá ten program za ty členy okreskových volebních komisí, se s ním musí tolik počítat, ale musí dostat ta vstupní data od té okreskové volební komise. Takže to jsou je tam spoustu kontrol, které je takhle nastaveny a některé samozřejmě události se stát mohou, jak jsem to uváděla na příkladu třeba té 100% volební účasti, ale třeba také to může být jenom chybou v tom zápisu. Takže upozorní a ta komise má povinnost si zkontrolovat, jestli opravdu se tak stalo a jestli to tak je správně.
1: A ty výsledky, ty se všechny posílají digitálně nebo se to k vám vozí ty papírové zápisy v těch obálkách? Jak to vypadá v praxi?
2: V praxi to vypadá tak, že opravdu ta okrsková volební komise musí na to přebírací místo, kterých je téměř 400 po celé republice, přijet a předat ty výsledky fyzicky v té obálce, ten potvrzený zápis a ten předá na tom místě. Tam si chvilku počká, protože dojde vlastně k uložení těch dat do systému, té kontrole, jak jsem o ní hovořila, a následně ta komise dostane opis dat, která byla vložena do systému a zároveň doklad o bezchybném převzetí a ústní pokyn k tomu, že může ukončit svoji činnost.
1: Vy jste říkala, že 400 přebíracích míst, kolik na těch volbách celkově pracuje lidí?
2: Za Český statistický úřad pracuje téměř 2,5 tisíce osob. Nejsou to všechno stálí zaměstnanci, my tolik zaměstnanců nemáme a musíme si na dohody o provedení práce najímat pomocníky, kteří jsou ale většinou zkušení bývalí zaměstnanci anebo lidé, kteří již na volbách pracovali a ti často pracují právě na těch přebíracích místech, kde pořizují takzvaně ta data, která dostanou od těch okrskových volebních komisí.
1: Když s nimi mluvíte, co je pro ně nejtěžší? Když se zavřou ty za 2 hodiny ty volební místnosti.
2: Pro ty okreskové volební komise, pro ty členy samozřejmě, protože ty komunální volby, jak jsem říkala, jsou specifické tou volbou, tou možností volby. A když může volič volit napříč tou listinou, tak je potřeba ten každý hlas bedlivě posoudit a zároveň posuzovat třeba i to, jestli kandidáti dostali napříč každému kandidátovi přiřadit ten hlas. To posuzování a to sčítání je velmi obtížné a je to opravdu velmi náročná práce, která trvá velmi dlouho.
1: A my jsme teď tedy všichni dostali archy papírů, hledali jsme v tom, teď v tom budou hledat ti, kteří to sčítají. Blízká se na lepší časy, že třeba budeme volit už jiným způsobem, než jenom těmi archy papíru?
2: Zatím se toto nechystá, je to pořád těmi archy papíru, nicméně za mne je to pořád největší jako možnost projevit tu volbu, přijít osobně do té volební místnosti, tam vhodit ten hlasovací lístek a tím mám i zaručeno opravdu to, že já jsem osobně odhlasovala. K věci.
1: Naším dnešním hostem je místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Jak Český statistický úřad hlídá, aby výsledky těch voleb nebo ten průběh nenapadly hackři? Nějaký kyberútok.
2: Jasně. My se na každé volby, na každé velké volby se připravujeme několik měsíců dopředu. Máme vlastně tím, že největší práce spočívá na bedrech okreskových volebních komisí, kde potom následně ještě po skončení jsou uloženy všechny hlasovací lístky, veškerá dokumentace, tak mým vlastně je možnost vždycky následného přepočtu. Ale nicméně tím, že my vlastně máme oddělenou tu síť od veřejného internetu, kde si posíláme data směrem vlastně z těch přebíracích míst do ústředí, kde dochází k celkovému zpracování. Tak to už je také jedna z kontrol. Samozřejmě kontrola spočívá ale i právě v práci té okreskové volební komise.
1: Ale já mluvím o kyberútoku.
2: Ano.
1: Který, jako jestli, jak to máte ošetřeno, aby prostě někdo ten průběh nějak nenapadl tím, že se vám tam dostane, nabourá se vám do toho systému?
2: Ale my se věnujeme vlastně ochraně, dát se věnujeme celoročně, samozřejmě jako pro činnost Českého statistického úřadu pro běžnou, ale zvláštní pozornost ještě věnujeme i právě při přípravě voleb, máme tam různé typy ochrany a pokud se jedná třeba o prezentační systém a případný DDoS útok, tak ona je to jenom pomyslná nástěnka. My máme ještě vyhrazenou linku pro média, která informujeme a předáváme informace stejné, které se najdou v té veřejné databázi, ale oni mají ještě speciálně vyhrazenou linku, takže pokud by nám náhodou nefungovaly webové stránky volby.gov.cz, tak informace je možné vlastně získávat prostřednictvím médií. Nicméně prostě data budou předána potom státní volební komisi, která je případně schválí nebo neschválí a budou zveřejněny ve sbírce zákonů.
1: Teď vám položím otázku, kterou asi dostáváte pořád. Kdy očekáváte, že bude sečteno zítra, pokud tedy zítra, sečteno natolik, abychom mohli říct, je rozhodnuto?
2: Já tuto otázku nemám ráda, protože se snažím klást důraz na to, že vlastně práce okrskových volebních komisí nespočívá v rychlosti, ale v pečlivosti, tak, aby byly opravdu výsledky správné. Nicméně z těch předchozích voleb víme, že v těch malých obcích, kde samozřejmě ten předpoklad toho, že ten vlastně ty výsledky budou rychleji než u velkých okrsků, případně tam, kde je souběh voleb do zastupitelstev obcí, případně městských oborů, městských částí a případně ještě i senátu, tak tam to samozřejmě bude trvat déle. A u těch malých obcí většinou 90% sečteno je již okolo 9. hodiny. Dále, ale u těch třeba velkých okrsků, tak tam ty výsledky budou až třeba až v neděli k ranním hodinám.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Děkuji vám, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. To je pro dnešek vše. Těším se za týden opět naslyšenou. K věci.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, u mikrofonu je Martin Charvát, ve studiu jsme tři a jedním z nich je znovu host, nejdřív ale k tomu, kdo tu je doma, tedy šestinásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek, znovu s úsměvem, že?
2: Vítejte u mě v obýváku.
1: A teď kdo je hostem, vedoucí projektu L'Étape Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní skupiny ke Grand Départ, tomu slavnostnímu startu Tour de France v Česku, Přemysl Novák. Hezký den.
3: Krásné dopoledne.
2: Přemku, díky za tvůj čas. Je to ještě méně než týden, kdy jsme všichni dojeli do cíle rovinaté L'Étape v Pardubicích. Všichni organizátoři takhle velkých akcí vždycky říkají, že hned po skončení té letošní akce už začínají plánovat tu novou. Ještě než se dostaneme k těm letošním závodům a třeba k plánům do budoucna, tak stačil jsi uvědomit, protože mě to tak napadlo, jakou cestu jste urazili za těch pár let z L'Étape České republice?
3: Myslím si, že jsem si to stačil uvědomit, že v tomhle jsme jakoby pokorní a vděční za to, co se nám tady s tou značkou vlastně povedlo, jak jsme dokázali tu pozornost, kterou tady Tour de France v České republice přitahuje a má, jak dobře jsme ji dokázali využít. A říkal jsem to i na nějaký první hodnotící poradě, kterou jsme měli vlastně v úterý, že na to, že jsme byli v úplně nové lokalitě s Pardubicema, úplně nový koncept, start ve vlnách po 184 závodnících, vlastně rovinatá etapa, tak z toho organizačního hlediska my jsme tam nezaznamenali jediný vlastně problém, což jsem si říkal, že taky asi už možná trošku neskromně hovoří o tom, že už to trochu umíme.
2: Právě na tohle se chci zeptat, protože všichni měli ze začátku ty první roky spojenou L'Étape se Strahovem, s cestou směrem na Křivoklátsko, ale vlastně teď jste schopní to přesunout, ten koncept kamkoliv, do jakýhokoliv města, tak to musí být hrozná úleva, ne?
3: Je to úleva, ale zase je vidět, nebo člověk si uvědomuje, kolik je

0: zatím práce za tou novou lokalitou, fakt organizujete nový závod, proto mi třeba i tu horskou etapu, která byla dvakrát po sobě v Prachaticích, i teďka ty Pardubice určitě budeme dělat minimálně ještě jednou, protože to, co vlastně trvá nejvíce času, je ta energie, ten čas a i finance, který vlastně do toho vkládáte tím, že tam jezdíte, budete vztahy s těmi lokálními úřady, s těmi obcemi, se kterými jednáme víceméně přes rok, takže tuhle tu investici my potom chceme určitě využít a proto neděláme ten závod vždycky jenom jednou, ale snažíme se ho zopakovat.
1: Nejčerstvější zkušeností je tedy rovinatá letap v okolí Pardubic. I když jste zmiňoval, že jste startovali po vlnách přibližně po 180 lidech, tak nebáli jste se, že se tam někdo v uvozovkách zblázní, protože pro podobný amatérský závod, nebo převážně pro amatéry, by asi nejhorší byla nějaká hromadná havárka, nějaký hromadný pád, kterým byste vlastně třeba z první vlny se dostali do obrovských problémů.
0: My se toho bojíme vždycky, což nás udržuje v takové zdravé ostražitosti, bych řekl, takže snažíme se dělat maximum a třeba konkrétně k tomuhle případu jsme měli vlastně bezpečnostní protokol jakoby pozastavení těch dalších startovních vln, kdyby tam v tom neutrálním startu, což bylo od 0 do kilometru 2,7, došlo k nějaké nehodě, tak aby jsme tam nezačali posílat vlastně ty další vlny, takže já jsem měl na trati jako starter lidi, kteří mi hlásili, jakým způsobem se to vyvíjí a podle toho bychom případně zareagovali a ten start těch dalších vln vlastně pozdrželi.
2: Já jsem startoval z té první vlny a taky musím přiznat, protože mám zkušenosti z různých takových amatérských závodů, že právě pokud je ten start a celý ten závod rovina, čím je rovinatější, tím větší riziko nějakého pádu, protože je tam spousta cyklistů, kteří třeba z těch tréninkových platform na trenažérech, ať je to Rouvy nebo Zwift, tak mají neskutečnou výkonnost, ale třeba nejsou tak zkušení v té jízdě v tom pelotonu a v těch vyšších rychlostech po rovině, to potom jakoby logicky hrozí nějakým pádem. Ale musím přiznat, že celý ten závod, já jsem byl fakt jako strašně příjemně překvapený, jak to bylo bezpečný. Možná k tomu hrály i ty široké silnice, že tam nebyly žádné technické záludnosti, že by se najednou ten peloton musel zmáčknout do nějaký úzký cesty. Tohle to bylo super, povrch bezvadný, ale podle mě strašně tomu pomohly právě ty vlny. To číslo 184 to bylo na každou vlnu, to bylo nějak specifický? Jako...
0: My jsme napřed řekli, že to uděláme po 200 a mě pak napadlo podívat se, kolik je přesně závodníků na velký Tour de France a tam je to těch 184, takže my jsme chtěli, aby každý ten peloton byl taková malá Tour de France a ještě k tomu rozdělení na ty vlny, on to není jenom o tom rozdělit ten peloton nějak, ale my jsme fakt si dali jako velmi záležet na tom, abychom ty lidi rozdělili správně výkonnostně. To znamená, že já jsem měl datovou analýzu všech ročníků letap, všech sedmi závodů, který, nebo osmi, který do té doby proběhly a podle nejlepšího výsledku těch jednotlivých závodníků jsme se řadili za svou a pak jsme dělali prostě jakoby čáry. A ještě to bylo tak, že každá ta startovní ona ze 70% byla naplněna lidma, o kterých jsme měli nějakou historii, z 10% to byly ženy, o kterých jsme měli nějakou historii a z těch posledních 20% to byli vlastně noví účastníci, o kterých jsme nic nevěděli. Když se někdo přihlásil později, vždycky byla možnost vlastně na e-mailu zažádat o divokou kartu a pokud doložil svoji výkonnost, tak jsme neměli problém ho zařadit do odpovídající vlny.
1: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka, když zmiňujete, že jste ty vlny dělali po vzoru balíku, velikosti balíku na Tour de France, tak teď už zbývá jenom je rozdělit do týmu, ne? Jednotlivé účastníky.
0: Oni už rozdělení do týmu jsou, my jsme měli vlastně rekordní počet týmů třeba ve firemní soutěži, tam bylo 18 týmů startovalo a myslím si, že v té klasické týmové soutěži to bylo kolem 12-15 týmů, takže tam bylo skoro 30 týmů a ty jsme vesměs všechny se snažili dát do druhého startovního bloku, do té druhé vlny, tak aby měli všichni rovné podmínky v rámci té týmové soutěže.
2: Jak se daří budovat tu komunitu kolem takovýchhle závodů, právě co se týče týmu, protože i ten závod potřebuje nějaké sponzory a úplně ideální toho sponzora zaháčkovat i vlastně do té fyzické účasti, to znamená, že ta firma třeba postaví firemní tým. Mě tam právě mile překvapilo, kolik bylo těch dresů vlastně stejných a nemuseli třeba jet tu firemní soutěž, ale že tam prostě byli lidé hrdí na tu svoji firmu a vozili ty stejné trikoty, že už se to opravdu blíží tomu, co říkal Martin, že tam vidíme ty týmy jako na Tour de France.
0: Asi nechci dávat návod, nějak jako konkurentům a myslím si, že se to daří velmi dobře, že tohle opravdu funguje i z pohledu obchodního, z hlediska právě akvizice nových sponzorů velmi, velmi dobře. I díky tomu, že silniční cyklistika dneska je na vzestupu, je to nějaký trend. Ono se často říká, že silniční cyklistika je nový golf, já už na to začínám být trošku alergický, protože v silniční cyklistice v tom pelotonu si ten respekt fakt jako nekoupíte. Tam si ho musíte ukázat, že opravdu na tom kole umíte jezdit, že se umíte pohybovat v balíku. A hlavně silniční cyklistika je daleko jakoby širší pro kohokoliv. A to je na letap taky vidět, že na jednu stranu ano, jsou tam zástupci našich partnerů, našich sponzorů, jsou to top manažeři vesměs. Ale když se podíváte hnedka vedle, tak vidíte lidi, kteří mají klidně silničku za 30-50 tisíc a jsou schopni s tady těma lidma jakoby samozřejmě držet krok a to je na cyklistice obecně to hezké, jak je vlastně pro každého, jak je demokratická ve svým slova smyslu.
1: Tak golf vlastně obecně hraje jenom 60 tisíc lidí v vozovkách, tak to je na cyklistiku v podstatě málo, to by se pár závodů dohromady dokázalo složit. Ale už z těch odpovědí Jiřího Jeskyška a také otázek jste zjistili, že Jirka to sám jel ten závod, tak tvůj dojem obecně, protože ty si navíc v tom závodě také tvořil jakýsi mini tým.
2: No já jsem doprovázel moji manželku Soňu, která si chtěla právě tu rovinatou etapu dát jako první vlastně závod, protože když už se ona účastní takovýhle akcí, tak většinou to má jako výlet a ty kopcovité etapy nebo kopcovatější závody jsou vlastně na to možná jednodušší, protože tam si člověk najde tu skupinku podle té výkonnosti, jak to v tom kopci vlastně i ta fyzika rozdělí. Kdežto tady to pro ní bylo fakt těžký, musím přiznat, že i mě jí bylo líto, protože přece jenom na té rovinaté etapě tam se nepřihlásí někdo, kdo by na tom kole nejezdil nějak pravidelně a jak jsem říkal o té výkonnosti, ti lidé, kteří pravidelně trénují, tak tu výkonnost mají. Takže Soňa tohle to trošku jakoby podcenila, nebo ne podcenila, prostě chtěla si to vyzkoušet, ale mě to zase dalo nádhernou šanci podívat se v tom pelotonu do těch zadních pozic, kam se normálně nedostanu a mohl jsem se tam seznámit s fanoušky nebo s milovníky cyklistiky, které bych normálně potkal, tak tohle bylo taky fajn.
1: Já se k tomu chci dostat kvůli tomu, že pro někoho, kdo pravidelně nejezdí, dostat se i do třeba pelotu jenom 180 lidí a někdy se můžou cuknout i dvě vlny mezi sebou samozřejmě nějakým způsobem, tak není pro ty naprosté amatéry jednoduché se v takovém chumlu pohybovat. Tak mě zajímá, jak podle tebe a jak vlastně i podle Přemysla Nováka se tohle dá vyřešit, aby to opravdu byl pro všechny bezpečný závod, protože si dokážeme představit, že na rovině té etapě se jede výrazně rychleji i díky tomu, že se dokážete za někoho zaháknout a podobně, než v té etapě kopcovité, kde samozřejmě zase hrozí sjezdy a podobně, ale ta rovinatá obecně má prostě vyšší průměr.
2: No, já už vidím právě, že ta komunita těch silničních cyklistů u nás právě díky závodům, které tady pořádáme už jako dlouho, tak je lepší a lepší, že já jsem viděl opravdu v tom závodě právě v tom rovinatém, jak se právě ta skupina těch hobby cyklistů neskutečně zlepšila, nejenom výkonnostně, ale právě i tím pohybem v tom balíku a měl jsem z toho velkou radost a právě to rozptýlilo ty moje obavy původní, protože většinou tím, že jezdím, když už ty závody jedu, tak je jedu s nějaké té první třetině a nevidím úplně dozadu. Já jsem se bál, že právě ti, který třeba startují v těch posledních vlnách, jestli to nebude pro ně rizikové. Pohybovat se v pelotonu uměli téměř všichni a bylo to vlastně strašně super a myslím si, že to ukázalo cestu, že i ty rovinatější závody se tady úplně v pohodě pořádat dají.
0: Já bych k tomu dodal ještě jeden aspekt a zase se vrátím k tomu rozdělení dovolen a rozdělení podle výkonnosti. Já jsem letos po dlouhé době měl možnost dostat se i na trasu, vlastně po odstartování té poslední vlny jsem skočil na motorku a projížděl jsem to jakoby ze zadu. A tam opravdu se, pak jsem se to zkrátil, že jsem viděl i ty první vlny, nebo cyklisté v těch prvních vlnách a tam se opravdu ukázalo, jak ty první 3-4 vlny tam jeli jako velké skupiny a jelo se opravdu ne ve dvojcích, ale jelo se fakt jako v chumlu, v pelotonu, tam opravdu bylo vidět, že jsou lidé, kteří se v tom balíku umí pohybovat, nebo to nějakým způsobem rychle navnímají. Když to v těch zadních vlnách, tam zase bylo vidět, že lidé jdou spíš jakoby za sebou, anebo právě po dvojcích, anebo kdo nemá prostě ten tu zkušenost, není si tak jistý, tak si prostě jede sám. A v tohle to fakt bylo spíš v těch jakoby zadnějších balících, kde si každý ten svůj prostor dokázal najít vlastně hned po tom slavnostně, hned po tom ostrém startu, po tom ostrém výstřelu, ale naopak ten v těch předních vlnách, kde se opravdu jelo rychle, kde to je opravdu o té spolupráci, kde šetříte v tom balíku jako neskutečné množství energie, tak tam to zase fungovalo obráceně, takže každý si vlastně našel to, co potřeboval, a v dotazníku zpětné vazby, který nám do dneška vyplnilo asi 400 lidí, se tohle to ukazuje jako jeden z nejvíc kvitovaných prvků těch účastníků, že se cítili při tom závodě bezpečně, nejenom z hlediska uzavírek, ale i z hlediska pohybu v tom balíku.
1: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o L'Étape de Tour de France, v tomto případě tedy o tom posledním podniku rovinaté etapě okolo Pardubic. Když už máte vlastně tolik dat o různých účastnících a bavíme se o tom celou dobu, že podstatná je ta komunitní složka, neskoušíte v úzovkách dát do hromady i po závodě? Nějakým způsobem je vlastně spojit ve chvíli, kdy vy máte o nich data a oni se do té doby vůbec nepotkali?
0: My to děláme od prvního ročníku. A postupně se to nabaluje, postupně ty projekty vlastně rostou. A už od prvního ročníku, tehdy ještě za covidu, jsme udělali první soustředění na Malorce, kde jsme jezdili na úplně liduprázdné Malorce, to nebyli vůbec žádní cyklisté. A tohle to opakujeme každý rok. Každý rok taky děláme zájezd na Tour de France, které je spojený s účastí v té francouzské L'Étape du Tour, ale zároveň vlastně najíždíme i ty trasy ostatních etap, fandíme pelotonu cyklistů a přes rok děláme jako desítky vlastně výjížděk, social rides, a pak bych vyzdvihl jeden projekt, na který já jsem obzvlášť hrdý a pyšný, když se do něj záměrně vůbec nezapojuju, a to je projekt L'Étape Femme, což jsou vlastně výšky čistě pro ženy, který vede vlastně Tereza Vlk-Huříková, jedna naše ambasadorka, a kolegyně Andrea Vlčková, která má na starosti social media u tohoto projektu. A to se rozjelo do takové míry, že tam opravdu je komunita jako vyšších desítek žen, které se našly v silniční cyklistice, zahodily konečně ty tenisky, přestali běhat po silnici. A sedli si na kolo, začali po té silnici jezdit na kole a hrozně to začalo bavit, takže z tohohle mám obrovskou radost a ukazuje se to i vlastně na procentu zastoupení žen v rámci těch závodů, které nám dlouhodobě ročně roste.
2: A ono tohle to obrovsky pomáhá právě potom v tom samotném závodě, že ti lidé jsou zvyklí už z těch social ride a z těch hromadných výjížděk na ten pohyb v tom pelotonu, protože každý pořadatel té výjížďky, ať jsou to vyloženě organizátoři těch závodů, kteří dělají ty social rides, anebo jsou to různé obchody, které kolem sebe mají tu komunitu, tak vždycky, když je někdo ten pořadatel té výjížďky, tak dbá i na tu edukaci před tím samotným rozjezdem, tak se těm nováčkům, kteří třeba do té doby jezdili pouze sami nebo ve dvou, tak se vysvětlí ty pravidla pohybu v tom pelotonu. A tohle to všecko je ta investice do té bezpečnosti a strašně moc to pomáhá. Samozřejmě člověk se najednou dostane i do situací v tom při té social ride, že třeba i ve sjezdu je potřeba se umět pohybovat v té skupině, že nejde v tom sjezdu si najednou dát 20 metrů odlep, že je potřeba i tohle to zkoušet, a každá takováhle zkušenost pomáhá potom i v těch třeba kopcovitých závodech, kde je nejenom ta fyzická stránka toho výšlapu do kopce, ale právě i umění sjezd dolů strašně důležitá.
1: Když já osobně třeba u toho mám problém, že já vlastně nevím, jak kvalitní je ten přede mnou, a tím pádem nevím, kdy mi to zadupne, a já si tam nechci rozmáznout, když jsem normální pracující člověk, víš, já s tímhle osobně mám třeba problém, protože když nejedu za kamarádem, tak ty vlastně nevíš, co ten před tebou udělá, a rozhodně to není profík, abych mohl plně důvěřovat tomu, jak kvalitní bude.
0: Je potřeba číst hru, za mě. Je potřeba tohleto člověk jako velmi rychle navnímá, kdo se jak v tom balíku pohybuje, jestli jako vidíte, že je tam poprvé nebo není. A v tomhle je potřeba opravdu jako být přítomný. A to je taky vlastně další heslo, které my letos jako jedeme, a to je less scrolling, more rolling. Hmm. Všichni pořád jedeme na toho autopilota, jsme někde vypnutí na sociálních sítích a podobně, ale když jedete na tom kole, jako ve skupině dalších účastníků, tak fakt nemáte prostor přemýšlet moc nad ničím jiným a zároveň je to obrovským způsobem relaxační, nebo nevím, jak to má Jirka.
2: Ne, rozhodně, jakože to, že se soustředím jenom na tu jízdu, ale fakt je potom důležitý při té, ať je to výška, nebo potom ta samotná sportovní akce, ten závod, tak je potřeba dávat pozor každou vteřinu. Prostě udržet, když je to závod na 110 km, tak udržet tu pozornost těch 110 km, protože sebe menší ztráta koncentrace může vést právě k nějakému pádu. Už jenom právě tím, že přestanu sledovat ty závodníky nebo ty cyklisty kolem sebe. Jo. Myslím si, že tady Pogačar by o tom taky mohl vyprávět a to je pan závodník.
1: Jo. Jiří Ježek mluví často v kilometrech také o tom, že vidí, jak se zvyšuje počet žen na silničních kolech a Přemysl Novák to také před chvilkou naznačoval. Máte nějaká data o tom, jak se zvyšuje počet žen, které se sami od sebe přihlásí do vašich závodů?
0: Data určitě máme, neřeknu vám teďka z hlavy, nejsem na tohle připravený, ale nějaká čísla si pamatuju. Nám vlastně největší procento žen vzrostlo před 4 lety, kdy jsme přidali třetí nejkratší trasu, která měřila 60 km. Kdy dlouhodobě na té dlouhé trase je to procento žen nejmenší, tam to na začátku bylo kolem 4%, teď je to kolem 6-7%. Pak byla ta střední trasa, kde to bylo kolem 10-11%, a pak je ta krátká trasa, kde jsme od úplného začátku měli 25% vlastně ženských cyklistek. A v letošním roce na pražské etapě, na té kopcovité, naopak se ukázalo, že trošku jakoby nám to kleslo na té krátké trase, ale ty ženy se přidaly na tu střední. To znamená, že vidět, že jim nějakým způsobem roste už sebevědomí a že prostě nějaká 60-kilometrová trasa to už jako pro ně úplně není a už si jako troufnou i na tu další.
2: No já musím přiznat, že i Soňa, když dojela do toho cíle, tak sice ten den si fakt protrpěla, protože tam měla křeče, prostě všechno, málem se jí úplně zastavily nohy, pak se to zase rozjelo. My jsme se se Zdeňkem Štybarem, když jsme slyšeli to její vyprávění v cíli, tak jsme se oba smáli a říkali jsme, tímhle tím si prochází ale každý závodník, téměř v každém závodě, že to není nic, jako co by zažila jenom ona ten den. A je fakt, že jsem se trošku bál, že když dojela do cíle, tak říkala, mně se ani nedostavila ta euforie, to, že projedu tím cílem, protože jsem tak strašně unavená. Ale druhý den ráno otevřela oči a říkala, tak kdy pojedem další závod podobný. Já říkám, no tak už se připravuj na příští rok, ale chce to víc trénovat. A právě na tom chci navázat, že ty holky opravdu trénují a přesně to, jak jsi říkal, že se přesunuli už na tu třeba střední trasu, tak já jsem viděl i fakt jako s obrovskou výkonností holky, které třeba nepatří mezi pravidelné závodnice, ale tím, že jezdí se svými partnery, anebo třeba v těch holčičích skupinách, tak že prostě ta cyklistika pro ty holky je najednou úplně nový obzor a i díky tomu vybavení, těm speciálním dresům, speciálním helmám, kola, vlastně některé firmy už dělají svoje řady kol speciálně pro tu ženskou cyklistiku, tak je to strašně dobře.
1: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Trochu odbočím, ale stále zůstaneme u L'Étape de Tour de France. A sice se chci dostat k tomu, že oba dva na to pijete chválu, ale po premiérovém ročníku samozřejmě už začnete tušit, kde to má nějakou rezervu. Kde to má rezervu? Co jste zjistili na první dobrou, že by se dalo udělat lépe po tom, co všichni vlastně, téměř všichni spokojení, Jirko, tak proletěli tu úvodní část?
0: Ty rezervy my se snažíme vychytávat od prvního ročníku. Někdy se nám to daří víc, někdy méně. Ale za mě to stěžení, co je to nejdůležitější, a hodně jsme se tady o tom bavili, a to je právě bezpečnost. Tak aby opravdu jsme dokázali tu silnici uzavřít tak, aby byla bezpečná, aby se tam nepohybovala žádná auta, což je vůbec to nejtěžší vlastně na celém tom projektu, protože opravdu uzavíráte 100 plus kilometrů veřejných silnic, často v Praze nebo v Pardubicích, ve velkých centrech. Co se týče nějakých rezerv, tak občas se nám tam samozřejmě vloudí nějaká věc, na kterou třeba pozapomeneme. Letos nás trošku v Praze vypeklo počasí, kdy bylo skoro 40 stupňů, to znamená, že nebyli jsme úplně jakoby připraveni třeba na takový nápor z hlediska občerstvení na občerstvačkách a podobně. A to jsou všechno věci, ze kterých my se snažíme poučit a vždycky se snažíme k ním přistoupit čelem. Nikdy je nezakrýváme, vždycky je komunikujeme s účastníky a vždycky hned v týdnu po akci vlastně na všechny posíláme zpětnovazební dotazník, kde nám lidé můžou napsat cokoliv. kdokoliv a vždycky já, když ten newsletter sestavuju, tak píšu, jsme rádi, když se vám to líbilo, ale jak se říká, úspěch nás nic nenaučí. Zajímá nás především to, kde vy vidíte nějakou rezervu a snažíme se těm lidem vlastně naslouchat.
2: Ten projekt LTAP by Tour de France vlastně pochází od organizace, která organizuje velkou Tour de France, klasický závod, ASO. Máte vlastně každý rok nějakou zpětnou vazbu i od nich? Jezdí sem nějaký supervisor, který dohlíží na kvalitu vlastně té značky i v těch jednotlivých zemích?
0: Každý rok jsme měli, vždycky po každém závodě jsme dostali zpětnou vazbu, takový vyplněný zpětnou vazební dotazník, který pro nás vychází vždycky velmi, velmi dobře. V Pardubicích poprvé nikdo nepřijel.
2: Říkali si,
0: že už asi nemusí jezdit, takže do Pardubic poprvé nikdo nedorazil, takže asi nám věří.
2: No, já tady nechci plně chválit, ale když jsem měl možnost právě s lidmi z ASO mluvit při Tour de France letos, tak říkali, že za tak krátkou dobu, která se pořádá vlastně LTAP v Praze a v České republice, tak že to je jeden z nejlepších závodů, nejlepší destinace vůbec, jako ze všech. A to se bavíme o tom, že ty závody jsou opravdu všude po světě, od Mexika přes Singapur, Čínu, Austrálii, tak Dubaj třeba, tak to musíte z toho mít radost, ne?
0: Máme z toho velkou radost, ale ten náš cíl samozřejmě je dělat ty věci co nejlépe. Hodně se snažíme se i zaměřit na detail, dělat to ve velkém časovém předstihu, ale to, co nás nejvíce těší, potom třeba nebo mě osobně, je to, jak roste číslo české účastí na té francouzské LTAP du Tour, kde patříme mezi top 5 vlastně národů celosvětově. Jsme daleko před Itálií, daleko před Slovinci. Před náma jsou jenom Britové, Němci, tuším, že Američané, ale tohle, a to číslo každoročně roste. V loňském roce to bylo 180 závodníků na francouzské etapě, letos to bylo 290 závodníků, takže my opravdu patříme jako k top 5 národům na téhle ten největší cyklistické akci, které se každoročně účastní 17 000 závodníků. A vlastně i v té kandidatuře o Grand Départ s tímto jsme pracovali, jak moc Češi milují značku Tour de France, a byl příklad právě úspěšnost projektu LTAP Czech Republic a zároveň i to, jakým způsobem, kolik Čechů se hlásí na tu francouzskou verzi.
1: Když už jste se dostal k té francouzské verzi, teď lovím v hlavě, ale tuším, že vy jste tam jel, že? Mm-hmm. Tenhle rok, že to máte za sebou. Jaké to bylo?
0: Jel jsem poslední 4 ročníky a tenhle rok byl z pohledu profilu a délky vlastně nejtěžší. Jela se ta 19. etapa, jestli se nepletu. 170 kilometrů, 5500 výškových metrů nastoupáno a mě se to jelo úplně nejlíp z těch všech 4 ročníků. Přičítám to tomu, že jsem se toho fakt bál a zahodil jsem jakékoliv prostě závodní ambice a jel jsem si od začátku svoje tempo a strašně jsem si to užil. Bylo to úplně jako fantastické a moc se mi to líbilo a těším se na příští ročník.
2: Ty asi těžko budeš absolvovat ty české závody, protože tam máš úplně jiné starosti a je to asi tak v pořádku. Ale dostaneš se na ty různé LTAP po světě, kromě té klasické francouzské?
0: Určitě jo, je to pro mě i důležitý zdroj inspirace, podívat se, jak se to dělá jinde. Jel jsem 2x slovenskou etapu, jel jsem italskou LTAP a jel jsem 2x slovinskou. Letos jsem měl ambici podívat se do Norska, kde se v Trondheimu konal vlastně první ročník norské, ale bylo to týden před tou pražskou kopcovitou etapou a to jsem si netrouf v takhle krátkém horizontu odjet. Ale jo, snažím se.
2: Pamatuješ si v hlavě, kolik těch LTAP vlastně po světě je?
0: Myslím, že jich 32.
2: 32?
0: V 25 zemích. To má některé země, organizují více závodů, ale to na semináři, který probíhá vlastně v rámci tour, tady těch organizátorů, těch jednotlivých LTAP po světě, tak jsme byli zase pochváleni často, nebo hodněkrát jsme se tam ukazovali jako best practice, příklad. A zároveň nám bylo potvrzeno, že jsme vlastně top 3 z pohledu účastníků na světě v celé té sérii.
1: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka. Ještě jedna věc mě zajímá ohledně toho českého pořádání různých verzí LTAP, ale i když se podívám na vaše konkurenty, ať už Road Classics, Road Stage a další závody, tak se pohybujete relativně v podobných regionech, plus mínus. Není to úplně stejné, ale ta blízkost je poměrně velká. Zatímco když se podíváme například do Karlovarského kraje, když se podíváme do Olomouckého kraje, do Moravskoslezského kraje a tak, tak jsou to místa, kam těch závodů moc nezavítá. Tak mě zajímá, proč, protože vlastně všichni tak nějak plus mínus, hodně plus mínus, ale rámcově, co se týče regionu, trefujete ne stejná, ale relativně blízká místa.
0: Asi bych úplně nesouhlasil v tomhle. My ještě děláme teda Kolo pro život, které je rozprostřeno opravdu po celé České republice, ale možná, když zauvažuji, pro nás je velmi důležitá součinnost a podpora té lokální municipality. Ať už je to kraj, ať už je to město. A vůbec tím nemám na mysli finance, peníze z veřejných rozpočtů v rámci, nebo veřejné peníze v rámci rozpočtu těch našich závodů jsou úplně marginální položkou. Ale je to o tom, že v tom kraji nebo v tom městě se chcete cítit jako vítáni. A v tu chvíli je všechno líp. Otevírá dají se vám dveře úřadům, spolupráce třeba s městskou policií v Pardubicích byla neskutečná úplně na té pardubické etapě, ale i s ostatními subjekty, které vlastně v Pardubicích anebo v Prachaticích, kde jsme byli předtím, fungují. Znamená tak spolupráce s Pardubickým krajem, s Jihočeským krajem je opravdu příkladná. A je to dobře, protože oni si uvědomují, že cyklistika je prostě v České republice z hlediska amatérského sportu sport číslo jedna. Pořád je to nejoblíbenější sport, takže dává naprostou logiku ten region propagovat jako cyklistický.
2: Ještě se vrátím k tomu přesunutí vlastně té pražské letap z toho Křivoklátska úplně jiným směrem. Tak mně se ta trasa hrozně líbila, byla podle mě ještě náročnější, jakoby fyzicky. Ty kopce sice třeba nebyly tak známé, ale tím, že já jsem v tomhletom kraji vyrůstal cyklisticky a byly to první ročníky, kde jsem jezdil na kole, tak to byla pro mě i taková nostalgie, návrat na ty silnice, kde jsem se učil cyklistice. Ale jak moc náročné je najednou jednat úplně s jinými těmi obecními úřady, zaangažovat ty lidi, aby stáli u té silnice, aby fandili, protože právě tato fanouškovská komunita je taky strašně důležitá a je to obrovský bonus na té letap, když se bavím s těmi lidmi, když dojedou do cíle, tak minimálně polovina z nich říká, že je neskutečný, že si přijdou jako závodníci, protože jsou tam v těch fanpointech opravdu lidé v každé vesnici a že to má skvělou atmosféru. Tak jak je těžký vlastně tuhletu myšlenku předávat do obcí, kde ten závod ještě nikdy nebyl.
0: Náročné to je, ale není to tak náročné jako na začátku, kdy jsme opravdu neměli vlastně nic v ruce, jenom jsme si mysleli, že takhle by to bylo fajn. Teď už máme opravdu spoustu dat, fotek, vyjádření těch obcí, kde se to konalo, takže už máme s čím pracovat, už máme s čím inspirovat do těch obcí. Vlastně tohle má na starosti kolega Filip Švaříček, který s ním komunikuje celoročně. Máme připravenou takovou jakoby case study a inspiraci, se kterou tam pracujeme, děláme setkání s těmi obcemi vždycky jakoby z jara na začátku, zveme je taky na odhalení trasy vlastně, která je vždycky na konci listopadu a termínu toho následujícího ročníku. Pro nás je to vlastně stejně důležité pracovat s těmi lokálními municipalitami, jako pracovat s těmi účastníky. Byť oni nám samozřejmě za to nic neplatí, ale oni vytvářejí tu atmosféru, oni vlastně přijdou, aby si vyzkoušeli, jaké to je zažít atmosféru Tour de France, ale ve finále jsou to oni, kdo ji vlastně vytváří, jo. Takže pro nás je tohleto obrovsky důležité a já asi nedokážu vyjádřit to, jak moc jsme vděční, že ti lidé si nám tu cestu vždycky takhle najdou, protože opravdu to je to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů, ale zároveň i to, co nás nejvíc odlišuje od jakýchkoliv jiných závodů v sérii Letap, protože tohleto je něco, co nám ASO neukládá. To děláme jakoby navíc, to není v žádných guidelines.
1: Přemysl Novák, hostem kilometru Jiřího Ješka. Bavili jsme se teď o vaší roli co by vedoucího projektu Letap de Tour de France v České republice. Pojďme teď k té druhé roli, kterou jsem zmiňoval v úvodu, a sice, že jste člen pracovní skupiny k Grand Part Tour de France v Paříži, žádného v uvozovkách amatérského závodu, ale opravdu těch nejlepších cyklistů, kteří na světě jsou v tom nejznámějším závodě, který na světě je. uvažovalo se o roku 2029, stále pracovní skupina míří k roku 2029?
0: My jsme od začátku uvažovali o roku 2029 plus, to znamená, že ten 2029 byl opravdu první vůbec, který by připadal v úvahu. Teď jsme ve fázi, kdy já nedokážu opravdu predikovat, jestli ještě ta šance na ten rok 29 je, anebo spíš se budeme jakoby mířit až na rok 30 nebo 31. Ten rok 2029 byl krásný v tom, že je to 40-leté výročí vlastně pádu komunismu, pádu železné opony byla to dobrá příležitost k tomu, aby Tour de France, která nikdy nestartovala v zemích bývalého východního bloku, tenhle ten krok po těch 40 letech konečně jakoby udělala. Uvidíme, jestli se to povede. Pokud se to nepovede u nás, tak stejnou retoriku vlastně po nás převzalo, nechalo se inspirovat Německo, které upravilo svou původní kandidaturu z roku 2030 na rok 2029, přesunulo se do Berlína, kde to mají zase 40 let výročí pádu berlínské zdi, což je taky samozřejmě obrovský symbol tohoto. Takže teď jsme opravdu, řekl bych, v souboji tělo na tělo s tou německou stranou. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Když vlastně pořádáte tu LTAP a ty konkrétně řešíš věci, třeba, já nevím, fanoušky utratí, jo? Je tam i půlka té hlavy, půlka té kapacity toho mozku, že rovnou přemýšlíš a tohle využijeme potom, pokud se nám podaří dostat Tour de France do České republiky?
0: Určitě jo, protože to je vlastně práce udělána dopředu. Ty uvažované regiony pro jednotlivé etapy Grand Depart jsou vlastně Praha, Středočeský a Jihočeský kraj, kde my jsme ty akce pořádali, kde ty obce známe, známe ty silnice a je pro nás velmi jednoduché vlastně pak tam přijít a říct, podívejte se, ono se to skutečně povedlo a teď pojďme vymyslet, jak se k tomu postavit, aby ten dopad na vaši obec nebo na celou Českou republiku byl co největší. A v jistém slova smyslu tímhletím jakoby šetříme peníze tomu rozpočtu Grand Depart, protože tohle to už nebude potřeba dělat znovu. Tohle to už je uděláno a ty obce přesně ví, co budou dělat. Ale možná si nedokážou představit, protože samozřejmě u Tour de France je to násobně jako větší ensemble. My máme v reklamní karavaně 4 vozidla. Tour de France jich má 200, takže tam je opravdu jako velký rozdíl i v tom zapojení. A to v té televizi vlastně nevidíte. To vidíte, když se, Jirko, ty jsi to absolvoval před cyklisty některé etapy Tour a víš, jak to v těch obcích vypadá, jak odborně se tomu říká city dressing, jak moc jsou nazdobené, jak se do toho zapojí školy, školky, vlastně veškeré ty municipality se na ten průjezd těch závodníků, ale jenom na něj, zastaví. Je to obrovská oslava sportu a cyklistiky, ale všechno tohle to se musí měsíce dopředu připravovat. A opravdu živí to a dává to nějakou náplň obrovského množství lidí a to je obrovský přesah Tour de France jako takové.
2: Ale vy už vlastně ty regiony nakupujete právě tou LTAP a už byl někdy takový precedent, jakože třeba organizátor té lokální LTAP potom dostal tu šanci pořádat Grand Depart?
0: Myslím si, že ne, myslím si, že to bylo naopak, že takhle vznikla vlastně ta myšlenka série LTAP Series, která původně se pořádala jenom ta etapa ve Francii pro amatéry. Potom první LTAP by Tour de France se uskutečnila dokonce v Argentině v rámci doprovodného programu Rally Dakar. Aha. V té době. Tam se to nějakým způsobem chytlo a od té doby, ve chvíli, kdy žádáte o Grand Depart, tak automaticky vlastně se s váma je komunikováno, že pro podporu tahleté myšlenky, maximalizace toho dopadu je možné uspořádat i amatérský závod LTAP by Tour de France nebo LTAP Series by Tour de France, abych byl přesný. A tohle to přesně třeba takhle vznikla italská LTAP, že chystali Grand Depart a na základě toho dali do města Parma, kterou tehdy vlastně jako jedinou v tom regionu Emilia Romagna Tour de France neprojíždila, tak aby nebyli smutní, tak jim tam dali aspoň tu amatérskou verzi.
1: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ješka. Nedávno byl v Praze šéf FIFA Gianni Infantino. Chystá se do Prahy také Christian Prudhomme, nebo už tady byl, aby si tohle všechno, co tady říkáte, také na vlastní oči navnímal a řekl si, jo, tohle se mi líbí, tady to bude.
0: On už tady byl několikrát, Prahu miluje, jezdí se mi na soukromou dovolenou, byl tady s rodinou za účelem Grand Depart a toho jednání tady bylo na začátku dubna letošního roku. Takže
1: a přijede zas třeba, aby si to ještě před tou volbou, která očekává si, že by měla být 2 roky předtím, to znamená, že někde nějaký duben, květen, by si to zkoušel, podíval se.
0: Když bude mít důvod, tak určitě přijede, teď to nedokážu komentovat.
2: Já nechci tady z tebe lámat nějaký detaily, které třeba ještě jako nejdou zveřejnit, ale už je třeba, máte v té pracovní skupině už do detailu tu trasu, je to součást té nabídky vlastně toho Grand Depart, fakt detailní mapa těch silnic, i třeba co se týče plánovaných třeba nějakých stavebních prací, protože asi některé silnice je potřeba přeasfaltovat pro tu Tour de France, vidím to každý rok i ve Francii.
0: Ty plány vznikly, máme normálně GPX a je to zpracované do map, které vypadají jako mapy etap vlastně, to bylo něco, co jsme prezentovali už 14. listopadu v Paříži na ambasádě české, tehdy právě vedení Tour de France a od toho vůbec začalo odvíjet to další jednání, abychom ukázali, že vůbec jsme schopni tady takovýhle projekt uskutečnit. Spolu s tím jsme dokládali, kolik je v jednotlivých regionech lůžek, protože se samotnou Tour de France cestuje 4,5 tisíce organizátorů, týmů, policistů, novinářů a podobně, takže je to opravdu velké množství lidí a to vůbec se nebavíme o tom, že přijedou nějací fanoušci, takže oni potřebovali vědět, že opravdu Česká republika tenhle ten projekt zvládne. To se povedlo. Oni řekli, nepochybujeme o tom, že Česká republika tento projekt zvládne a pojďme to dál řešit. Poslali nám nějaké technické požadavky, které jako ta česká strana musíme zajistit. A teď jsme ve fázi, kdy se vlastně tvoří rozpočet, abychom věděli, kolik to vůbec může stát. A byli jsme schopni vládě, respektive těm jednotlivým subjektům, které se na tom budou finančně podílet, dát nějakou relevantní informaci. Ale ať se vrátím k odpovědi na tu otázku, existují přesné trasy, ale nikdo neříká, že to jsou finální trasy. Ty trasy sem vznikaly ve spolupráci s Romanem Kreuzigerem, který taky je členem té skupiny, který absolvoval 10krát Tour de France, nespočet závodů, dneška je samozřejmě sportovním ředitelem, takže jeho velmi vycvičené oko dokáže, bych řekl, velmi dobře zhodnotit, kudy možné ten peloton je vést a kudy není, ale nedělám si ambice na tom, že Thierry Gouvenot, který řeší právě trasy Tour de France, by to nechal tak, jak jsme to naplánovali. Myslím si, že tam určitě nějaké drobné změny, minimálně drobné změny budou, ale ten základ je víceméně daný a ten si myslím, že se mění nebude.
1: Když trochu odbočím, zajímá prostředí Tour de France, to vedení samotného závodu, po případě tedy ASO, té pořadatelské agentury, i nesportovní dění, například když se podíváme na to, jak vysoký byl třeba schválený schodek nebo navržený schodek státního rozpočtu na následující rok, protože to místní financování, sám se to naznačil, může být dost podstatné. Samozřejmě bavíme se o letech vzdálených, ne o roku 2027, ale může to být určitým signálem.
0: Zajímá je to velmi a mají velmi dobrý přehled o tom, co se v České republice děje na politické scéně, až samotné nás to někdy překvapovalo a je to pro ně velmi důležité. On Tour de France opravdu není jenom sportovní podnik, je to forma sportovní diplomacie a je to jako velmi vysoká forma sportovní diplomacie. Vlastně i umístění jednotlivých startů Grand Depart může řešit teoreticky francouzský prezident, když na to přijde, takže tam opravdu se splňuje, jako spojuje několik věcí a ta sportovní stránka, nechci říct, že není ta nejdůležitější, ale je tam spousta dalších, které je potřeba vzít v potaz.
1: Takže možné, že tohle vám v posledních týdnech trochu uškodilo, co se týče možného pořadatelství, nebo už je ta situace vlastně tak rozložená, že teď se bavíme o něčem, co možná je jenom teoretické a vlastně by to hrálo roli při dřívějším rozhodování, ale teď už je vlastně relativně dáno.
0: Já si myslím, že nám to určitě neuškodilo. Když jsme jednali s Francouzi v dubnu, tak oni měli jediný otazník a to byly komunální volby, které se uskuteční teďka, dneska vlastně začínají. A měli ten požadavek, aby v rámci třeba Prahy jsme vstoupili i do jednání s velkými opozičními stranami, které třeba po těch volbách můžou vést to hlavní město, což jakoby proběhlo a mě se vlastně na tomhle líbí, že ta podpora projektu Grand Depart je ve většině případů napříč celým politickým spektrem, jenom je to o tom, aby opravdu ty lidé, kteří rozhodují, tak měli relevantní a správné informace a mohli se dobře rozhodnout.
2: To jsem chtěl říct, že vlastně platí při tom vyjednávání, že francouzská strana chce mít jistotu, že ten vlastně projekt bude podporovat jak současná koalice, tak i ta opozice, protože samozřejmě to volební období se může prolínat vlastně tou přípravou, tak aby se nestalo, že zvítězí tady nějaké politické hnutí, které na poslední chvíli, ten poslední rok řekne, ne, tohle my financovat nechceme. Naopak jako platí, že právě co se týče té velké Tour de France, na rozdíl právě třeba od těch letap, které jsou financovány spíše z těch privátních zdrojů a od těch samotných jezdců, od těch samotných hobbycyklistů, tak právě ten Grand Départ a vůbec i francouzská klasická Tour de France je hodně právě financována těmi municipalitami a vlastně celou vládou a tak dále.
1: Když se podíváme na teoretický uvažovaný start, tak ten předpokládám, už se to objevovalo na různých zdrojích, že by to mělo být v Praze, je to asi logická varianta, ale předpokládám, že na jiných místech, než máte vyzkoušeno Sletap, protože se hodí nějaké ikonické centrum Prahy, vy jste startovali na Strahově a Pankráci, což se vší úctou asi rozumíte, že poukazuju na jiná místa, kde by ten slavnostní start byl, a na těchto nacvičené nemáte?
0: Na těchto nacvičené nemáme, ono to ani nacvičit nejde, protože ve chvíli, kdy nám poslali ty technické požadavky a vy zjistíte, že v okolí toho startu musíte zaparkovat 1200 automobilů a 200 autobusů a 150 kamionů, tak vás to dost limituje. Takže z tohohle pohledu to byla práce úplně jakoby od začátku, ale myslím si takhle, s Prahou určitě nebudou problémy, s jižními Čechami, konkrétně třeba s Českými Budějovicemi taky ne. Otázka je z těch menších měst, kde by třeba ty starty měly být. Nechci tady jmenovat, protože to s těmi jednotlivými municipalitami nejsme tak daleko, aby jsme to s nimi měli nějakým způsobem rozjednáno, ale to je ten největší úkol z hlediska toho českého zajištění, opravdu zajistit všechnu, veškerou tu infrastrukturu, kterou ten obrovský v uvozovkách cirkus Tour de France potřebuje, protože opravdu i sám Christian Prudhomme, když tady byl, říkal, my jsme prostě už moc velcí.
2: Jaká je ta podpora té cyklistické komunity? Protože já jsem slyšel i negativní vlastně reakce na to pořádání Tour de France, že to bude stát strašně peněz a kdyby ty peníze zůstaly v cyklistických klubech nebo kdyby prostě ta státní podpora, která půjde do toho pořádání Grand Départ, šla pravidelně do toho sportovního hnutí na trenéry a tak dále, tak jak se snažíte komunikovat s touhletou skupinou lidí?
0: Já bych primárně řekl, že my se potřebujeme posunout od vnímání Grand Départ a Tour de France jako od čistě sportovního projektu k projektu, který jehož hlavním úkolem je propagace České republiky v zahraničí. A nebo zvýšení nějakého národního sebevědomí v tom, že dokážeme takhle velkou akci tady uspořádat. Protože nic jiného to vlastně není. Ten sport je v tenhle ten okamžik jenom to lákadlo, které k nám přitáhne tu pozornost, ale sami víte, že když koukáte na etapy Tour de France, že to není jenom o té cyklistice zdaleka. Je tam spousta pamětihodností, spousta informací o té zemi zazní a je to důvod a dáváte těm lidem, nejenom těm cyklistům ze zahraničí, aby sem přijeli a vlastně říkáte to celému světu. Vysílá se přenos Tour de France do 180 zemí, kumulativně každou tour sleduje 1 miliarda lidí na celém světě. Už jenom to, že jsme vlastně podali tu kandidaturu, tak to proběhlo všemi vlastně globálními mediálními servery, že Česká republika uvažuje o startu Tour de France a to je přesah, který když by si měl člověk vyčíslit jako finančně, tak to nestojí 500 000 000. To je jako je daleko, daleko víc a my máme k dispozici dopadové studie z reálných Grand Départ v Bilbao, v Emiliard nebo ve Florencii, v Itálii a v Dánsku a víme, že opravdu ty náklady jsou velké, jsou enormní, ale pořád je potřeba se na to dívat jako na investici, která se mnohonásobně vrátí a ty výzkumy z reálných Grand Départ ukazují, že se vrátí jako mnohonásobně. Teď je jenom potřeba k tomu přistoupit s maximální pokorou a začít to připravovat tak, aby jsme tu investici, kterou do toho dáme, maximálním způsobem dokázali vytěžit.
1: Přemysl Novák, člen pracovní skupiny ke Grand Départ Tour de France, je teď hostem kilometru Jiřího Ješka. V tomhle studiu na stejné židli vlastně jste seděl přibližně před rokem a půl, kdy jsme se dostali k místu České Budějovice. Už jste znovu zmínil České Budějovice. Bavili jsme se o něm tehdy jako o místu, odkud by se v uvozovkách odletělo do Francie nebo do míst, kdyby pokračovala Tour de France, ale od té doby jsem slyšel i informaci, že by bylo možné v uvozovkách se z Česka dostat kamsi do Německa a odtamtud je to v uvozovkách blíž. Mluvíme také samozřejmě o kamionech, které jsou s jednotlivými týmy odjíždět, dejme tomu z Mnichova, než z Českých Budějovic je samozřejmě pro ten konvoj Tour poměrně podstatné. Jak ta situace tedy vypadá? Odjíždělo by se od někud z Německa, dojela by Tour de France někam do Německa, anebo pracujete s Českobudějovickým letištěm?
0: Ten požadavek od začátku je jasný, přesun po zemi. To znamená využití jakoby Německa. Určitě nechce ta francouzská strana dělat letecký most. Oni mají svou vlastní environmentální politiku, která jim ukládá ten letecký most dělat nejčastěji jednou za 7 let. A jestli se nepletu, tak bude v příštím roce, kdy se startuje ve Skotsku. Tam si myslím, že ty úvahy, že by Peloton Tour se přesunul jako vlakem, eurotunelem, padly víceméně, takže ten letecký most pravděpodobně proběhne příští rok, to znamená dalších 7 let. Letecký most by teoreticky nepřipadal v úvahu, byť pořád jsou to jejich jako interní pravidla, ale snaží se je dodržovat. A tady se opravdu nabízí, a my jsme i s tím pracovali, jaká je vzdálenost vlastně od té české hranice směrem do Německa. A myslím si, že nemůžu mluvit za tu francouzskou stranu, ale myslím, protože to už není vůbec v naší kompetenci, ta čtvrtá etapa, ale myslím si, že se to nezměnilo, že pořád ta myšlenka jejich je taková to a myslím si, že jsou schopni tohleto udělat i v tom Německu. Tam ještě možná jako jedna důležitá věc, i v Německu, v Sachsen-Anhaltsku proběhly volby, vyhrála strana AfD, my vůbec dneska nevíme, jak vlastně oni se k tomu projektu staví a Sachsen-Anhaltsko bylo tím hlavním nositelem vlastně tahleté myšlenky Grand Départ Deutschland, takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne.
2: Tak zase, kdyby to bylo v tom roce 29, tak by to bylo logický i vlastně s tou oslavou vlastně pádu berlínské zdi a vlastně těch oslav i právě v spojení Německa a znovu spojení východního a západního Německa, takže jako to je podle mě i logická úvaha, co se týče jako toho dopadu nějakého jako na tu historickou konotaci. Ale když se vrátíme zpátky na tu českou stranu, tak ono pořádat takhle velkou akci je právě i logisticky strašně náročný, co se týče těch ubytovacích kapacit. Jo. Vím, že samozřejmě ubytovací kapacity v České republice rostou, zkvalitňují se v těch jednotlivých regionech, ale jak moc právě to ubytování má dopad na to plánování té trasy? Protože tam to musí mít, už to sám říkal, že jsou to fakt tisícovky lidí, které potřeba ubytovat v tom cílovém městě.
0: My jsme tuhle tu informaci o počtu lůžek v jednotlivých regionech vlastně dokládali v rámci té přihlášky a Jihočeský kraj, jestli se nepletu, tak po Praze je druhý jakoby nejlépe saturovaný v této oblasti. Ta infrastruktura cestovního ruchu je tam velmi dobře rozvinutá. Bavíme se o Lipensku, Českých Budějovicích, Českokrumlovsku, Táborsko samozřejmě. Jo, takže tam ta infrastruktura je dostatečná.
1: Přemysl Novák v kilometrech Jiřího Ješka. Máme posledních pár minut. Už to celé tak nějak z toho, co říkáte, vyznívá, že přemýšlíte i nad dalšími roky, že možná Němci budou silnější, nebo kdyby teoreticky byli silnější, nechci předjímat, ale rozhodne se až na jaře, tak znovu byste chtěli v úzovkách za 2 roky, protože ten současný systém je takový jednou Francie, jednou někde jinde?
0: Já určitě nechci házet lintu do žita, ale jsem realista a ty jednání absolvuju, takže vím, v jaké reálné fázi se teďka pohybujeme. Pardon, teď jsem utekl z toho
1: otázky. Jestli byste uvažovali o roku 2031, jo. Kde je to při tom v úzovkách pravidelném, ale neúplně pravidelném střídání realistické.
0: Jo, myslím si, že ano, byť to střídání teďka takhle úplně neprobíhalo, měli jsme 3 grande par za sebou, jestli se nepletu v poslední době, takže uvidíme, jestli Francouzi zase naskočí na to pravidelné střídání jednou zahraničí, jednou Francie. Tam je opravdu velký tlak těch francouzských měst, aby Tour startovala ve Francii. Jo, Francouzi jsou samozřejmě velmi národnostně uvědomělí, bych řekl, a vlastně spousta z nich nerozumí tomu, proč by Tour de France měla startovat někde jinde, když je typ úvodní etapy jsou opravdu jedny, patří k jedním z těch nejsledovanějších vůbec. Takže uvidíme, budeme se snažit do jakýkoliv další rok, který je od toho roku 2029 dál, kdyby to náhodou nedopadlo.
2: Samozřejmě, že to gro vaší práce budou ty jednotlivé letap v těch letech, které se budou přibližovat třeba tomu Grand Depart. Tak kam se chystáte směřovat ten projekt letap v dalších letech?
0: My bychom rádi, a už jsem to říkal v několika rozhovorech, udělali všechny 3 etapy v rámci jednoho ročníku, v rámci jedné sezóny cyklistické, to znamená
2: 3 typy profilů,
0: přesně tak, tak aby byla rovinatá, kopcovitá i horská. A potom my už nějakou dobu opravdu aktivně v rámci naší organizace Petr Čech Sport řešíme zahraniční expanzi. Teď konkrétně máme rozjednané 2 lokality, jednu evropskou, jednu trošku dál, kde by se právě leta mohla konat. Řešíme to s tou francouzskou stranou, tím, že jsme osvědčení, prověření organizátoři těchto závodů, tak jsou k tomu velmi otevření a vlastně v pátek po ČT Outdoor Cupu, v sobotu po ČT Outdoor Cupu, který se zhodou okolností koná zítra, odlétáme hned ještě v 9 večer právě to řešit do nové destinace.
1: Takže kdybyste vlastně ty etapy rovinatá, kopcovitá a horská udělali i ve 3 dnech, tak to máte vlastně jako tu.
0: Takové úvahy taky padaly, ale myslím si, že tak daleko ještě nejsme, aby jsme zvládli každý den ten cirkus, byť jako miniaturní oproti Tour de France, tak prostě přesunout z místa na místo, ale myšlenka dobrá samozřejmě.
2: Otázka, kolik hobby cyklistů by bylo schopný
0: to je pravda.
2: Ty tři etapy. I emočně, jo, protože ono to je záležitost celé rodiny, že to není jenom o tom závodníkovi, nebo o tom, kdo jede tu akci, ale je to celá rodina, která tam čeká u trati. Musím pochválit i ten zábavný program vlastně pro ty, kteří čekají na ten dojezd toho pelotonu. Tak i cílíte prostě na to, protože spousta těch sportovních seriálů a Kolo pro život je tím pověstné, že cílí i na děti, že se tam pořádají různé závody, tak tady v Pardubicích byla taková výšťka 3-kilometrová pro rodiny. Tak je tohle i součástí vlastně těch dalších úvah?
0: Jednoznačně. Mě k tomuto vlastně inspirovaly rozhovory při prvním ročníku Letap Czech Republic, který jsem měl na Strahově s těmi účastníky, když jsem se jich ptal, proč jezdí na silničním kole. A říkali mi, já jezdím na silničním kole, protože mě táta před 40 lety vzal tady na Strahov podívat se na mistrovství světa profesionálů, které se tam tehdy konalo. A myslím si, že tohle je obrovským způsobem jako nedoceněný aspekt velkých sportovních událostí, že vy jako rodinám s dětma dáváte možnost přijít a ukázat hlavně těm dětem, že sport je opravdu hodnota, kterou má smysl v rámci společnosti rozvíjet i v rámci toho jejich vlastního života a proto podle mě se ty velké sportovní akce mají organizovat.
1: Přišlo mi, že Kolo pro život v současnosti ubralo pár závodů, tak jenom krátce, vypadá to, že lidé se přesouvají spíše na silnici?
0: Vypadalo to tak, ubrali jsme pár závodů, ale poslední 2 sezóny jsme měli 8 závodů, čísla stagnovala, letošní sezónu na každém závodě jsme měli víc účastníků než v těch předchozích letech, takže to vypadá, že i mountain biking se trošku začíná odrážet ode dna a začíná jít zase vzhůru.
1: Tak děkujeme, tohle byl Přemysl Novák, šéf projektu L'Étape de Tour de France v Česku a zároveň člen pracovní komise ke startu Tour de France v České republice. Díky moc, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání a zdravím všechny cyklisty, kteří nás poslouchají, ale i všechny ostatní.
1: A byl to Jiří Ježek.
2: Krásný den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na rádiu Praha.